Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

klasický rock.

Radio Beat. Klasik rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

think so much of anything these days, even the air.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty bude 6 hodin v dopravě dobrý a na tenisovém US Open ještě lepší. Právě skončilo finále elitářské smíšené čtyřhry a z titulu se raduje česká dvojice Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem. Kuba dal nakonec rozhodujícího super tiebreaku ESO a my si dáme na začátek čtvrtka 27. srpna 2026 hodně parádní muziky. Půjde o Big Beat a snad i ta doprava vydrží co nejdéle bez problémů. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Britský cyklista Brennan vyhrál pátou etapu Vuelty a připsal si letos už druhé vítězství. V čele průběžného pořadí ale zůstal Pogačar, Jan Hirt je 23. České veslařky Flamíková a Šantrůčková postoupily na mistrovství světa v Amsterdamu do finále dvojky bez kormidelnice. O medaile budou bojovat také Neděla a Podrazil ve dvojskifu. Skifařka Prokešová postoupila do čtvrtfinále. Poslanci přehlasovali veto prezidenta a schválili novelu o sestavování veřejných rozpočtů. Vládě umožní dále navyšovat výdaje na obranu a strategické infrastrukturní stavby a v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje. Opozice varuje před růstem dluhu a chce se obrátit na ústavní soud. Brněnští odborníci testují plané rostliny, které by mohly obohatit okrasné zahrady. Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity je vysazuje v lednici.
2: Pokud se některé osvědčí, mohou v budoucnu rozšířit nabídku pro zahradníky. Záhony v lednici mají zároveň vzdělávat. Doplní je informační tabule a jmenovky s QR kódy, přes které si příchozí budou moci zjistit více o jednotlivých rostlinách. Součástí projektu je také 20-minutový dokumentární film zachycující přírodu v okolí lednice a v Bílých Karpatech na Slovensku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec Lidl postupně zavede ve všech svých prodejnách platební metodu CVAK. Umožňuje platit mobilem přímo mezi bankovními účty bez použití karty, čímž obchodník ušetří na transakčních poplatcích. CVAK už využívají asi 4 000 kamenných obchodů a 16 000 e-shopů. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

kanadském Ontáriu je teprve lehce po půlnoci. Někteří tam jsou ještě na cestě z koncertu Bryana Adamse, kde hrál i skladbu Somebody, kterou jsme teď odstartovali čtvrteční ráno na Beatu. My tady máme 6:07, s tím, že vy si dneska cestou z koncertu Alice můžete poslechnout Alici, protože co by půlnoční album, si dneska dáme poslední desku kapely Alice in Chains s Lainem Stanleym, tu, co má třínohého psa na obalu. A Alice s Danem Bártou dneska bude koncertovat na náměstí TG Masaryka před radnicí v Prostějově. No a pokud nás posloucháte blíže ku Roudnici nad Labem, tak tam na Husově náměstí je Café Říp a tam dneska od 19. do 21. hodiny bude mít solový koncert Roman Dragoun. No a Romana Dragouna jsme tento rok uvedli do beatové síně slávy se skladbou Zdroj.

Roman Dragoun nezačal letošní prázdniny podle plánů, jak furt vláčí klávesy a aparaturu, tak si uhnal kýlu a musel počátkem července pod kudlu. Ale jak mi prozradil, sice ještě nic tahat těžkého nemůže, ale zpívat ano. A myslím si, že mu s tím jeho elektrickým pianem dneska v Roudnici nad Labem někdo rád pomůže. Má tam v kafé Říp na Husově náměstí od 7. večerní koncert. A ještě bych upozornila na 13. hodinu po obědě a opravdu doporučuju s plným břichem, si nenechte ujít vysílání Beatu. Z repráku se vám totiž lidnout bude libá vůně dobrého jídla, protože si tu vejvoďák bude povídat se svým kamarádem Zdeňkem Polreichem. Dneska od 13.

Máte rádi žárnu? Tohle byl song pro vás, taky s pozváním na dnešní večer na Beatu, kdy nás čeká náš přítel Dave Gore a jeho American Rock Show začíná v 7 večer. Za to Karviná skončila v Mall Cupu. Obhájce titulu v poháru zkouší trpělivost svých fanoušků. Včera padli v druhém kole

po penaltách na hřišti divizních Kozlovic. Za to vysoké výhry si připsali Zbrojovka Brno či Baník Ostrava. A proti komu i tyto celky nastoupí v třetím kole, o tom se bude rozhodovat zítra. Los proběhne v 11 hodin a od 12 do 14 máme zítra sraz v prodejně Bikers Crown v Plzni v Bolevci. Zastavte se.

0: Bíťáci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30, čas na společnou kávu bíťáků, hned půjdeme vařit, jenom budu varovat ty, kteří vyrážejí třeba jako vejvoďák zrovna teď z Plzně na Prahu, že na D5 na 73. kilometru stojí odstavené na konci toho odpojovacího pruhu na dálnici, tak stojí odstavené osobní auto, které tam řeší defekt. A v brněnských Ivanovicích na křížení Kaštanové z Hněvkovského nefungují semafory. Doufám, že nám tady funguje kávovar.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním bíťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes výrazné oteplení, má být většinou polojasno, večer od jeho západu přibývání mraků, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští jezdci na horských kolech obsadili na mistrovství světa ve Val d'Isole 7. místo ve štafetě. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany. V oblasti Zlatník Klaus v Beskydech viděli medvěda. Obec Raškovice vyzvala obyvatele i turisty k opatrnosti a doporučila zabezpečit domy, zahrady, včelstva i domácí zvířata. Policie v Česku zadržela 5 lidí stíhaných v Německu kvůli krácení DPH. Skupina nejméně od roku 2019, hlavně s bezdrátovými sluchátky, zkracovala daň v několika státech EU. Škoda dosahuje 500 milionů. Stanice metra Flora bude cestujícím uzavřená o něco déle, než se původně předpokládalo.
2: Při zavírání na začátku letošního roku zástupci dopravního podniku tvrdili, že uzávěra bude desetiměsíční. Nyní se ale ukazuje, že letos tu žádná ze souprav nezastaví. Důvodem posunu je neplánované navýšení objemu prací, které uzávěru stanice prodlouží až do února příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec OpenAI zpřístupnilo v Evropě pro Mac kontroverzní funkci Computer History, která dokáže zaznamenávat vaši aktivitu a vytvářet z ní shrnutí. Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Pokud jste se dneska chystali k Lasíkům v Úněticích na Jana Spáleného a ASPM, tak bohužel ten koncert byl zrušen. Včera hráli kanadští Rush v Detroitu, kde budou hrát i zítra. Dneska tam oslaví narozeniny jejich kytaristy Alexandra Živojinoviče. Alex Lifeson má dneska 73 a my mu tady na beatu popřejeme v pětičtvrťovém taktu a v rukavičkách.

Kytarista Alec Lifeson má dneska 73 a má pořád za ženu svoji lásku ze střední a déle to táhne už jenom s Geddy Leem. O parťákovi Zraž tvrdí, že jejich muzika není spontánní, že vyžaduje pečlivé zkoušky, ale 80% času na nich se spolu pořád smějí. Tak ať jim to a taky zdraví vydrží i dál.

7 minut před 7 posloucháte Rádio Beat a nevím, jestli tolik tenisové radosti unesete, ale zkusím to. Elitní mix na US Open nakonec vyhrála česká dvojice Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem. A na turnaji v Monterey bude jedna Češka v semifinále. O toto místo si dneska zahraje Nikola Bartůňková proti Darje Vidmanové. Ta si dneska v noci poradila ve dvou setech s 8. nasazenou Španělkou Buxaovou. No a po úspěšné kvalifikaci si připsala 4. výhru v řadě. České derby viděla kvalifikace na US Open, Knudsonová porazila Šalkovou a je krok od hlavní soutěže, stejně jako Havlíčková, Waldmannová a Svrčina.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7 a u Temelína se srazila 3 auta. U nehody mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem zasahují záchranáři. V Českých Budějcích se přicpává příjezd na Mariánské náměstí z pražské třídy, je tam auto v kandelábru. Opatrně na velkém pražském okruhu směrem z brněnské dálnice na letiště mezi tunely kousíček před Lochkovským tunelem v pravém pruhu stojí osobák s poruchou. A obdobná situace na D5 směrem na Prahu u Plzně na 73. kilometru v připojovacím pruhu ze Slovan. Tak se připojte včas, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes výrazné oteplení, má být většinou polojasno, večer od jeho západu přibývání mraků, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalista Schulz si Ligu mistrů nekopne, Lyon doma podlehl Fenerbahče 1-2. Fotbalistky Sparty naopak v předkole Ligy mistryň porazili Servette Geneva 3-2. Brankář Kinský pomohl Tottenhamu k výhře 5-1 nad Charltonem v ligovém poháru. V pohárové Evropě se dnes rozhodne o třech českých fotbalových klubech, více sportovní redaktor Petr Plintovič.
5: O Evropskou ligu proti Červené zvězdě Bělehrad bojuje ve čtvrtém předkole Plzeň. Do domácí odvety, která startuje v 19 hodin, si ale přivezla porážku 0-3. Ve stejný čas hraje čtvrté předkolo konferenční ligy také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. V Řecku otroci uhráli nadějnou remízu 2-2 a bez šance není ve stejné fázi konferenční ligy ani Jablonec, který doma proti Rangers bude od 18 hodin dohánět Manko z úvodního zápasu 0-1.
4: Po výměně auta si budeme moci nechat registrační značku. Převod nebo dočasné vyřazení vozidla půjde vyřídit online přes portál dopravy a značky i doklady vyzvednout ve výdejních boxech. Změny schválila vláda a platit by mohly nejdříve od poloviny příštího roku. Soud potvrdil bývalému příslušníkovi státní bezpečnosti Miloši Knotovi dvouletou podmínku. Podílel se na perzekuci studenta, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. A nakonec, raketa Starship se chystá na 14. testovací let, který má být jejím prvním pokusem o dosažení oběžné dráhy. Po cestě má vypustit funkční družice Starlink, které tentokrát mají ve vesmíru zůstat. Vesmírný test pak zakončí bez přistání. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

Noc patří milencům, tak pravila nabídku kmotra punku Patti Smith a prodejna Bikers Crown v Plzni v Bolevci na Studentské ulici bude zítra hned po obědě patřit býťákům. Dovezeme mobilní studio, tak se zastavte a pěkně nám to řekněte. Od 12. do 14. hodiny podrobnosti o našem zítřejším setkání v Plzni najdete i na webu radiobeat.cz.

jak to včera dopoledne v Olomouci vypadalo parádně, tak se to v podvečer úplně pokazilo. Nemluvím o počasí nahané, ale o mezinárodním pingpongovém turnaji, co se tam hraje nedaleko stadionu fotbalové Sigmy v areálu nebo v centru zdraví a sportu Omega.

0: Reprezentant Bonifác Hájek. Družstvo Dukly ve složení Šorf, Chládek, Kříž, Žák a Hájek obsadilo v kombinaci přesnosti a akrobacie druhé místo za Německem. České volejbalistky postupují do play-off mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodla o tom výhra Srbska 3-0 nad Řeckem. Dnes v 19 hodin je čeká Bulharsko. Běžec Matěj Šafář vyhrál brdský půlmaraton v Kytíně. Mezi ženami zvítězila Lucie Mahelová, druhá skončila Ivona Rejsková, která zároveň získala titul v kategorii 40 až 44 let. Doprovodný závod na 8 kilometrů ovládli Martin Dvořák a Edita Čeperová. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 7:30 opatrně na dálnici z Prahy na Ústí. Cesta z Mělníka na Slaný, tedy 16, je u Nové Vsi zacpaná a z toho vzniká kolona na D8, tak opatrně. Na příjezdu do Brna od Prahy po D1 je plný pravý pruh kamionů ze 176. kilometru. Osobákem pojedete dál a plynulej, ale i tak tam ztratíte asi čtvrt hodinu. V Praze na Smíchově zasahují záchranáři u nehody motorky na Radlické, tam co je restaurace u prince Miroslava. A na Karlovarsku stojí porouchaný tyrák v nájezdu z Ostrova na 13 směrem na Chomutov. Tam, co jsou ty obchoďáky, tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: počasí.
1: Dnes výrazné oteplení, má být většinou polojasno, večer od jeho západu přibývání mraků, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava postoupili do třetího kola MOL Cupu po výhře 9-0 na hřišti Sparty Brno. 18-letý Vít Krkoň vstřelil 7 gólů, další branky přidali Jurečka a Šancl. Meta se dohodla s 29 americkými státy na mimosoudním urovnání sporu kvůli závislosti dětí na sociálních sítích. Firma zaplatí skoro 400 miliard korun a zavede denní limity a noční blokace. Krize Volkswagenu se přeci jen možná propíše do činnosti mladoboleslavské Škodovky.
2: V Česku oblíbený model Fabia je na seznamu ukončených projektů. Výroba nebude zastavena, ale nepřijde následník. Situace kolem tvrdých úsporných opatření koncernu se má rozhodnout v Německu příští týden. Zatím prý není důvod k panice. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Čecha na Maltě soudí kvůli tomu, že byl nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Muž podle obžaloby porušil zákony na ochranu dětí a dopustil se obscénního chování na veřejnosti. A nakonec čínské automobilky by mohly za 10 let vyrábět v Evropě až 1,5 milionu aut ročně. Letos tady vyrobí asi 90 tisíc vozů. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Krom.

0: Košice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 26. Sej konopí. Rok 2000. Čte Matěj.
2: Sej konopí je jedna z mála věcí z desky Zlínoty na večeři, kterou doteď hrajem v celku pravidelně na koncertech. Kdyby nějaký hudební archeolog chtěl objasnit prapůvod názvu téhle písničky, tak zatím stojí možná tahle malá a prastará příhoda. Bylo mi tenkrát nějakej 17 a Jirkovi Zemánkovi 15, když jsme v létě seděli před bejvalou základkou v parku a dumali, čím zabijeme odpolední nudu. A náhodou šel kolem Jahoda, starší kámoš z jiný party. Byl to vysoký kluk, měl cígo v koutku, dredy až po prdel, bundu bomber, kožený gatě a vysoký boty, takže když šel po ulici, každej se za ním otočil. Jahoda byl pozitivní člověk a mezi svejma uznávaná postava, a i pro nás to byl pan někdo, protože bubnoval v punkový kapele Kunda. Bylo léto a tak měl bombra hozenýho ledabile přes rameno a na tváři úsměv, tak jako vždy. Nazdárek holomci, co tady děláte? Houknul na nás. Nic, odpověděli jsme popravdě. Nechcete něco ochutnat? Zeptal se Jahoda. A co? Byli jsme zvědaví. Tady mám něco ze svý zahrádky na té, řekl Jahoda a dal nám jointa. Co to je? Ptali jsme se. Vykuřte to, volové! Zasmál se Jahoda, odsvrknul do dály vajgla a pokračoval v chůzi. Drželi jsme tu věc, pak jsme se Zemánkem koukli na sebe, pokrčili rameny a vykouřili jí. Byl to náš první joint. A následujících několik hodin jsme se všemu smáli. Kolem jdoucímu psovi, že blbě kouká, zábradlí, který mělo divnou barvu, sousedovi, že se jmenuje René, letadlům na nebi a nejvíc sami sobě. Boleli nás břicha od smíchu, ale nešlo to zastavit, až nastal večer a tak jsme šli domů. A doma byl brácha a první, na co se mě ptal, bylo, proč tak blbě čumím. Opáčil jsem taky tak, neboť i mně se zdálo, že blbě čumí. Pak jsem šel do kuchyně a začal rabovat lednici, protože jsem si myslel, že mám hroznej hlad. To jsem pochopil až později, že to byla jenom žravá. No a během konzumace mi najednou přišlo, že někdo ťuká zvenku na dveře od balkónu. Připomínám, že jsme bydleli v 5. patře. A tak jsem se tam podíval a uviděl skřítka, jak nakukuje dovnitř a klepe na sklo. Zavolal jsem bráchu, ať se jde rychle mrknout, jenže skřítek se leknul a zmizel. Co je, vole, jsi dementní? Zeptal se brácha, když jsem ho donutil jít se mnou na balkón se pořádně podívat. Díky tomu skřítkovi, který se před Honzou schoval, jsem tak musel působit. A pak jsem, pošilhávaje po balkónových dveřích, dojedl zbytek lednice a šel spát. To se stalo po revoluci v roce 1990, kdy se v naší republice roztrhnul pytel s drogama a vlastně všichni zkoušeli všechno. No a o 10 let později si Honza pobrnkával na Španělku takovej nadžezlej motiv. Bylo to právě v době, kdy jsme dělali druhou desku Zlínoty na večeři a dávali přesně takovým nápadům prostor. Takže netrvalo dlouho, tý brnkačky jsme si všimli a začali se koupat v moři akordů, měnit je, kombinovat a cpát do nich nějaký provizorní slova, až se z popěvku tantaram tadý nějak vykomolilo sej konopí. Dal se s tím krásně vošidit celý refrén a tak jsme ho vošidili.

Písničku Seikono Peace naše vydavatelství Sony vybralo jako single. Klip k ní natočil Martin Benz a svý největší slávy dosáhl, když ho v hlavních zprávách v České televizi pouštili na pozadí k tématu o protidrogovém zákoně. V celku neprávem, neboť píseň je slátanina o zmateném čínském cestovateli, která neznamená vůbec nic. Prostě se to jenom dobře frázovalo. Ale jistá nepřímá souvislost tam možná bude. Say, say.

Slunce svítí, lípy kvetou, jdem do parku cestou slepou. Na Vohnouty můžete jít zítra do Nové osmičky ve Frýdku Místku nebo v sobotu hrají odpoledne v Hradci na festivalu Kefír a večer pak v Hrádku nad Nisou na akci Hrádek Rock Summer. Dneska má na náměstí v Prostějově koncert Dan Bárta s Alicí a taky Roman Dragoun v Roudnici nad Lapem v kafé Říp. Na beatu si teď dáme Whitesnake a dalšího dnešního oslavence je 27. srpna a 76. narozeniny má dneska skotský basák Neil Murray a ten spolu s Purplovskou dvojkou, bubeníkem Ianem Paceem a Johnem Lordem u klaviatury se teď bude snažit najít náplast na zlomené srdce zpěváka Davida Coverdalea.

Neil Marico má dneska narozeniny, začínal u bicích, pak to zkoušel s Pozounem, s Pijánem, ale našel se až u basy. A to studoval grafický design a kromě Davida Coverdala a Whitesnake se proslavil taky spoluprácí s Black Sabbath, nebo hrál s Gary Moorem či Brianem Mayem. A pokud jste si zalétli do Londýna na muzikál We Will Rock You, tak jste se tam taky s ním mohli potkat, protože on se této akce účastnil dlouhých 12 let. Jenom 10 minut nám býťáci chybí do 8 hodiny.

0: Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8, za chvíli po zprávách se společně vypravíme na Strahovský kopec k pomníku Panku, ale nejprve varování ze 20 z trasy Vodňany Budějice. Před tím kruhákem, co se připojuje cesta z Hluboké nad Vltavou, je čerstvá nehoda 2 osobáků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou polojasno, večer od jihozápadu přibývání mraků, teploty 24 až 29. Zítra nejteplejší den týdne, větrno, zejména v Čechách, od západu zaprší i zabouří, teploty 27 až 31, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě 33 stupňů. Vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenisté Menšíka Muchová získali na US Open svůj první Grand Slamový titul. Ve finále smíšené čtyřhry dnes porazili Benčičovou s Kobolim. Svrčina je po postupu do finále kvalifikace krok od hlavní soutěže. Fruvirtová skončila ve druhém kole, Šalková vypadla s Knucovou. Valentová pak postoupila ve Filadelfii do čtvrtfinále. Pilot Formule 1 Max Verstappen se vrátí k motokárám. V exhibičním závodě v Silverstoneu odstartuje ze 101. místa a pokusí se předjet stovku soupeřů. Akce nazvaná Max versus 100 se uskuteční 16. září. Irán zařadil mezi vojenské cíle i perskojazyčné rádio Farda, které vysílá z Prahy. Obvinila ho ze spolupráce s izraelskou a americkou rozvědkou. Silničáři otevřou víc než 3-kilometrový úsek dálnice D11 u hranic s Polskem 27. listopadu. Díky tomu se napojíme na polskou rychlostní silnici a tranzit se vyhne Lubavce i Královci. Celá D11 z Trutnova k hranici má být hotová ve druhé polovině roku 2028. Více šéf ŘSD Mátl.
2: Dneska už koukáme na české území, kde je asfalt, protože zažil jsem tady spoustu tiskových konferencí, kdy na polské straně už asfalt byl a my jsme koukali na pole a kukuřice na českém území. Stavba dálnice je velmi náročná, obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli těch harmonogram, který jsme slibovali.
1: A nakonec výzkum společností E.ON a Volkswagen uvádí, že asi 41% českých řidičů by mohlo bez výrazné změny návyků okamžitě přejít na elektromobil, zejména lidé jezdící převážně po městě nebo na pravidelných regionálních trasách. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Vysáči.

Zítra hrají Vysáči v Českém ráji na motofestu na pláži rybníku Marešák v Lužanech a v sobotu v Hluboké nad Vltavou na akci Punks Not Dead ve Volové. Společně s Plexisoviankou, doktorem PP a taky s Vítkovým kvartetem, což jsem zjistila, že je kapela nejenom pro sličné dívky, ale i pro silné chlapy. Je potřeba se k tomu vysvětlení dostati na facebookové stránky Vítkova kvarteta. Já budu pokračovat dál s Davidem Bowiem. Dobré ráno.

0: Brit Luke Humphries včera ovládl šipkařský turnaj v Leicester aréně. Náš Karel Sedláček se dostal až do osmifinále. Do studia Beatu v 8.15 dorazil Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Stolní tenista Lubomír Jančařík na turnaji v Olomouci vypadl hned v prvním zápase. Z českých reprezentantů postoupil do další fáze pouze Jiří Martinko. Volejbalisté Česka porazili v přípravě na mistrovství Evropy vicemistry světa z Bulharska 3-1. Český horolezecký svaz se zveřejnil nominace na výstupy roku 2025. Jejich vítěze vyhlásí zítra v Teplicích. Mezi kandidáty jsou třeba dvojice Groch a Hák za prvový výstup na pakistánský Hunza Peak nebo Adam Ondra za boulder obtížnosti 9A. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beat.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8:30 a na dálnici z Brna na Prahu se na 660. kilometru u Lokte srazil nákladák s osobákem, ale projíždí se plynule. Cestou z Jihlavy na Žďár nad Sázavou budete na obchvatu Bohdalova míjet nehodu 2 osobáků, stejně tak u Kunovického letiště na tahu z Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou na konci Kunovic. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes výrazné oteplení, má být většinou polojasno, večer od jeho západu přibývání mraku, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Čeští jezdci na horských kolech obsadili na mistrovství světa ve Val d'Isole 7. místo ve štafetě. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany. V oblasti Zlatník Klaus v Beskydech viděli medvěda. Obec Raškovice vyzvala obyvatele i turisty k opatrnosti a doporučila zabezpečit domy, zahrady, včelstva i domácí zvířata. Policie v Česku zadržela 5 lidí stíhaných v Německu kvůli krácení DPH. Skupina nejméně od roku 2019, hlavně s bezdrátovými sluchátky, zkracovala daň v několika státech EU. Škoda dosahuje 500 000 000. Stanice metra Flora bude cestujícím uzavřená o něco déle, než se původně předpokládalo.
2: Při zavírání na začátku letošního roku zástupci dopravního podniku tvrdili, že uzávěra bude desetiměsíční. Nyní se ale ukazuje, že letos tu žádná ze souprav nezastaví. Důvodem posunu je neplánované navýšení objemu prací, které uzávěru stanice prodlouží až do února příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec OpenAI zpřístupnilo v Evropě pro Mac kontroverzní funkci Computer History, která dokáže zaznamenávat vaši aktivitu a vytvářet z ní shrnutí. Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Když nám tady nabídl let Zeppelin 3 minuty před 8:45, nastolili lehce truchlivé téma, tak já budu pokračovat vzpomínkou na 27. srpen, na jednu takovou velmi nemilou událost. Ano, fanoušci bluesové kytary dobře vědí, kam mířím. Jde o vzpomínku na cestu z koncertu, kde hrál s Ericem Claptonem nebo Buddy Guyem. Tak po nehodě vrtulníku do sjezdovky tenkrát zemřel 35-letý kytarový supertalent Stevie Ray Vaughan. Jeho smrt zasáhla hudební svět o to bolestivěji, že prožíval velký osobní i hudební comeback, protože zvítězil údajně na těžkou závislosti na drogách a alkoholu. No a na tom posledním koncertu ve Wisconsinu v tom roce 1990 jako závěrečnou odehrál skladbu Crossfire, kterou si i teď dáme na rádiu Beat.

Vzpomínka na Stevieho Ray Vaughana. Vy si nezapomeňte rádio být naladit i po 13. hodině. Vejvoďák se tady hodinu bude povídat se svým kamarádem, kuchařem Zdenkem Polreichem. A po 9. to znamená už za necelou čtvrt hodinu, nás Vejvoďák vezme na parádní koncert.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 a 20 minut teď ztratíte v osobáku na příjezdu do Brna od Prahy po D1, kde kamiony jsou v přerušované koloně už od 178. kilometru. 20-minutovku navíc taky potřebujete na konci plzeňské dálnice k Ořechu na Velkém pražském okruhu. A opatrně cestou z Frýdlantu na Liberec po 13. před odbočením na Krásnou Studánku se brzdí u srážky 3 aut. Hezký čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Audio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes většinou polojasno, večer od jihozápadu přibývání mraků, teploty 24 až 29. Zítra nejteplejší den týdne, větrno, zejména v Čechách od západu zaprší i zabouří, teploty 27 až 31, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě 33 stupňů. Vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Britský cyklista Brennan vyhrál 5. etapu Vuelty a připsal si letošní už 2. vítězství. V čele průběžného pořadí ale zůstal Pogačar, Jan Hirt je 23. České veslařky Flamíková a Šantrůčková postoupily na mistrovství světa v Amsterdamu do finále dvojky bez kormidelnice. O medaile budou bojovat také Neděla a Podrazil ve dvojskifu. Skifařka Prokešová postoupila do čtvrtfinále. Konec týdne bude teplý, zítra odpoledne ale dorazí od západu bouřky, které mohou být i silné a přejdou v déšť. V sobotu se ochladí na 22 až 26, v neděli se teploty vyšplhají až k tropické třicítce. Helikoptéra Čestmír, na kterou Češi přispěli ve sbírce dárek pro Putina, skutečně dorazila na Ukrajinu. Potvrdila to tamní rozvědka a vyvrátila tak tvrzení anonymního účtu Thomas Paukner. Zakladatelé sbírky na autora už dříve podali trestní oznámení. A nakonec brněnští odborníci testují plané rostliny, které by mohly obohatit okrasné zahrady. Zahradnická fakulta Mendlovy univerzity vysazuje v jihomoravské Lednici.
4: Pokud se některé osvědčí, mohou v budoucnu rozšířit nabídku pro zahradníky. Záhony v Lednici mají zároveň vzdělávat. Doplní je informační tabule a jmenovky s QR kódy, přes které si příchozí budou moci zjistit více o jednotlivých rostlinách. Součástí projektu je také 20-minutový dokumentární film zachycující přírodu v okolí Lednice a v Bílých Karpatech na Slovensku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvoďákovi.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Vík.
2: Děkuji za předání slova, jenom kelímky do ruky k potlesku připravit. Někdo se tady ptal, jak může tleskat, když má kelímek v ruce. Tam není řečeno, abyste tleskali s kelímkem v ruce, ale abyste si vzali kelímky do ruky a k potlesku připravit. Což neznamená, že budete tleskat. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Včera jsem vám napovídal, že si dneska zahrajeme živák od kapely. Jejíž kytaristu nebo jméno kytaristy většina z nás tady u nás vyslovuje špatně. To jméno je David Gilmour, jo? Ne Gilmour, někdo dokonce říká Gilmour, ale David Gilmour. Ten je ostatně velitelem dnešního živáku. Roger Waters už v té době 10 let v Pink Floyd nebyl. Dnes si zahrajeme skladby z červené blikající desky. V pořadí je to třetí živé album Pink Floyd, vyšlo na konci května 95. Pulse nahráno bylo během evropské části turné Division Bell v roce 94 a protože se během toho turné zastavili Floydi i v Praze, tak se může spoustě z vás celkem jednoduše vybavit vlastní zážitek spojený s dnešním živákem. 7. září 94 na Strahovském stadionu v dokonalém slejváku zahráli Pink Floyd svůj životní koncert, když světelná a laserová show promítaná do milionu kapek deště byla pro mnohé nepřekonatelná. Ale možná si vzpomenete, že když jsme tady před lety probírali tento koncert a vy jste volali a vyprávěli do éteru, jak pršelo, co všechno vám zmoklo, jak vám čvachtala voda v botech, tak se našli tací, kteří zarputile tvrdili, že nepršelo, že možná na začátku chvilku mrholilo, někdo dokonce tvrdil, že snad musel být na jiném koncertu Floydů v Praze, že si vůbec nevybavuje, že by pršelo. Někoho to třeba tak pohltilo, že vůbec nevnímal nějaké počasí kolem sebe. Představte si tedy, že máte na sobě imaginární pláštěnku, pod nohama vyšlapané blátičko, kolem sebe tak 120 tisíc lidí a vepředu se pomalu nad pódiem objevuje modrý půlkruh, ve kterém bliká tisíce malých světýlek, takových malých bílých hvězd. Rick Wright, který má na sobě bílou košili a zlatou vestičku, už pomalu posouvá prsty po klaviatuře. Zezadu se začne zvedat typické obří kolo, fungující jako světelná rampa a zároveň videoprojekce. V záběru je i druhý klávesák John Kerin. Nick Mason stále není za svou bicí soupravou, ale má spoustu času. Jeho první údery do kotlů v téhle skladbě přijdou až posléze. Na pódiu míří světelný spot a v něm s červenou kytarou stojí David Gilmour. Shine on your crazy diamond.

Learn to Fly, kapela Pink Floyd na beatu Pulse, to je deska, kterou dnes posloucháme v pořadí třetí živé album Pink Floyd. Vyšlo na konci května v roce 1995. Posloucháme skladby, které vznikly na turné Division Bell, v rámci kterého hráli Floydi i v Praze na Strahově. Tahle deska má zachycovat podobu koncertů konaných v říjnu 94 v londýnském Earls Court, kde byl set trošku jiný než na jiných koncertech. Pink Floyd totiž tenkrát v Londýně během druhé poloviny koncertu odehráli celé album The Dark Side of the Moon, což jinde neudělali. Nicméně nahrávky jednotlivých skladeb na albu pochází z různých koncertů z celého turné. Na rozdíl od předchozího živého alba Pink Floyd Delicate Sound of Thunder nebyly žádné skladby dodatečně ve studiu znovu nahrávány. Všechno je to ostré, jsou to ostré verze přímo z koncertů. Jediné, co se upravovalo, bylo hlasitost kytarových sol a proběhly také korekce některých vokálních linek. Česky řečeno, tam, kde to někomu trošku ulítlo, tak to ve studiu narovnali a to, že se na chvilku dostanete pod nebo nad tón, tak v tom foforu je celkem odpustitelné. Zvuk na desce je zcela výjimečný i díky tomu, že album bylo mixováno v programu Q-Sound, který umí 3D zvukový efekt i na dvoukanálovém stereo systému. No a co desku odlišovalo od ostatních, když jste ji měli třeba v řadě na stojanu mezi ostatními, byla červená ledka, blikající, tedy pulzující červená tečka, která nepřetržitě blikala až do té doby, než si ji vybila baterka, ale tu jste si podle návodu na YouTube mohli sami vyměnit, takže kde komu tohle světýlko, včetně mě, bliká ještě dneska. No a co jsem nevěděl, že pulzující diodu si nevymyslela kapela sama, ale Stone Torgerson, režisér videoklipů a tvůrce obalu desek, samotný integrovaný obvod s názvem, pozor, LM3909, pak navrhl John Kempner z EMI. Nech tedy dál pulzuje, tady je další skladba z desky Division Bell z alba Pulse, která se jmenuje Coming Back to Life.

Je to nějakého hůčeního a helikoptéra Another Brick in the Wall. Pink Floyd, tedy album Pulse, pořadí třetí živák Floydů, vyšlo na konci května v roce 1995. Audio verze desky, kromě dvojcédečka, vyšla a i na čtyřech LPčkách a dvou audiokazetách. A aby to bylo jednodušší, tak na LPčku je o jednu skladbu navíc a na kazetách taky. Videoverzi alba Pulse Pink Floyd potom vydali na VHSkách, také na laserdiscích v roce 2006, potom na DVDčku, ale ještě bez blikající ledky, a před 4 lety i na Blu-ray, kdy se na obal opět vrátila ta blikající červená dioda. Deska se jak v Británii, tak i v Americe umístila na prvním místě žebříčku a stejně tak v dalších 11 evropských zemích. Co se týče prodeje alba Pulse, tak ve většině zemích na světě se stala platinovou, když ne, tak zlatou, v Brazílii diamantovou. Ve Spojených státech byla deska dvakrát platinová za prodej 1 milionu a 480 tisíc kusů. 7x platinová byla v Německu a úplně prdlí byli Australani, tam se deska stala platinovou 14x. Proto si myslím, že David Gilmour a Nick Mason, poslední dva členové Pink Floyd, mají v součtu víc milionů liber než my všichni dohromady, co se teďko slyšíme. V roce 94 byli členové Pink Floyd, kdy vlastně vznikla deska Pulse, už pouze 3. David Gilmour, Nick Mason a Rick Wright, ten ale bohužel v roce 2008 zemřel ve věku pouhých 65 let. Na pódiu při turné Division Bell byl společně s Pink Floyd také basák Guy Pratt, který se oženil s dcerou Ricka Wrighta, dále kytarista Tim Renwick, také na začátku dnešního koncertu zmiňovaný klávesák John Kerin, saxofonista Dick Perry a bubeník Gary Wallace, no a vokálové trio zpěvaček Sam Brown, Claudie Fontaine a Dorgy McBrown. Tady je se stejným začátkem jako originál na desce skladba Wish You Were Here. Thank you.

0: No, já si myslím, že máme pošmáknuto, tohle byly Floydi a Comfortably Numb jako poslední v rámci léta jako živého se skupinou Pink Floyd. Zítra nás čeká ještě jeden koncert, ještě jeden živák, startujeme po 9. hodině. A co si tak asi myslíte, jaká kapela bude hrát zítra? No, aha.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No aha, to nebudou samozřejmě, tam bychom mohli dát tak Take On Me maximálně furt dokola, ale bude to jiná skupina, těšte se na to. Pozor na 37, jedete-li s Chrudimi směrem na Ždírec nad Doubravou, u obce na Savrky se srazila 3 osobní auta a je to bouračka, kterou objedete pouze jedním pruhem, počítejte tedy s komplikacemi. V Praze na Průmyslové stojí pravý pruh kvůli bouračce osobního a nákladního auta, Havlíčkův Brod, Pražská ulice je blokovaná bouračkou osobáku a nákladňáku. V Jihlavě v ulici Romana Havelky zasahují všichni z integrovaného záchranného systému. Osobní auto tam srazilo chodce a opatrně také v Liberci v Hejnické ulici šetří policie bouračku 3 osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes většinou polojasno, večer od jihozápadu přibývání mraků, teploty 24 až 29. Zítra nejteplejší den týdne, větrno, zejména v Čechách od západu zaprší i zabouří, teploty 27 až 31, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě 33 stupňů. Vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Schulz si ligu mistrů nekopne, Lyon doma podlehl Fenerbahče 1-2. Fotbalistky Sparty naopak v předkole ligy mistryň porazili Servette Geneva 3-2. Brankář Kinský pomohl Tottenhamu k výhře 5-1 nad Charltonem v ligovém poháru. V pohárové Evropě se dnes rozhodne o třech českých fotbalových klubech. Více sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: O Evropskou ligu proti Červené zvězdě Bělehrad bojuje ve čtvrtém předkole Plzeň. Do domácí odvety, která startuje v 19 hodin, si ale přivezla porážku 0-3. Ve stejný čas hraje čtvrté předkolo konferenční ligy také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. V Řecku otroci uhráli nadějnou remízu 2-2. A bez šance není ve stejné fázi konferenční ligy ani Jablonec, který doma proti Rangers bude od 18 hodin dohánět Manko z úvodního zápasu 0-1.
1: Bezpečnostní informační služba varuje před rizikem ruských sabotážních akcí v Česku. U loňských incidentů se ale zatím spolehlivě nepotvrdilo, že byly řízené z Moskvy. Lékař Jan Lužný neuspěl u nejvyššího soudu s dovoláním proti trestu 325 tisíc korun za podíl na smrti pacientky. Seniorka v psychiatrické nemocnici v Kroměříži zemřela kvůli chybné medikaci. A nakonec Lidl postupně zavede ve všech svých prodejnách platební metodu CVAK. Umožňuje platit mobilem přímo mezi bankovními účty bez použití karty, čímž obchodník ušetří na transakčních poplatcích. CVAK už využívají asi 4 000 kamenných obchodů a 16 000 e-shopů. To byl přehled zpráv.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

Myslím si, že by se s úspěchem dalo říct, že tohle je další motorkářská We Are an American Band Grand Funk Railroad v programu Rádia Beat. 8 minut před 10:30 dopoledne. Motorkáři, ale nejenom motorkáři, se sejdou zítra v prodejně Bikers Crown v Plzni na Lachotíně. My tam máme vysílací studio, budeme tam odsud vysílat živě do celé České republiky. Standa Rubáš to má celé na starosti. Celý ten ensemble tam bude vlastně kočírovat. Mezi 11. a 12. zítra v téhle dvouhodinovce, kdo dorazí do Bikers Crown v Plzni na Lachotíně ve Studentské ulici, tak si může nechat jako zahrát muziku na přání, vyřídit zkaz do éteru a rovnou se podívat, co nového mají v prodejně Bikers Crown v Plzni na Lachotíně. Můžete přijet jak na motorce, v autě samozřejmě, pěšky, na kole, anebo nějakým jiným dopravním prostředkem, který mě teď třeba nenapadá okamžitě, ale vy na to Plzeňáci určitě přijdeme. Přijdete, těšíme se na to 12. až 14. zítra dvouhodinovka živého vysílání z Bikers Crown v Plzni. Volbeat, to nejsou oni, ale za chvilečku přijdou hned po Rosence od Blue Effectu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

tři, no možná čtyři minuty po půl jedenácté dopoledne, za chviličku Stouni, taky Seven Seas Rye od kapely Queen, máme připravené menšinové sporty, známe nominace Českého horolezeckého svazu na výstupy roku a víme, kdo se stal vojenským paragánským mistrem světa v přesnosti přistání.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Vojenským mistrem světa v parašutismu na přesnost se stal český reprezentant Bonifác Hájek. Družstvo Dukly ve složení Šorf, Chládek, Kříž, Žák a Hájek obsadilo v kombinaci přesnosti a akrobacie druhé místo za Německem. České volejbalistky postupují do play-off mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodla o tom výhra Srbska 3-0 nad Řeckem. Dnes v 19 hodin je čeká Bulharsko. Běžec Matěj Šafář vyhrál brdský půlmaraton v Kytíně. Mezi ženami zvítězila Lucie Mahelová, druhá skončila Ivona Rejsková, která zároveň získala titul v kategorii 40 až 44 let. Doprovodný závod na 8 kilometrů ovládli Martin Dvořák a Edita Čeperová. Stolní tenista Lubomír Jančařík na turnaji v Olomouci vypadl hned v prvním zápase. Z českých reprezentantů postoupil do další fáze pouze Jiří Martinko. Volejbalisté Česka porazili v přípravě na mistrovství Evropy vicemistry světa z Bulharska 3-1. Český horolezecký svaz zveřejnil nominace na výstupy roku 2025, jejich vítěze vyhlásí zítra v Teplicích. Mezi kandidáty jsou třeba dvojice Groch a Hák za prvovýstup na pákistánský Hunza Peak nebo Adam Ondra za boulder obtížnosti 9A. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio.

Stouni na beatu ve 11:45 dopoledne. Zítra nás čeká poslední koncert, poslední živák v rámci léta jako živého. Prázdniny končí. Sice děti jdou do školy až příští týden v úterý, ale pro nás tedy, co se týče živáků, tak prázdniny končí zítra, nebo živáky končí zítra. Kdybych měl napovědět, jakou asi kapelu bychom si mohli dát nakonec, jako na úplný vrchol. Možná nápověda pro někoho je taková, že během prázdnin už tahle kapela jeden živák tady měla. Bylo to někdy v červenci, mám takový pocit, ano, sedmička, to znamená v červenci. A možná bych doporučil, abyste si při poslechu téhle kapely zítra, mezi 9. a 10., kdy budeme hrát jejich koncert, živý koncert, tak abyste si prsty neslinili. Myslím tím prsty, jako když si chcete třeba, já nevím, dát další stránku v knížce, jo, nebo vzít si igletový pytlík v krámu, ale rozhodně bych sliny na prsty nedával.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj Bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

0: to heaven.
1: To byl Led Zeppelin na beatu 2,5 minuty před 11:00 dopoledne. Petr Šimáček zrovna před chvilkou tady byl ve studiu na Čumendu. Je to známka toho, že zprávy má připravené, za okamžik je uslyšíte. Hned po zprávách potom Accept, taky Lou Reed, Floydi, Money, ta nezazněla v živáku. Budeme hrát taky Erika Kleptna a nebo Vltavu.
2: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D1 z Prahy na Brno u sjezdu na Ostrovačice se brzdí, od 174. kilometru se potom popojíždí až do Brna. To zdržení je kolem čtvrt hodiny určitě. Přicpaná je i D5 na příjezdu do Prahy od Plzně, od 6. kilometru je silný provoz a 5-minutové zdržení. Pozor na 39, je to vlastně, jedete-li na Prachaticku skrz Volary, křižovatka Soumarské a Budějovické, je tam rozlitá nějaká látka klouzavá na silnici, srazila se tam dvě osobní auta a hasiči už jsou na místě. Jedete-li ze Vsetína na Valašské Klobouky po 57 v Horní Lideči se srazilo nákladní a osobní auto. Na Karlovarsku na 6C u Jenišova je to vlastně nájezd na D6 směrem na Sokolov. Je tam bouračka dvou osobních aut. Na Frýdecko-Místecku v Jablunkově v Nádražní ulici je bouračka osobního auta. Na Děčínsku v Krásné Lípě v Křinickém náměstí je havárka dvou osobáků a ještě Náchodsko, Česká Skalice, třída Tomáše Garrigua Masaryka, zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému u havárky osobáků a motorkáře.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou polojasno, večer od jihozápadu přibývání mraků, teploty 24 až 29. Zítra nejteplejší den týdne, větrno, zejména v Čechách od západu zaprší i zabouří, teploty 27 až 31, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě 33 stupňů. Vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenisté Menšíka Muchová získali na US Open svůj první Grand Slamový titul. Ve finále smíšené čtyřhry dnes porazili Benčičovou s Kobolim. Svrčina je po postupu do finále kvalifikace. Krok od hlavní soutěže, stejně jako Havlíčková, Waldmanová a Knudsonová, která porazila Šalkovou. Vypadla taky Sisková a Fruvirtová. Valentová postoupila na turnaj ve Filadelfii do čtvrtfinále, stejně jako v Monterey Vidmanová, čeká i Bartuňková. Policie varuje před možnými střety zahraničních fotbalových fanoušků v Česku. Riziko konfliktu je hlavně mezi příznivci ze Srbska, Řecka, Skotska a Chorvatska. V Plzni, Jablonci a Hradci Králové proto platí mimořádná bezpečnostní opatření za účasti stovek policistů. Silničáři otevřou více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 u hranic s Polskem 27. listopadu. Díky tomu se napojíme na polskou rychlostní silnici a tranzit se vyhne Lubavce i Královci. Celá D11 z Trutnova k hranici má být hotová ve druhé polovině roku 2028. Více šéf ŘSD Mátl.
2: Dneska už koukáme na české území, kde je asfalt, protože zažil jsem tady spoustu tiskových konferencí, kdy na polské straně už asfalt byl a my jsme koukali na pole a kukuřice na českém území. Stavba dálnice je velmi náročná, obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli těch harmonogram, který jsme slibovali.
1: A nakonec, záchranné stanice letos přijali už skoro 3000 netopírů, kteří při migraci zalétli do budov. Ochránci nám doporučují do konce září na noc zavírat okna nebo používat sítě. A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: definitely wasn't the right.
1: Tahle píseň se jmenuje Money, to dobře víte, skupina Pink Floyd. Až budeme mít v půlnočních deskách kapely, všechny kapely, které začínají písmenem P, jako Pitomec, tak určitě Floydi budou mít zastoupení. Aktuálně máme v tomto týdnu kapely, které začínají písmenem B, jako Blbec, Beatles, Buckman, Tarno, Overdrive, Bon Jovi, Black Country Communion, Blind Guardian a Blue Oyster Cult. Modrá ústřice bohužel zatím stále na posledním šestém místě, 94 hlasů je poměrně hodně málo. Zatím vedou Beatles se St. Pepper's Lonely Hearts Club Band, druzí jsou Buckman, Tarno, Overdrive s albem Head On. A na třetí pozici jenom o kolik? 8 hlasů. O 8 hlasů méně mají aktuálně Bon Jovi s deskou Slippery When Wet. Rozhodne se tedy mezi Buckman, Tarno, Overdrive a kapelou Bon Jovi, aspoň podle mého jako, jak se to řekne, podle mého mínění, takhle jsem chtěl to říct, protože Beatles ty jsou jasní, Buckman, Tarno, Overdrive anebo Bon Jovi, záleží na vás býťáci, která kapela se nakonec dostane do éteru, protože pouze dvě desky ze šesti, které nabízíme, tak nakonec si zahrajeme. Tento týden klikáte, v neděli 30. srpna o půlnoci to celé vypneme. Je to online, takže nemusíme nic počítat, budeme hned vědět, které dvě desky mají nejvíc hlasů a jednu z těch dvou, které získají nejvíc hlasů, tak si zahrajeme v úterý před půlnocí jednu a tu druhou potom ve čtvrtek po 23. hodině, taktéž pod půlnocí. Tak, aby to byla půlnoční alba. Tak, Eric Clapton bude za chviličku, teď už je tady pan Nebřeňský se svojí partou, Vltava a bezvadnej chlap.

Říkám si, pro někoho docela uklidňující muzika, ale nesmí vás někdo naštvat, slušně řečeno. Tears in Heaven, Eric Clapton na beatu, za okamžik Judas, taky veteráni, myšleno tedy Sovy od veteránů studené války, a kdo máte rádi status quo, tak za chvíličku je na beatu taky uslyšíte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ono se to lehko řekne, zpívej a dál tu seď, jenomže někomu se klidně může taky v sedě blbě zpívat. Veteráni studené války a sovy s tvrdým i po písmenu V na konci v programu Rádia Beat ve 11:45, ne tedy úplně, za 2,5 minuty bude teprve 11:45, zítra nás čeká poslední léto jako živé. Připomnělo mi to i to, že teď nás čeká živák, vůbec ne od té kapely, kterou si zítra zahrajeme. První nápověda nebo indicie, kterou jsem dneska dával, která by vás mohla dostat k tomu, jakáže kapela tady bude zítra koncertovat, tak byla taková, že prsty bych si určitě neslinil u toho. A ta další, kterou bych k tomu přidal, kdyby byl Beat Cup, pravidelná každoroční soutěž kapel tady u nás na Rádiu Beat, tak byste tuhle kapelu viděli vždycky minimálně ve finále, a nebo takhle minimálně v semifinále a dost možná kolikrát byla i ve finále. Je to jedna z největších kapel, kterou tady máme a kterou vy znáte, a zítra si jejich koncert z roku, pozor, 1978. To znamená ještě předtím, než tam přišel ten, o kterém teď nemluvím, protože byste na to okamžitě přišli, ale stejně vím, že už spousta z vás to víte, která kapela to bude. Tak zítra vám doporučuji po 9:00 po kachně, což je další nápověda, po kachně. Poslouchejte po té 9:00, určitě to bude stát za to. Ta kapela, která teď přichází na živou verzi skladby Hellbent for Leather, se jmenuje Judas Priest.

0: Tohle byly Eagles a Hotel California. Za 5 minut bude 12 hodin. Měl by být už připraven Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne. Za okamžik ho uslyšíme. Hned po přehledu bluesová 12. Dnes Albert King. Pak budeme hrát Hellraiser, to jsou Svíti. Něco od ZZ Top a také od Michala Prokopa.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové u sjezdu na Sadskou na 26. kilometru se stojí kvůli zúžení a v něm odstavené dodávce. To zdržení je přes čtvrt hodiny pro osobní auta určitě. Na silnici 1/27 v Železné Rudě, to je Klatovská, když je průtah krz Rudu, srazil se tam cyklista s osobním autem a na místě už zasahuje rychlá. Jsou tam také hasiči a policisté. Pozor na 27. Na druhé straně, tedy na Mostecku, u obce Havrání je silný provoz kvůli havárce dvou osobáků. Na Kutnohorsku jedete-li z Čáslavy směrem na Golčův Jeníkov po 38. u obce Horky, zasahují taktéž hasiči i záchranka u bouračky dvou osobáků. V Brně v Bělohorské je záchranka, hasiči i policisté u další vážné dopravní nehody, tentokrát 3 osobních automobilů, a opatrní buďte také v Ústí nad Labem v Sibirské ulici. Tam se srazily dvě dodávky. Sami slyšíte, že havárek a bouraček je hodně, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
1: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
0: Poslouchej ten chod.
1: To je síla.
0: Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
1: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
0: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
1: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. Zítra se trochu oteplí a odpoledne postupně zatáhne. Přijdou pak přehánky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České veslařky Flamíková a Šantručková postoupily na mistrovství světa v Amsterdamu do finále dvojky bez kormedalnice. O medaile budou bojovat také neděla a podrazil ve dvojskifu. Skifařka Prokešová postoupila do čtvrtfinále. Fotbalisté Baníku Ostrava postoupili do třetího kola MOL Cupu po výhře 9-0 na hřišti Sparty Brno. 18letý Vít Krkoň dal 7 gólů, další přidali Jurečka a Šancl. Po výměně auta bude možné nechat si registrační značku. Převod nebo dočasné vyřazení vozidla půjde vyřídit online přes portál dopravy a značky i doklady vyzvednout ve výdejních boxech. Změny schválila vláda a platit by mohly nejdřív do půlky příštího roku. Helikoptera Čestmír, na kterou Češi přispěli ve sbírce dárek pro Putina, skutečně dorazila na Ukrajinu. Potvrdila to tamní rozvědka a vyvrátila tak tvrzení anonymního účtu Thomas Paukner. Zakladatele sbírky na autora už dřív podali trestní oznámení. Čecha na Maltě soudí kvůli tomu, že byl nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Podle obžaloby porušil zákony na ochranu dětí a dopustil se obscénního chování na veřejnosti. Irán zařadil mezi vojenské cíle i perskojazyčné rádio Farda, které vysílá z Prahy. Obvinil ho ze spolupráce s izraelskou a americkou rozvědkou. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

Framus 5, píseň, která se jmenuje Odjezd. My čekáme naopak příjezd. Každou chvilku by se měl, ne tedy v rádiu, ale tady v budově televize Prima, kde sídlí i Radio Beat, objevit Zdeněk Polorajch a po 13. hodině by měl právě Zdeněk Polorajch přijít přímo sem do studia Radia Beat a prohodit pár teplých lidských slov společně tady se mnou a zahrát si nějakou muziku. Takže Zdeněk Polorajch po 13. hodině tady ve studiu Radia Beat. Ono se to docela hodí, proč by ne, zrovna mu jde do televize další řada vlastně série Ano šéfe, podle všeho se máme na co těšit, tak uvidíme, co nám k tomu Zdeněk tady po 13. hodině řekne. Co se týče muziky, za chviličku Beatles, teď Američani, ZZ Top, Viva Las Vegas.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Beatles na beatu, 3 minuty před 12:30 odpoledne, za chviličku Creedence Clearwater Revival, taky jasná páka, nebo něco málo od skupiny AC/DC, ale to vše až po Beatoskopu. A protože Pepi Lábuse není nikdy dost, tak i Beatoskop bude právě s ním. Za okamžik.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Česká umělá inteligence vytvořená přímo pro potřeby zemědělství, usnadní farmářům plánování nebo zpracování dat. Systém Agata zatím testují desítky zemědělců v České republice. Obchodní ředitel společnosti Agdata Ondřej Hejl nám ji přiblíží.
2: Například to může sloužit tomu, že se pak rozhodujete, jaké stroje si koupíte. Protože díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte, v závislosti třeba na konkrétních plodinách, nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak s tím hospodaříte, to všechno ona dokáže udělat.
0: Vítoskop.
1: Čínský videoportál Bilibili má ambice proniknout i na mezinárodních trzích. Tamní konkurent YouTube s 370 miliony aktivních uživatelů už nabízí anglickou verzi portálu. Nově zveřejnil mezinárodní verzi aplikace pro Android a brzy zamíří i na iOS. Oproti čínské mutaci má jednodušší instalaci nevyžadující ověření totožnosti.
0: Vítoskop.
1: Na rušných křižovatkách ve východu čínském městě Shangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 skoro 2-metrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout ale zatím nemají. Vítoskop končí. Po něm si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio Beat.

To byla holka Tonka, jasná páka na beatu, 41, tedy 4 minuty před 15:45 odpoledne. Zítra vysílací studio Rádia Beat přesouváme do Plzně, do prodejny Bikers Crown v Plzni na Lchotíně, na Studentské ulici. Kdo přijde mezi 12. a 14. v této dvouhodinovce, může poroučet muziku na přání, vyřídit zkaz. Vysíláme tam odsud živě do celé České republiky a zároveň jste zváni na prohlídku sortimentu právě prodejny Bikers Crown v Plzni na Lochotíně. Můžete přijet jak na motorce, primárně je to motorkářská prodejna, ale samozřejmě, kdo přijede autem, na kole, pěšky, tak jste pochopitelně vítáni. Těšíme se na to, Standa Rubáš to obhospodařuje, je velitelem celé akce a zítra tedy do Plzně vyráží. Já vyrážím do Plzně, aspoň doufám, už dneska. Těším se na Zdeňka Polreicha, za chvilku by tady měl být po 13. hodině, přímo ve studiu Rádia Beat.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu B.

0: Já jsem tedy potěšen, že se nám krásně do éteru dostala i skladba Desire od skupiny U2. Za okamžik přijde Pepa Lábus, budou zprávy. Po zprávách, pozor, půlnoční závodní dráha a během půlnoční závodní dráhy by sem po dráze měl dorazit do studia Zdeněk Polreich. Ano, šéfe, se vrací na televizní obrazovky, je o čem povídat, těším se na to. Teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte stále na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové u sjezdu na Sackou na 23. kilometru se brzdí. Je to kvůli zúžení a v něm odstavené dodávce. Přes 15 minut se určitě zdržíte. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem je standardní zásek, aktuálně na 10 minut. Pozor také na 35. ve Valašském Meziříčí, je to Rožnovská ulice. Příjezd do Valmezu od Rožnova pod Radoštěm je blokován bouračkou dvou osobáků. Pozor v Uherském Hradišti nebo na Uhersko Hradišku v obci Hluk v ulici Za Mlýnem je dopravní nehoda osobního auta. V Plzni na Lidické je to křižovatka u arény směrem do centra. Srazila se tam dvě osobní auta. V Praze na Loretánské ulici se řeší bouračka dvou osobáků a ještě Havlbrod, Havlíčkův Brod, Ledečská ulice, havárka dvou osobních aut. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. Zítra se trochu oteplí a odpoledne postupně zatáhne. Přijdou pak přeháňky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 v Ostende proti Belgii. Naopak oproti přípravnému Supercupu v Hamburgu má kouč Luboš Bartoň k dispozici po potížích s kotníkem křídelníka Tomáše Kyzlinka a rozehrávače Ondřeje Sehnala. Duel začne dnes ve 20:30. Chlapec, který včera odpoledne zemřel při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, byl mladý fotbalista klubu FK Střelnice. Trenér, který přivážel 5 dětí v rámci letního soustředění, nadýchal podle zdroje novinek 3,8 promile alkoholu. Hrozí mu až 8 let natvrdo. Vedení klubu slibuje prověrku pravidel. Zítra časně ráno bude nad Českou republikou v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Počátek úkazu nastane ve 4:33 našeho času a spatříme ho očima i bez dalekohledu z celého našeho území. Nejlépe ho uvidíme na jeho západě, kde půjde sledovat maximální fázi zájasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Dron naložený výbušninami, který našli začátkem srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla v německém Lipsku, nesl znaky zařízení obvykle používaných ruskou vojenskou rozvědkou GRU. S odkazem na amerického představitele seznámeného s vyšetřováním o tom informovala stanice ABC. Americké úřady incident vyšetřují společně s německými. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
2: Classic rock.

0: co čert nechtěl, Zdeněk Polreich ve studiu Rádia Beat. Můžu tě pozdravit?
1: Ahoj.
0: Jo? Zdar jsi jak svíňa.
1: Zdar.
0: Zdar. Hele, já jsem si to napsal, abych to nezapomněl.
1: Povídej.
0: Ale pozor, hele. Podnikatel, moderátor, youtuber a dvojnásobný vítěz pořadu Prostředno na Primě, jednou sám, jednou se mnou.
1: No tak vidíš.
0: Zapomněl jsem na něco.
1: Ne, no je tam to asi víc, ale jako tohle bude stačit.
0: Možná, že jsem zapomněl na to, že i vlastně tvoje manželka vyhrála Prostřeno, když byl souboj manželek slavných kuchařů,
1: ano.
0: Tak i vlastně Zdeňka dokázala všechny ostatní porazit. Vy máte doma podle mě na krbu jednu trofej vedle druhé, nebo ne?
1: Jistě, jistě, my jsme velký sběratele.
0: Jo. A víš, co mě zajímá, já jsem vlastně těch rozhovorů s tebou už pár udělal a nikdy jsem se tě nezeptal na oblečení. Protože za tu dobu, co se známe, tak ty jsi jako vystřídal neuvěřitelné množství svojí garderoby.
1: Ano.
0: I teď máš na sobě vlastně košili, která je, to je batikovaný, že jo?
1: Ty nebo jsi to ještě neviděl?
0: No, viděl jsem ji na tobě tuhletu, viděl
1: no,
0: jsem ji,
1: jo?
0: Ale zpravidla, jako ty máš někoho, kdo ti radí, jak se oblíkat, nebo si to sám vytváříš, protože no, na tobě...
1: Odpověz si sám, že jo?
0: Máš někoho?
1: Nemám nikoho, ne, samozřejmě, je to dobře vidět.
0: Ne, právě, já jsem si, vlastně kdyby si chtěl představit tvoji postavu, tak bych si musel jenom domyslet, protože ty máš na sobě vždycky takový široký kalhoty,
1: no.
0: Vlastně i širokou košili.
1: Ano.
0: Mně to přijde hrozně vzdušný, je ten tvůj, jako tenhle ten štýl modní, tak mně se líbí, jo, ale nikdy jsem se tě na to nezeptal, jestli je to jakoby součást nějaký tvojí, ne image, takový blbý slovo, ale prostě, ne, že se takhle přesně. Rád oblíkáš, anebo jestli ti to někdo jako poradil, aby nebylo vidět něco, tak si vem na sebe něco jako širšího, ne. Je to...
1: No, jako trefil jsi to všecko vlastně, že jo. Kdyby jsi měl představit moji postavu, tak k čemu bych to připodobnil? Tající sněhulák, vole, třeba. Ale samozřejmě já, pro mě je vždycky důležitý, aby, já nesnáším na sobě nosit upnutý věci, mám rád, když je mi to pohodlný, takže z tohohle to všecko si myslím, že vyplývá. Já nemůžu nosit italskou módu nebo tyhle věci, které jsou na těch vysekaných klucích jako k vidění, jo. Že jo? Nebo nevím, jestli to jsou kluci ještě vůbec dneska, ale to je vedlejší.
0: To a, se musíš podívat.
1: Ale to se budu podívat do Prahy, do města dneska, ale tam to uvidím. Ale já nosím oblečení jakoby takového jako japonského lehce, bych řekl, stylu. Kde ty košile jsou vesměs od jedné značky a ten zbytek od druhé značky.
0: Jo.
1: A jakoby si myslím, že pro mě je důležitý, je to součást, si myslím, už dneska nějakého mýho image, ale nedělám to kvůli tomu, dělám to kvůli tomu, že mi v tom dobře a líbí se mi to.
0: Nicméně jedna z těch košil určitě není z Japonska, ale ty jsi podle mě dostal někde v Austrálii od někoho, je to ta s tím ptákem.
1: To je samozřejmě Mamba, to je košile, kterou já jsem vydindal na italským nebo sicilským producentovi olivový oleje, kde jsem to na něm viděl a říkám, tuhle tu košili ty mi prostě dáš. Jinak uvidíš, jinak zavolám jinak tady na Sicílii, zavolám bratrům a uvidíš něco. Světe zbor se, fakt ta košile skončila až u mě. A pokaždý, když si ji na sebe beru, tak strašně jsem rád, protože už je obrovský řídká, stará, ale z nádherný takový jako egyptský bavlny, která speciálně v tomhle počasí působí tak chladivě. A pokaždý z nějakého důvodu sedím u internetu a říkám si, mohl bych si dokoupit, ale já myslím, že ta značka už neexistuje asi ani.
0: Ty blaho, ani nevím, jak bych to hledal.
1: A musí se to, no Mambo shirts, dáš, a tam jsou různý ty motivy, jeden lepší než druhý.
0: Nicméně teďko si mě překvapil, když jsme se poprvé letos viděli na Fresh Festivalu v Plzni, tak si do své garderoby zvolil takovou speciální pilotku, leteckou bundu, takový bomber.
1: Jo.
0: A ta byla plná, nebo ten bomber, asi jaký barvy to bylo.
1: No
0: byl,
1: tradiční, no, jo, zelená. No,
0: posetý taková. Nášivkama. Ale ano. Ty nášivky nebyly, tak jak to vidíme a známe z filmu třeba Top Gun nebo tak. Jasně. Ale byly to v podstatě jakoby vtipný nášivky, které se týkají toho tvýho kuchařského řemesla.
1: Jo, je to tak. No. Jo? Vlastně to byla to věc, která vznikla ve spolupráci s Makrem, protože já jsem jako ambasador do jejich festivalu, jsem se tam prezentoval jako postrach oblohy.
0: Ano, to jsem viděl.
1: Což měla být obloha na talíře, aby to bylo úplně jasný. Ale a od toho se odvodil tenhle ten dárek, který mi dal Miloš Pokornej. A já jsem rád, že jsem jí měl strašně pohodlná. Dobrá, rád to nosím.
0: Miloše, zdravíme a písničku posíláme.
1: Ano.

0: Ve studiu Rádia Beat je Zdeněk Polorajch. Zdeňku, vy máte dotočenou další. Kolikátá je to řada, ano šéfe, víš to? Spočítal jsi to? Nebo?
1: Já si myslím, že to je řada číslo 10 nebo 11, ale z hlavy to nevím.
0: Ty vado, ne.
1: Ale vím, že vím pozitivně, že jsme při natáčení minulý série natočili s tej díl ano. Nebo s tou epizodu, takže já si myslím, že dneska se budeme pohybovat v okolo nějakých 112, 14 epizod, který máme udělaný.
0: Ale to je epizoda. Natáčecích dnů je krát 3, krát 4?
1: Krát 5.
0: Krát 5.
1: Pět na epizodu.
0: Jo. Jak vy to vlastně máte, když dostanete nebo vyberete nějakou hospodu? Teď se nebavíme o tom principu vybírání, no. Ale prostě už máš, víš kam jedeš, tak ty tam jedeš už v pondělí, v úterý.
1: 4 dny natáčení, pak je pauza a pak je jeden den návratovej.
0: Jo, a mezi tím se zase točí ale v jiný restauraci.
1: Třeba.
0: Jo. No. To stalo se ti někdy, a to je blbost, aby se ti to stalo, v té pauze, aby jsi si potom musel dávat dohromady v hlavě, kam se vlastně vracíš a jaký to tam bylo třeba před tím měsícem, kdy jste tam točili ty 4 hlavní dny.
1: To mě ta produkce nenechá zapomenout, jo, oni mi to vždycky jako připomínají, co se jo. stalo.
0: Máš tam tady připomínače?
1: Ano, je jo. tam, jasně.
0: Já měl teďko možnost, no, že neprozradím nějakou kravinu, tak se zúčastnit toho natáčení.
1: Jo, jo. To je pravda vlastně, ano.
0: A bylo to docela jakoby, jako vtipný, ale víš, co mě překvapilo? Že to bylo jako hrozně v tichosti. Já jsem si představoval natáčení toho pořadu, že tam jako lítá ta produkce, teď tam byl ten pan režisér, no. Je tam spoustu kameramanů, no. Někteří mají ty kamery, že by člověk řekl, že je má doma, a pak jsou ty drahé kamery, kterých tam je taky hrozná spousta, ale čekal jsem takový ten formol, takový to, jo, klapka, jedem, ale tady to bylo všechno v klidu, tak jako by na profesionální úrovni ty si věděl, co máš dělat. A když si někde byl tam, kde si ne, jako když jsi třeba chyběl, tak tě okamžitě zavolali a ty jsi hned reagoval. Přišlo mi to, jakože ta parta lidí už to spolu dělá hodně dlouho.
1: Už je to takový namazaný stroj, jo, a my nejsme velká produkce, máme 2 kamery plus něco navíc k tomu, ale jsme relativně malá produkce, co já vím, tak jako ta britská produkce, která dělá ten originál, podle kterého my licencujeme, tak je jako zásadně větší ten štáb. A tohle opravdu se dělá alpským stylem. Druhá věc je ta, že skutečně ty kluci od těch kamer nebo ty zvukaři, že ono ten kluk, který dělá ten zvuk, tak už to dělají léta letoucí a když tam je někdo jiný, tak je to většinou kvůli tomu, že ty lidi mají ty závazky někde jinde. A říkám, jako já si myslím, že jsme malinkatá produkcička vlastně, jo, 2 kameramani, zvukař, režisér, asistent režie, to je celý já, že jo, to není jako velký.
0: Jo. Na mě působil v klidu i ten kuchař, jestli si ho teda pamatuješ, on měl takový zvláštní kukuč a působil na mě jako kdyby, ne že ho to nebavilo, ale jako kdyby prostě říkal, no tak hergot, Krista pána, co se stane, jo? No, že byl tak jako v klidu, ale i když jsem nastražil ucho, tak jsem nikdy neslyšel, co vy si tam povídáte, přesto ta hospoda nebyla nějak jako obrovská, že jo?
1: Kuchyň otevřená, všechno.
0: Kuchyň otevřená, jo.
1: No, tak jako tohle zrovna bylo bez nějakých velkých jako emocí, oni už ty lidi dneska moc nezvyšují hlas, jako oni dneska v těch kuchyních už se nekřičí tak, jak se křičí vávalo, bohužel.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Zdeněk Polreich stále ve studiu Rádia Beat. Říkal si, že se už tolik nekřičívá v kuchyních, tak jako se křičívávalo.
1: Rozhodně ne.
0: Otevřená kuchyň, ve které já jsem teda měl možnost vidět to natáčení pořadu Ano šéfe, to je standardní věc, nebo je to spíš velká výjimka dneska v restauracích u nás?
1: Je to věc, je to, každopádně je to současný trend. Otevřená kuchyň nebo polootevřená, třeba řeknu, kde je do té kuchyně vidět, ale ta vzdálenost mezi tou kuchyní a tím placem je minimální. Zaplať pámbu se dostává čím dál tím víc jako do módy, protože už i hygienici jako pochopili, že to není až

0: takovej problém a vynutil si to celá řada věcí, ty vzdálenosti potřebujeme menší, aby to jídlo mohlo být líp doručený, s nás doručený, kvalitnější. Je to ekonomicky daleko, daleko výhodnější věc, než mít kuchyň někde prostě na druhém konci toho všeho.
1: Stalo se ti někdy, že už po tom prvním dnu, kdy jsi tam přijel, tak jsi si vybral v úvozovkách, říkám, takovou oběť, s kterou navážeš nějaký vztah, ať už záporný anebo kladný, a že ta linie se potom potáhne vlastně celým tím dílem?
0: To je asi věc, na kterou bych nechtěl odpovídat. Jako, protože to je výrobní tajemství.
1: Jo. No, co se týče výrobního tajemství, já jsem se snažil koukat, ale nevykoukal jsem nic. Vy jste to fakt dělali tak, jako kdyby to bylo na běžícím pásu, jo, krásně jakoby natočeno, všichni v klidu, všichni usměvaví. Dokonce jako ani ten pan režisér, který už z dálky vypadal, jako že režisér není, ten mi připomínal.
0: Ten je
1: jako,
0: zvláštní, no.
1: Jako když je to takový horský myslivec hodněkac.
0: Ale
1: přesto teda vás musím pochválit, má to teda jako daný dokonale dohromady. A ono je to vlastně potom vidět v tom samotném produktu, že jo, když se na to potom dívá člověk v televizi.
0: No tak samozřejmě, jak říkají filmaři, nebo to je věc, kterou já samozřejmě nemám ze své hlavy, a je to tak, že když přineseš z toho placu dobrý materiál, tak se to pak dělá všecko s nás, no. Musí se to odmakat na tom place a musí se to dobře natočit, protože se to blbě natočí, tak v té střižně jako takový ten předsudek, že to se pak nějak ve střižně spraví, tak to samozřejmě nefunguje, ty to potřebuješ přinést do té střižny co nejčistší a nejjednodušší je to úplně stejné, jak když děláš víno, že jo, víno se taky nedělá ve sklepě, víno se dělá na vinici a celý to rozhoduje o tom, jako co z té vinice přineseš.
1: Ty jsi součástí toho manšaftu, který je potom ve střižně, nebo to už se ty nezúčastní?
0: Ne, naštěstí ne.
1: A máš ty nějakou slovo, nebo nějaké slovo při výběru těch restaurací, kam vy pojedete?
0: Já se tomu naprosto cíleně bráním a nechci se do toho plést. Pro mě funguje nejlíp to, že já dostanu před tím vysíláním nějakou kostru, jako toho, co se tam bude dít, ty hlavní postavy, které tam jsou, ale naprosto cíleně nejdu do hloubky a čekám, až se to odehraje na tom place, protože mám pocit, že je to autentičtější.

0: Ve studiu Rádia Beat je Zdeněk Polreich, je dotočená další série pořadu Ano šéfe. Pro tebe jenom taková otázka, je spíš těžší dělat Ano šéfe, anebo ten souboj těch restaurací? Protože z té televize to potom leze, že vlastně ty seš ten, kdo rozhoduje o tom, kdo je vítězem.
1: Jo.
0: Jo, což platí i u Ano šéfe, že jo? Ty seš ten, kdo rozhoduje, jestli dává samolepku nebo ne, ale to rozhodování je těžší spíš u toho, u těch restaurací nebo u Ano šéfe?
1: Tak jako Ano šéfa už děláme opravdu 100 plus epizod, takže na to si člověk zvykne. Když jsme dělali souboj restaurací, které jsme dělali na jiné televizi, že jo, tak tam to rozhodování bylo o to těžší, že ty kluci byli fakt všichni dobrý, jako proklatě, ale já jsem nikdy jako neměl úplně veliký problém se nějak vyjádřit, já to chápu, že to tak musí být a vždycky, když něco rozhoduješ, tak vždycky bude někdo nespokojenější a ta věc je subjektivní, ale já jsem se naučil v mládí, že jo, rozhodovat nějaký věci a dneska s tím žádný velký problém.
0: Je to nemám. Prostě podle tvýho nejlepšího svědomí.
1: Takhle to má být, takhle to vidím, takhle to je.
0: Stalo se ti, nemyslím těm teď při té poslední sérii, ale i při těch ostatních, že jste někam přijeli a ty říkali, jo, tak to bude opravdu peklo. Tady si pošmáknu. Asi pravděpodobně ano.
1: Ty indikátory tam jsou vždycky zjevný. Jo. Od začátku, jaký to bude a myslím si, že se dá celkem dobře předvídat, jakým směrem se to bude ubírat všechno.
0: Hmm. Kdybych měl se zeptat Zdeňka Polreicha, teď je léto, ty jsi Ital, který v létě nepracuje a v zimě tančí, anebo je to naopak?
1: Já musím říct, že já miluju léto, mě dělá hrozně dobře být v teple a rád bych jako tančil, ale můj život je v podstatě, myslím, že mám docela, jak nenávidím ten pojem, tak myslím, že mám docela slušný work-life balance.
0: Hezky, pěkně, tak to je terminus technicus, který já si budu teďko pamatovat, děkuji ti za něj. Ty jsi známý tím, že máš oblíbenou italskou kuchyni.
1: Taky.
0: Slova, taky, že jo, slova jako pasta a pancetta, krevety, nebo rajčáta.
1: Dneska má můj kamarád Emanuele Ridi narozeniny.
0: Výborně, tak ho zdravíme, ale chci říct, krom ty italský, tak tíhneš i ke španělský kuchyni.
1: Španělská kuchyně je skvělá, myslím, ale já tě to musím nechat říct, promiň.
0: Ne, já jsem chtěl jenom navázat na to, co jsme zažili spolu, že jsme si vlastně sami i s diváky a návštěvníky festivalu, na kterým vlastně jsme součástí, vysvětlili, jaký je rozdíl mezi pájou a fideou.
1: Jo.
0: Ty to samozřejmě můžeš vyslovit lépe, protože jsi ve Španělsku jako doma, ale je to tak, že pájová je to s tou rýží a fideua je to s tou
1: nudlema.
0: Jo. Kdyby si měl říct ten rychlý, skutečně rychlý recept na fideu, ten, který si vařil u nás na festivalu, tak
1: zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že na velký pánvi, která se na tohle hodí a když máte tu speciální dobře, když ji nemáte, tak nějaký široký, otevřenou věc, odestujete to, co to má ochutit, cibule, česnek, maso nebo mořský plody, to je na každém. Troška šafránu tam správně má být, má tam být trošku rajčatovýho pyré, má se to zalejt nějakým vývarem a hodí se tam buď to rejže nebo nudle a nechá se to celý odpařit do té chvíli, než se to trochu přichytne na ten spodek, protože to, čemu se to je to přichycený, čemu se říká sokarat, tak to rozlišuje skvělý jídlo od průměrného.
0: Nicméně ty jsi přivezl ze Španělska fintu na tu páju, kdy ty těstoviny tam jenom tak nehodíš do té velké pánve. Pozor, mluvíme o velké pánvi, která má průměr třeba metr. Jo, to není pánve, fakt veliká, protože se to dělá pro x lidí, ne teda pro dva, ale třeba pro 10 lidí.
1: Minimum je vždycky pro dva.
0: Jasně, ale to jako metrová pánev pro dva, no možná pro nás dva by byla, jako, že bychom jí
1: dali. No, asi bychom nedali. Tři.
0: Nedali, že?
1: Ne.
0: Nicméně ta finta.
1: Ale toho musí být nízoučká vrstva, aby se řeklo.
0: Ten fígl s těma těstovinama, nebo s těma nudlema, tak je takový, že ty je tam nehodíš do té pánve, ale v takovým jistým obrazci je tam nainstaluješ do kříže.
1: No, se tak dělá, to je taková tradice, která nemá žádný vliv na chuť toho výsledního produktu, ale je to tradice, a která určitě má něco společného s náboženstvím. Hmm. A já mám tradice rád, takže to rád používám.
0: Tenhle postup. Jako kdybys to neudělal, tak by to třeba nebylo tak dobrý, že by se to třeba nepřichytilo.
1: To nikdo neví.
0: A to se ale nedozvíme ani, protože to si nikdo ani netroufne to udělat jinak, než to dá do kříže.
1: Zem, která nerespektuje tradice, nestojí za nic.

0: Zdeněk Polreich, dnes ve studiu Rádia Beat. Zdeňku, já jenom děkuju, že jsi si udělal čas, protože máš toho určitě hodně.
1: Já jsem rád, že přišel, děkuju.
0: Že i krom, jak jsem říkal, krom kucharství, tak se věnuješ i youtuberství, což ti taky zapadne.
1: Podcasterství.
0: Podcasterství, youtuberství, ty jsi vlastně, a je to influencer, jak se to řekne, influencerství. Že jo?
1: Vlivařství.
0: Vlivařství, český, ano.
1: Ano, jsem vlivař.
0: Ne, že by si byl pod vlivem, ale že ovlivňuješ.
1: Ale jsem vlivař.
0: Vlivař.
1: Občas jsem i pod vlivem.
0: To jsem tě nikdy neviděl.
1: Ne?
0: Ne, lžu. Tak poslouchej, 27. srpna mají diváci televize Prima možnost vidět první díl nové řady Ano, šéf.
1: Ano, je to tak.
0: 27. srpna to bude ve 21.30, to je prime time jako
1: náš
0: fík.
1: Oblíbený čas.
0: Je to prime time jako fík, to je prostě, to jsou tam všichni u té televize. A kdo máte Prima Plus, jestli nemáte, tak si okamžitě zaříďte. Prima Plus, na Prima Plus si to můžete podívat už o týden dříve. Jo? Takže ta možnost být v předstihu a v náskoku před ostatními díky sledování na Prima Plus je jinak 27. srpna 21.30. Ano, šéfe. Byla to poslední série, Zdeňku, nebo
1: ne,
0: je to,
1: ne,
0: je další?
1: Pak, já myslím, že ne. Jo? Já jsem říkal před chviličkou, myslím, že roztočíme ještě do konce prázdní další dva díly.
0: Chyť se slinu teda, jo?
1: Jo, je to dobrý, no.
0: Tak jo, tak ať se daří.
1: Jo.
0: Uvidíme se, uslyšíme se a kdyby jsi šel zase někdy okolo, tak se zastav. Děkuju.
1: Tak se měj hezký, díky.
0: Čau.

byli, nebo byl, chcete-li doktor Viktor a jejich skladba Bastard. Zdeňkovi Polarechovi ještě jednou děkujeme a zdravíme ho na odchodnou. Za chviličku už sem, jak Zdeněk odchází, tak na druhou stranu přijde Jirka Rogl. Já si zbalím všechno, co tady mám, s tím, že doufám, že se Zdeňkem se Féteru opět zase třeba někdy uslyšíme. Bude k tomu příležitost, rockerova rána a Zdeněk Polarech je rocker, tak se vrací po prázdninách, každý pátek nás čeká jeden rocker přímo tady ve studiu Rádia B, tak uvidíme, kam se dostaneme. Teď ještě předtím, než dorazí Jirka Rogl, jedny Nazareti a dopravní informace a pak si krásně přejdeme do hodiny tupláků. Apropo, první tuplák dneska po 14. hodině bude od skupiny The Clash. Teď už Love Hurts a Nazareth.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme pěkně zprávou z té naší býťácké apky.
2: Nazdar býťáci, tady Špeťák. Kdo jedete od Mladý Boleslavy po D10 na Prahu, tak na 17. kilometru sjezd Hlavenec. Je dopravní nehoda, doprava je svedená do jednoho pruhu, je tam spousta hasičů, policajtů. Kolona už je 2 kilometry, takže kdo můžete, obejte to, anebo se obejte trpělivostí. Šťastnou cestu. Ahoj, Špeťák.
1: My koukneme na D11, kde mezi 25. a 31. kilometrem ve směru na Hradec Králové máme tvorby kolon vozidel, takže se tam obrňte trpělivostí. Na silnici 19 v obci Sebranice, což je okres Blansko, tak tam máme nehodu s únikem oleje. Ano, pozor, je to havárie osobního automobilu, který to tedy napral do zdi na místě složky IZS. Takže pozor i zde. Pak tady máme zprávu ze silnice 20 u obce Dasný v okrese České Budějovice. Zde máme tedy tvorbu kolon vozidel a to tedy na základě dopravního kolapsu, ano, havárie osobáku. Pak se ještě koukneme do ulice Revoluční v obci Jablonec nad Nisou, kde máme, a to je tedy vážná nehoda, osobáku a vlaku, takže pozor, opět složky IZS na místě. A ještě tedy další taková trošku zvláštnější, kurioznější nehoda na silnici u obce Libochovany v okrese Litoměřice. Máme nehodu osobáku do zdi tunelu, ano, takže i zde tedy velký pozor, býťáci, a úplně všude jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. Zítra se trochu oteplí a odpoledne postupně zatáhne. Přijdou pak přehánky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Kajakář se dostal na mistrovství světa v Poznani, postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na 200. Na 500 Martin a Petr Fuchsová na double kanoj i Aneška Poloudová se Zuzanou Hanušovou, Jakub Špicar s Danielem Havlem na double kajaku. Do České republiky míří studená fronta a s ní i silné bouřky. Očekával ty lze hlavně v Čechách zítra a v noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Hrozit budou především silné nárazy větru a přívalové srážky. Výstraha před silnými bouřkami bude v platnosti od zítřejších 14 až do sobotních 4 hodin. Týkat se bude všech krajů v Čechách a také části západní a severní Moravy. Policie dnes evakuovala pražské staroměstské náměstí. Důvodem byla anonymní výhruška výbuchu odloje. Proběhla pyrotechnická prohlídka, která byla negativní. Novinky.cz napsali, že anonym policii sdělil, že výbušné zařízení by mělo vybuchnout v poledne. Několik minut po 12. hodině byla preventivní opatření ukončena. Rusko by na ukrajinské údery s použitím britských střel mohl odpovědět útoky na britské vojenské cíle na ukrajinském území i mimo něj. Na dnešní tiskovce to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová. Britský premiér Burnham v pondělí do Kyjeva přivezl odtajněné výrobní plány britské výroby střel dlouhého doletu. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
0: Tuplák, tuplák, hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: to byly dvakrát The Clash, dvojitá porce londýnského punk rocku, no ale na druhou stranu u téhle kapely založené v roce 1976, tedy právě před půl stoletím, lze rozhodně vystupovat i prvky reggae, funku, ska či rockabilly. No a když vám prozradím, že dalšími tituly téhle hodiny tupláků budou písně Pay in Blood a Like Rolling Stone, hned je vám určitě jasné, že slovo dostává americký písničkář, hudebník, skladatel, básník, umělec a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tak, děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Vít.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: No a s dalším tupákem zase změníme žánr a jistě uděláme radost nejen býťákům, kteří se ve svých SMS-kách podepisují jako taviči. Ano, správně, mám tu tuplák Kiss a to nejen tak ledajaký. Obě písně totiž pocházejí z toho takzvaně odmaskovaného přibližně desetiletého období téhle kapely a zazní tu tak v pořadí druhý kousek z podle mne skvělého alba Revenge z roku 1992. Píseň se jmenuje Take It Off a spolu s Stanley, který i zpívá, jí složil producent téhle desky věhlasný Bob Ezrin. No a odstartujeme titulní skladbou z alba Crazy Nights z roku 1987.

0: Tracks of War je třetí skladba z předposledního studiového alba samotných Pink Floyd a Momentary Lapse of Reason z roku 1987. Tuhle skladbu napsali David Gilmour a Anthony Moore a možná si někteří vzpomenete, že slovenská skupina Laibach předělala tuto píseň na svém albu NATO z roku 1994. Co rozhodně není nezajímavé, překvapivě zde v téhle skladbě nebubnuje domovský bubeník Pink Floyd Nick Mason, ale pohostinsky sám Carmine Appice, nám dobře známý třeba z kapel Vanilla Fudge Cactus, Blue Murder či Beck Bogart and Appice. No a ještě před skladbou The Ducks of War si dáme klasiku Time z legendárního alba The Dark Side of the Moon, pěkně i s těmi všemi budíky a zvonky v úvodu.
1: Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beat.
2: Bíťáci na čtyřech kolech.
3: No, nazdar bíťáci, na cestě do Mostu od Žadce je několika kilometrová kolona, protože tam je ťukanec, vyšetřují to policajti, je to zřejmě čerstvý, takže možná to bude chvilku trvat ještě, tak jenom abyste věděli. Nedokážu vám poradit kvůli nudy, protože to tady moc neznám, ale prostě se tady stojí. Tak jo, čau, hezkou cestu.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním bíťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
1: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
0: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
1: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
0: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
1: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy dojde k přibývání oblačnosti. Postupně přijdou přehánky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: 17-letá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila švýcarská Anja Grossmanová, bronz vybojovala Agathe Wochampová z Francie. Řízení úřadu pro zahraniční styky a informace má od 1. října převzít diplomat Miroslav Toman. Vláda o jeho jmenování dočala civilní rozvědky, ale rozhodla ve chvíli, kdy Toman nemá nutný nejvyšší stupeň prověrky přísně tajné. Ten ale pochybnosti odmítá a tvrdí, že zákonné podmínky splní. Dnes ráno došlo na Strakonickém zimním stadionu k úniku čpavku. Hasiči v protichemických oblecích zjistili, že jde o únik jednoho z ventilů technologie a během několika desítek minut ho uzavřeli. Uvnitř stadionu nikdo nebyl. Hasiče přivolal jeden ze zaměstnanců. Bleskové povodně v Tibetu na hranici s Nepálem si vyžádali nejméně 359 úmrtí. Víc než 1000 lidí pak Čína a Nepál pohřešují. Zhruba polovina z pohřešovaných jsou cizinci. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Whitesnake na Rádiu Beat.

jednak, před nimi Beatles a také Whitesnake. To bylo zahájení téhle hodiny po 15., kdy právě v tuto chvíli 16 minut, právě po 15. je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme čtvrtek 27. srpna roku 2026, tedy se nám prázdniny chýlí ke konci, svátek má Otakar. No a máme tu i pro tuhle hodinu připravenou spoustu parádní muziky, třeba takového Toma Pettyho, Rolling Stones, Gary Moore, ten zazní za pár okamžiků, a také tu mám Luboše Pospíšila a jeho rockový vlak. A už vám můžu prozradit, že dokonce tady mám dvě takové velice cenné vstupenky připravené, tak se musím vymyslet nějakou rafinovanou otázku, abych vám je mohl za chvíli třeba nebo za větší chvíli rozdat. No a tady už je slíbený Gary Moore a klasika Still Got the Blues.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

covidovým vlakem jsme se dostali takhle do půl hodiny a možná i vlakem, ale ještě lépe třeba na kole nebo na motorce, úplně i líp, nebo autem se dostanete také zítra.

do Plzně, kam míří Rádio Beat, do Bikers Crown, tedy do tamní pobočky, takže pokud tedy máte čas a chuť, tak tam bude Standa od 12 do 14 vysílat přímo tedy v pátek 28.8. zítra v Bikers Crown na adrese Studentská 55A v Plzni. No a aby toho nebylo málo, jo, býťáci, tak právě Bikers Crown a společně taky my, Rádio Beat a ještě tedy někdo, jsme tedy spoluaktéry nebo se podílíme na pořádání festivalu Moto Lužany 2026, který začíná zítra v autokempu Lužany, což je tedy okres Jičín, a tedy až do neděle to tam bude probíhat, ale představte si, hraje tam Krucipisk, Doga, Vysací zámek, Debilheads, Bastard, Motorband, Civilní obrana, Alžběta, Salieri a řada dalších a dalších kapel, a k tomu slibují tedy i pořadatelé nabitý doprovodný program. No a co je důležité, já tady mám na tuhle bohulibou akci dvě docela volné a velice cenné vstupenky, a teď jde o to, abyste měli čas zítra, pozítří a v neděli, nebo tedy můžete tam přijít až třeba přijet až v sobotu, co já vím, ale zkrátka, abyste měli čas a chtěli vyhrát ty dva lístky, tak si připravte něco, čím se posílají SMSky. Já vymyslím snadnou otázku, tak jsem říkal Krucipisk, že tam zpívá, tak mi napište do SMSky, jak se jmenuje frontman, zpěvák Krucipisku, a teď nějaký číslo, tak jsem řekl 28. to je zítra, tak 28. SMS-ka vítězí a na to číslo, ze kterého dorazí tedy správná odpověď, zavolám zpátky a ten, kdo to teda vezme, tak vyhrává dva lístky na Moto Lužany, na kterém se podílí Bikers Crown a Rádio Beat. Snad jsem to řekl všechno dobře, za chvíli si dáme třeba Toma Pettyho nebo Stony a pak tedy vyhlásíme vítěze.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 26. Sej konopí. Rok 2000. Čte Matěj.
2: Sej konopí je jedna z mála věcí z desky Zlínoty na večeři, kterou doteď hrajem v celku pravidelně na koncertech. Kdyby nějaký hudební archeolog chtěl objasnit prapůvod názvu téhle písničky, tak zatím stojí možná tahle malá a prastará příhoda. Bylo mi tenkrát nějakej 17 a Jirkovi Zemánkovi 15, když jsme v létě seděli před bejvalou základkou v parku a dumali, čím zabijeme odpolední nudu. A náhodou šel kolem Jahoda, starší kámoš z jiný party. Byl to vysoký kluk, měl cígo v koutku, dredy až po prdel, bundu bomber, kožený gatě a vysoký boty, takže když šel po ulici, každej se za ním otočil. Jahoda byl pozitivní člověk a mezi svejma uznávaná postava, a i pro nás to byl pan někdo, protože bubnoval v punkový kapele Kunda. Bylo léto a tak měl bombra hozenýho ledabile přes rameno a na tváři úsměv, tak jako vždy. Nazdárek holomci, co tady děláte? Houknul na nás. Nic, odpověděli jsme popravdě. Nechcete něco ochutnat? Zeptal se Jahoda. A co? Byli jsme zvědaví. Tady mám něco ze svý zahrádky na té, řekl Jahoda a dal nám jointa. Co to je? Ptali jsme se. Vykuřte to, volové! Zasmál se Jahoda, odsvrknul do dály vajgla a pokračoval v chůzi. Drželi jsme tu věc, pak jsme se Zemánkem koukli na sebe, pokrčili rameny a vykouřili jí. Byl to náš první joint. A následujících několik hodin jsme se všemu smáli. Kolem jdoucímu psovi, že blbě kouká, zábradlí, který mělo divnou barvu, sousedovi, že se jmenuje René, letadlům na nebi a nejvíc sami sobě. Boleli nás břicha od smíchu, ale nešlo to zastavit, až nastal večer a tak jsme šli domů. A doma byl brácha a první, na co se mě ptal, bylo, proč tak blbě čumím. Opáčil jsem taky tak, neboť i mně se zdálo, že blbě čumí. Pak jsem šel do kuchyně a začal rabovat lednici, protože jsem si myslel, že mám hroznej hlad. To jsem pochopil až později, že to byla jenom žravá. No a během konzumace mi najednou přišlo, že někdo ťuká zvenku na dveře od balkónu. Připomínám, že jsme bydleli v 5. patře. A tak jsem se tam podíval a uviděl skřítka, jak nakukuje dovnitř a klepe na sklo. Zavolal jsem bráchu, ať se jde rychle mrknout, jenže skřítek se leknul a zmizel. Co je, vole, jsi dementní? Zeptal se brácha, když jsem ho donutil jít se mnou na balkón se pořádně podívat. Díky tomu skřítkovi, který se před Honzou schoval, jsem tak musel působit. A pak jsem, pošilhávaje po balkónových dveřích, dojedl zbytek lednice a šel spát. To se stalo po revoluci v roce 1990, kdy se v naší republice roztrhnul pytel s drogama a vlastně všichni zkoušeli všechno. No a o 10 let později si Honza pobrnkával na Španělku takovej nadžezlej motiv. Bylo to právě v době, kdy jsme dělali druhou desku Zlínoty na večeři a dávali přesně takovým nápadům prostor. Takže netrvalo dlouho, tý brnkačky jsme si všimli a začali se koupat v moři akordů, měnit je, kombinovat a cpát do nich nějaký provizorní slova, až se z popěvku tantaram tadý nějak vykomolilo sej konopí. Dal se s tím krásně vošidit celý refrén a tak jsme ho vošidili.

Písničku Seikonopí se naše vydavatelství Sony vybralo jako single. Klip k ní natočil Martin Benz a svý největší slávy dosáhl, když ho v hlavních zprávách v České televizi pouštěli na pozadí k tématu o protidrogovém zákoně. V celku neprávem, neboť píseň je slátanina o zmateném čínském cestovateli, která neznamená vůbec nic. Prostě se to jenom dobře frázovalo. Ale jistá nepřímá souvislost tam možná bude.

za zády a spěchat si dát cukr do

Ano, tak to bylo ohnoutí povídání s bonusovou písničkou. Já jsem před chvílí tedy vyhlásil soutěž o velice cenné vstupenky na tento prodloužený víkend na třídenní, zkrátka akci Motolužany, kde zahrají skupiny Bastard, Motorband, Civilní obrana, Alžběta, Debilhec, Vysakcí zámek, Doga a nebo Krucipisk, a tedy vyhlásil jsem tuto soutěž o tyto vstupenky přes SMSky, ale nevěděl jsem, že zrovna nefachčí ta naše SMS brána a pracují na tom technici, takže se omlouvám vám všem, kdo jste tedy SMSkovali, a budeme to muset udělat zkrátka přes telefon, takže ještě jednou, jak se jmenuje zpěvák a frontman Krucipisku, zavolejte na číslo 210 32 33 34, já to uvolním až za chvilinku, aby měli šanci i ti, kdo poslouchají online, a zkrátka ten, kdo se dovolá a řekne mi to jméno, tak získává tyto dvě vstupenky. My si zatím mezi tím dáme Janis Joplin.

0: Shady Purple, to byla poslední muzika téhle hodiny a ještě, než se podíváme na dopravu a necháme přečíst čerstvé zprávy Pepu Labuse, tak si poslechneme, kdo tedy získává ty dvě vstupenky na víkendovou bohulibou akci. Jirka, Radio Beat.
1: Ahoj Jirko, Rony u telefonu, zdravím tě.
0: Ahoj Rony, voláš kvůli vstupenkám?
1: Volám na tvoji vyhlášenou soutěž a rád bych odpověděl, no, tak to máš hájíček.
0: Ano,
1: určitě.
0: To bylo těžký. Jak to máš, jak to máš daleko na tuhle akci?
1: Já jsem úplně, se přiznám, nastupoval do auta, tak jsem, nevím, kde to je.
0: Tak já ti to řeknu ještě jednou, je to, ano. Prosím tě, je to autokemp Lužany, okres Jičín.
1: No tak já pocházím z Hostiny, obydlím v Nymburce a to mám přesně na půli cesty, takže dobrý.
0: Takže super, tak tady máš dva lupeny, koho vezmeš sebou?
1: No, vezmu sebou asi kamarádku, myslím si, že bude.
0: Dobře, je to na 3 dny, tak to už je tvoje věc, kdy tam dorazíš, v každém případě blahopřeju, nepokládej mi to, napíšu si na tebe kontakt, jo?
1: Dobře, děkuju ti, Jirko, měj se hezky, ahoj.
2: Býťáci na 4 kolech.
0: No a nejdřív mrkneme na D11, kde mezi tedy 8. a 9. kilometrem ve směru k nám na Prahu havarovala dodávka a nákladní auto, takže vážnější situace, průjezd se zvýšenou opatrností, jak jinak na místo jede policie České republiky. D0, tedy Pražský okruh, a tam je to na 12. kilometru ve směru Ruzině, nebo D7, jak chcete, a tam je to nehoda, čili ťukanec 2 osobáků. Pak máme tedy ještě podle všeho vážnější nehodu, protože na silnici 246 v obci Libochovice, což je tedy na Litoměřicku, osobák srazil cyklistu a složky IZS již zasahují na místě. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy dojde k přibývání oblačnosti. Postupně přijdou přehánky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dnes od 18 hodin na programu očekávaný los ligové fáze Ligy mistrů 2026-27. Mezi 630 evropskými velkokluby nechybí ani český mistr Slavia Praha a slovenský šampion Slovan Bratislava. Oba týmy byly zařazeny do čtvrtého výkonnostního koše. Poslanecká vystoupení při navrhování úprav programu schůzí budou být časově ohraničená. Sněmovna bude mít navíc širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení se budou nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Pavel. Jeden z hlavních aktérů v bitcoinové kauze Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně. Ponechal ho ve vazbě, ve které už od loňského srpna. O stížnosti teď bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je mimo jiné obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti, za což mu hrozí až 30 let za mřížemi. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na srbský portál Informer. Bývalý velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Těch se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

6 minut před půl pátou, je tu stále spolu s vámi na rádiu Víte Jirka Rogl. No a já nám teď před pár okamžiky dozněl Hokus Pokus, nizozemských Fokus, jedna, abych tak řekl, z nejpodivnějších skladeb, které se kdy dostaly do americké top ten, vznikla vlastně náhodou při jamování. Jan Ackerman začal hrát svůj slavný kytarový riff a Thijs van Leer do něj spontánně začal jodlovat, prý to předtím nikdy neskoušel. No a z legrace vlastně vznikl v roce 1971 jeden z největších hitů progresivního roku. Máme tady tvrdý kytarový riff, flétnu, varhany, hamontky, bubenické solo, pískání, skat a samozřejmě ono legendární jodlování. V Británii se tahle skladba dostala na 20. místo a v Americe dokonce na 9. A to je na to možná vůbec největší kouzlo, instrumentální progroková přímo šílenost se dostala mezi největší popové hity roku 1973. No a my pokračujeme pěkně spolu s Alicem Cooperem.

byla skladba kapely, kdy vždy při vyslovení jejího názvu si vzpomenu na jednu z oblíbených scének Šimka a Grossmana, kde se právě oni dva dohadují, zda se jméno známého francouzského spisovatele správně vyslovuje Balžám nebo Blamáš, a nakonec se shodnou na tom, že napsal knihu Lesk a bída kurtizán, ze které si Jiří Grossman, jak mu tu Šimek připomíná, minulý týden obkresloval ty kurtizány. Možná to bylo obráceně, budu si to muset znovu pustit, nicméně právě ty kurtizány v tomto případě z 25. Avenue jsou tou kapelou, jejíž muzika teď zazněla na beatu. Jako další tu mám připravenou muziku Spencer Davis Group.

I'm Coming Home, další krásná vzpomínka na Ozzyho a možná ne úplně každý ví, že autorem toho krásného textu je sám Lemmy Kilmister. Ano, napsal ho na začátku 90. let právě pro Ozzyho Osbourna, se kterým se tehdy hodně kamarádil a on sám říkal, že na tantiemech, které mu chodili na účet právě díky spoluautorství téhle písně, si vydělal víc než za celou existenci Motörhead. Jestli je to nadsazené, nevím, ale v každém případě se jim toto společné dítko náramně vyvedlo a jsem si jist, že bude žít ještě hodně, hodně dlouho. Před dopravou pokračujeme s Jethro Tull.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
2: Bíťáci na čtyřech kolech.
3: A hned velký pozor, tady Kunice D1 mezi kilometry 16. Zkrátka je to 16,5 kilometr takhle ve směru na Brno a máme tam hromadnou nehodu. Velký pozor, tam mělo by se jednat o dodávku a 6 osobních aut, takže jak jsem říkal, hromadná nehoda. Velký pozor, tam pokud byste věděli víc, tak z místa dejte vědět telefonem nebo přes naší apku. Na silnici 268 u Mimoně v okrese Česká Lípa máme havárii motorky a na místo jedou složky IZS a ještě tady hlásíte ze silnice I35, což je tedy katastr Mohelnice na Šumpersku. Zde máme veden kyvadlový provoz pouze jedním jízdním pruhem, jsou zde v sobě dva osobáky a opět složky IZS na místě. Bíťáci, jděte prosím opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním bíťákům.
0: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy dojde k přibývání oblačnosti. Postupně přijdou přeháňky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy a nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Pokud člověk investuje do cizího startupu, tedy nové inovativní firmy, může si tuto investici ve výši až 5 milionů korun uplatnit jako odpočet od základu daně. Počítá s tím návrh zákona z dílny ministerstev financí a průmyslu a obchodu. Cílem je podpořit rozvoj startupů. Dvě ženy utrpěly těžká zranění poté, co se jejich osobní auto střetlo v Jablonci nad Nisou s vlakem na železničním přejezdu. Jednu z pacientek záchranáři přepravili do nemocnice Letecky. Okolnosti nehody, která se stala na přejezdu bez závor, vyšetřuje policie. K nehodě došlo dnes kolem 13.30 na přejezdu v Revoluční ulici. Ředitel americké CIA Radcliffe v Moskvě varoval ruské představitele, aby v reakci na patovou situaci ve svém tažení proti Ukrajině nevyhrotili konflikt se spojenci USA v NATO, jmenovitě s pobaltskými státy Estonskem, Litvou a Lotyšskem. Mimořádnou a předem neohlášenou návštěvu v ruské metropoli využil také k tomu, aby Rusko přiměl omezit jeho vojenskou a ekonomickou podporu Iránu. Uvádí to portál Politico s odvoláním na tři nejmenované zdroje. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Tak to byly Pink Floyd na beatu, od kterých jsme si mimochodem v té dnešní hodině tupláku užili dokonce hat-trick, čili tři jejich písně z různých období, z různých alb, pěkně za sebou. No a 13 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. V téhle hodině nás čekají třeba menšinové sporty, ale především spousta parádní muziky. Můžu vám slíbit Iron Maiden, Led Zeppelin, The Beatles, kterých není nikdy dost. No a teď za chvíli si dáme, to mě vlastně napadlo v té uplynulé hodině, když jsem tady velebil strejdu Lemmyho, čili Lemmyho Kilmistra, jak krásně napsal text k písni Mama I'm Coming Home Ozzyho Osbourna, tak mě napadlo, že bychom si mohli dát taky nějaký ten pěkný nářez od Motorhead a proč ne ten úplně nejvíc nejznámější.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

byli Rainbow, Richieho Blackmora, vzor 81, bezesporu největší hit kapely ve Velké Británii, k čemuž jistě přispěl fakt, že jeho autorem je známý hitmaker Russ Ballard. Původně zde některé vokály nahrál Graham Bonnet, ale poté, co kapelu opustil a hlavní i doprovodné vokály naspíval, tak jak jsme i teď znovu slyšeli jeho nástupce, skvělý Joe Lynn Turner. Není, myslím, nezajímavé, že se o vydání písně původně ucházela i u nás poměrně známá heavy metalová kapela Praying Mantis a už prý i nahrála dokonce muziku doprovod a chtěla začít nahrávat vokály, ale bylo jim to zatrženo s tím, že zkrátka museli přestat, protože Rainbow, jakožto větší jméno, dostali povolení k nahrání a vydání téhle písně, ale na druhou stranu Praying Mantis nakonec vytvořili tu svou verzi pro své album teď v roce 2024, což lze snadno dohledat třeba na YouTube. No, my pokračujeme s Rolling Stones a pak zase mrkneme na dopravu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Čau, tady je Roxy, takže jsem právě projel na D1 u tým bouračky na 16. kilometru.
2: Ano.
1: Už to zakládají, odtahujou, jsou tam 4 auta, takže za chvilku tam už budou jenom 3.
2: Dobře, tak děkujem. Šťastnou cestu.
1: Jo, ahoj.
2: Ahoj.
3: Nazdárek, tady Štěpán. Hele, domů, že vyhněte se cesty od Strahovského tunelu až po Barandák, protože tady jsou kolony a já už tady jenom tohle jedu hodinu a půl. Tak se držte, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Vojenským mistrem světa v parašutismu na přesnost se stal český reprezentant Bonifác Hájek. Družstvo Dukly ve složení Šorf, Chládek, Kříž, Žák a Hájek obsadilo v kombinaci přesnosti a akrobacie druhé místo za Německem. České volejbalistky postupují do play-off mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodla o tom výhra Srbska 3-0 nad Řeckem. Dnes v 19 hodin je čeká Bulharsko. Běžec Matěj Šafář vyhrál brdský půlmaraton v Kytíně. Mezi ženami zvítězila Lucie Mahelová, druhá skončila Ivona Rejsková, která zároveň získala titul v kategorii 40 až 44 let. Doprovodný závod na 8 kilometrů ovládli Martin Dvořák a Edita Čeperová. Stolní tenista Lubomír Jančařík na turnaji v Olomouci vypadl hned v prvním zápase. Z českých reprezentantů postoupil do další fáze pouze Jiří Martinko. Volejbalisté Česka porazili v přípravě na mistrovství Evropy vicemistry světa z Bulharska 3-1. Český horolezecký svaz zveřejnil nominace na výstupy roku 2025, jejich vítěze vyhlásí zítra v Teplicích. Mezi kandidáty jsou třeba dvojice Groch a Hák za prvovýstup na pakistánský Hunza Peak nebo Adam Ondra za boulder obtížnosti 9A. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Radio Beat.

Fred Mana, Fox on the Run, to byla další muzika na beatu, no a mně se tady stalo už dokonce ve dvou případech, nebo tady, no ve dvou, že se ptáte, kdeže to můžete vlastně hlasovat o ta půlnoč, o to půlnoční album na příští týden, no tak je to zcela easy business, je to snadné, býťáci, radio.cz, to je ten správný web, ten náš, a tam hned vedle toho úplně nejhlavnějšího prostředního článku, který zrovna teď zve vás všechny na zítřek do Bikers Crown v Plzni na to naše živé vysílání a setkání s býťáky, tak hned vedle něj vpravo je napsáno beat, anketa, vyberte půlnoční album na příští týden, hlasovat můžeš od 24. až, a to je spíš teď důležité, 38. do půlnoci, což je neděle, a vybíráte teďka z kapel zahraničních, jejich jméno začíná na písmenko B, no a nějak celkem logicky zatím vedou Beatles a ten jejich seržant Peps, ale vlastně ne o moc hlasů za nimi jsou Beckman, Turner, Overdrive, Hedon, jejich slavné album, pak Bon Jovi, ty myslím, že by to ještě taky mohli dotáhnout, no a pak, a to mě docela mrzí, když já jsem fanda Beatles, ale že Black Country Communion, tahle supergroup s Joe Bonamassou a Glennem Hughesem, Derekem Sherinianem a mladým Bonhamem, že je teda až takhle na tom čtvrtém místě, no ale tak kdo ví, třeba když zahlasujete, tak je tam ještě můžete pošoupnout. Blind Guardian jsou na předposledním místě a na chvostu Blue Oyster Cult, tedy kult modré ústřice, což už je sám o sobě nádherný název kapely, no takže zkrátka tam na tomhle webu a z každé té adresy můžete kliknout jenom jednou, pak už vás to nepustí. No a my si dáme, hádejte co? Iron Maiden.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Doufám, že jste si teď spolu se mnou opět vychutnali tuhle krásně zhudebněnou poezii nezapomenutelného Václava Hraběte. Jehož vztah k té takzvané moderní hudbě, jak se říkalo, byl dán jeho nespochybnitelným příklonem k té býtnické poezii. No a jeho básně, a toho si nelze nevšimnout, jsou psány ve 12-taktovém rytmu blues. A právě těmi svými básněmi po letech ovlivnil a oslovil především Vladimíra Mišíka, no a ten v průběhu let zhudebnil několik jeho textů, které se staly nesmrtelnými hity československé rockové scény, no a nejznámějším z nich je bezesporu variace na renesanční téma, která před pár okamžiky dozněla na beatu. My si před dopravou a dnešními posledními zprávami Pepy Lábuse dáme Jurajhýb.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na silnici 268 u Mimoně v okrese Česká Lípa máme havárii motorky a na místě jsou složky IZS. A teď do Prahy v ulici Vrbenského, tady u nás nehoda dvou osobáků, Ťukanec, pozor tam. V ulici Výstavní, taktéž tady v Praze, tam se srazil osobák s motorkou, na místo jede policie České republiky. V ulici Pražská, ale v obci Pelhřimov, tak zde probíhá vyšetřování nehody tří osobáků, takže vlastně taky hromadná, jinak sledujeme stále hromadnou dopravu na D1, kde zatím stále probíhají odklízecí práce. A tady jsem měl jednu kurioznější nehodu a tu teď nemůžu najít. Jo, tady na silnici 4365 u Tršic na Olomoucku, jo, máme zvěř na vozovce a srážka dodávky právě s nějakým tímto kusem zvěřátka, ale nevím jakým. Takže zkrátka, býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy dojde k přibývání oblačnosti. Postupně přijdou přehánky, místy bouřky i silné, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: UEFA připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat část práv z mistrovství světa za 4 miliardy 200 milionů dolarů. To je v přepočtu skoro 87 miliard korun. Infantino na konci července oznámil plán na prodej části práv na světové šampionáty do rukou soukromých investorů. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být momentálně až desítky českých turistů. Uvedl to místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Žádný z nich by podle dosavadních informací neměl být povodněmi přímo zasažený. Situaci ale prý kanceláře dál vyhodnocují. Konec srpna a září jsou podle něj měsíce, kdy do Nepálu jezdí nejvíc lidí. Objem prodaných státních obligací dosáhl na sumu za 16 miliard 400 milionů korun. Byl víc než dvojnásobný proti plánu z emisního kalendáře, který ministerstvo zveřejnilo koncem července. Zájem investorů o české dluhopisy překonal nabídku. Byli připraveni je nakoupit za 30 miliard. Iránské revoluční gardy oznámily, že se Irán a Omán dohodli na rozdělení příjmů z poplatků za proplutí Hormuzským průlivem. Dohodu i poplatky odmítají Spojené státy. Iránské ozbrojené síly zároveň informovaly o nové vojenské doktríně, která počítá s preventivními údery. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Leader of the Pack, čili vůdce smečky, to byl příběh o smrti motorkáře a takhle krásně nám ho zaspívala newyorská dívčí skupina The Shangri-Las, která, ač byla na vrcholu slávy jen krátce, představovala důležitý spojovací článek mezi klasickým rock'n'rollem a pozdějším posluchačsky náročným beatem. 14 minut, nebo zkrátka předtím jsme si poslechli Lovin' Spoonful a ještě předtím Doors a celé dohromady se to jmenovalo jako vždy v tento čas 6 o'clock rock. A teď 14 minut po 18. hodině je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a pokračujeme spolu s Deep Purple z období, kdy byly hlasy téhle legendy David Coverdale a Glenn Hughes.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic. Na Rádiu Víc.

to byl náš Jirka Schellinger, no a jinou naší tuzemskou hvězdu měl včera tady v uších Petr Korál a nebyl jí nikdo menší než paní zpěvačka Marie Rotrová a taky posluchačka Beatu, jak se sama několikrát svěřila, nebo se s tím vůbec netají. Já jsem poslouchal, bylo to úžasné, má přehled, nadhled a neříkám, že všechno poznala, ale tu muziku velice pěkně hodnotila. No a pokud vám tohle povídání včera uteklo, tak nemusíte házet flintu do toho a brečet nebo tak něco, protože o půlnoci dnes je repríza, tak když se nás naladíte před půlnocí, tak si můžete poslechnout nejen tohle povídání a trochu té muziky s Marií Rotrovou, ale hned potom, když vydržíte, tak vás také čeká, tak jako vždy, repríza rokové zpovědnice Dana Kohouta, který zde měl jako hosta malíře a metalistu a výborného chlapíka Petra Godotora. No a my si teď nedáme Petra Godotora, ale Joe Cockra. To je podobný.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Velké problémy jsou v Českých Budějovicích, v ulici Strakonická, střetlo se tam osobně auto s motocyklem a nehoda už způsobuje tvorbu kolon. Průměrná rychlost v místě klesá pod 20 km hodině a hrozí dopravní kolaps. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Taktéž nehoda motocyklu komplikuje provoz v Prostějově, v ulici v Polích havaroval právě motocyklista a na místě jsou záchranáři, policie i další složky. Projíždějte proto i zde s maximální opatrností a ještě tu mám jednu od vás hlášenou nehodu dvou osobáků v Trhových Svinech a ke střetu došlo v ulici Nové Město. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Česká umělá inteligence vytvořená přímo pro potřeby zemědělství usnadní farmářům plánování nebo zpracování dat. Systém Agata zatím testují desítky zemědělců v České republice. Obchodní ředitel společnosti Agdata Ondřej Hale nám ji přiblíží.
2: Například to může sloužit k tomu, že se pak rozhodujete, jaké stroje si koupíte. Protože díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte, v závislosti třeba na konkrétních plodinách. Nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak s tím hospodaříte, to všechno ona dokáže udělat.
0: Vítoskop.
1: Čínský videoportál Bilibili má ambice proniknout i na mezinárodních trzích. Tamní konkurent YouTube s 376 miliony aktivních uživatelů už nabízí anglickou verzi portálu. Nově zveřejnil mezinárodní verzi aplikace pro Android a brzy zamíří i na iOS. Oproti čínské mutaci má jednodušší instalaci nevyžadující ověření totožnosti.
0: Vítoskop.
1: Na rušných křižovatkách ve východu Čínské městě Shangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 skoro dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout ale zatím nemají. Vítoskop končí, po něm si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

to byla skladba, kterou původně právě takto nahrála a naspívala anglická kapela Mott the Hoople pro své stejnojmenné album, no a my samozřejmě známe i v pozdějším podání Davida Bowieho, který z ní pak udělal jeden ze svých největších hitů. No a i když už se tu pomalu připravuje se svou American Rock Show kolega, ztracený syn a nalezený Dave Gore, moje odpolední vysílání ještě nekončí a mám tu tak pro vás připravený Olympic, anebo v tuto chvíli Van Halen a jejich Jump.

to byl Dynamit, Olympic na beatu, no a už se nám tedy opravdu ten přelom hodiny blíží, takže tu přivítám Davea Gora, no a po něm hned nastoupí také Ota Semana, čeká nás večer u repráku, nevím, jestli si Ota už nějaké to téma připravil, anebo ho bude dávat dohromady spolu s vámi, to vždycky trošku ve hvězdách, nebo sázka do loterie, nebo tak něco, v každém případě hned potom, co tedy Ota dovysílá, vás čeká půlnoční album a to budou Alice in Chains, taková ta eponymní deska s pejskem bez jedné nožky a tu já mám rád, takže já si ho asi doma, pokud už nebudu spát, pustím, no ale v každém případě teď tu ještě pro vás mám na rozloučenou Genesis a Black Sabbath, takže naposledy vás už dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit o víkendu, kde nás čeká taková ta roková škola, kde budeme hodiny dávat dohromady podle jednotlivých předmětů a podle toho vybírat písně. Tady už jsou Black Sabbath.

Ahoy, Beat Yahtzee. Welcome to the American Rock Show. Isem vaše moderator, David Gore. Jestli neznáš American Rock Show, to je jedenkrát každý dva týdny na Radio Beat od 7 do 8, každý druhý stvrtek. A hraju různé kapely a různé skladby z rock, blues rock, jižanský rock a country rock, ale vždycky z neznámé nebo relativně neznámé kapely, protože já chci tento show být jako něco nového pro tebe. Nové hudba, nové kapely. A jestli neznáš jako country rock, to je jako hodně zájmové tento dny. Mají jako hodně kapely, co dělá jako víc rockové country, to je hodně zájmové, jak budeš slyšet za chvíli. Jedeme na první kapela. Tento je zpěvák a jeho kapela Tim Hicks. A on je z Canada. So to je jako country rock z Canada. Jeho jako domácí město je Niagara Falls. A on je moc slavný a úspěšný jako zpěvák v country. On už měl jako 18 jako hity, jako top 10 hity v Kanadě. A on už dělal jako 6 desky, jednou živé deska. A můžeš hledat jako online na YouTube. On má jako různý dobrý rockové, country rockové skladby. Já vybral jednou skladba Greasy John Deere Cap od jeho první deska Throwdown. A to je od 2013. A to je pro mě jako super vzorek jako to nové country rock. To je od 2013, ale jestli neznáš country rock, to je nové pro tebe. So, říkám nové country rock. So, doufám, máš rád to. Tim Hicks, Greasy John Deere Cap.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, sme spiet. A teď jedeme na jednu kapelu, co ja našel přes YouTube. Ja jenom hľadal jako různý kapely, různý jako skladby. A kedy slyšel začátek tento skladba, co budu hrať teď, ja řekal, Ježiši Maria, to je ono, to musí být, ja čekal. Protože ja znám hodně moc, hodně často, jestli jako skladba začíná dobrý, a to je jako rocker, to je jako dobrý, ale kedy zpěvák začíná, to není ono. Tam není dobrý a nebo není moc správný jako skladba. Ale tento slyšel to první noty, já říkal, Ježíš Maria, začínal to, zpěvák a said, hurá, super. A tento skladba je New Game a to kapela je Vern Das Dacel and the Burning Breeze. So, oni originálni, jako původní z Jižní Afrika, ale to kapela jako stěhoval do Amerika a začínal její úspěch, co mají jako teď úspěch. Oni dělali jako různý festivaly, dělali jako tour se John Piet, možná znáš tento kytarista, a taky Richie Kotzen. A já myslím, znáš Richie Kotzen. Oni jako hrajou po celé Amerika. Já neslyšel předtím tento kapela, ale je dobrý a vybral tento skladba New Game od její deska New Game od tento rok. So doufám, máš rád to Vern Dacel and the Burning Breeze.

David Gore, American Rock Show, sme spiet. Jestli máš rád to skladby a kapely, co hrajeme na American Rock Show, vždycky můžeš jít na Radio Beat webovej stránek a tam je jako playlist za každý American Rock Show a taky American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show na Facebook, budeš vidět. A tam taky bude to playlist a taky jako videa a jako další kapely, co neznáš, doufám neznáš, ale co hrají na American Rock Show a další. So, jedeme teď na další skladba, další kapela, a to je taky na country rock stran, a to je kapela Radio Ranch od Whitefish, Montana. So, to je už v hory, tam nahoru v Amerika. A oni hraje jako Americana a Outlaw Country Rock. A to je jenom tři lidi v tento kapela, to je jako Country Rock Trio. A to je to zpěvák, basák a bubeník. So, tento skladba je Easy Rider od její deska Halfway Home od minulý rok. To je její druhý deska, zatím mají jenom dva desky. Super kapela, doufám máš rád to Radio Ranch.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, a jestli neznáš v Amerika nejlepší hudebníci bydlí, nebo jej jako bydlí, můžeme řekni, v Nashville, Tennessee. Možná to není její domácí město, ale všechny nejlepší hudebníci jede tam, hlavně old country. Všechny je v Nashville, Tennessee. A jednou kapela se vybral teď je Goodbye June. A oni hraje, není country, ale blues rock. A to je kapela, to šliny v kapela je bratrnice. A to je jako tři šliny v kapele je bratrnice. A to název kapela je Goodbye June. A zájem, to je jako naskladanou červen. A to je jako Goodbye June a mají tento název, protože její jako hlavní kytarista byl jako mrtvý. On měl jako něco jako nahora a byl jako mrtvý a v červnu on byl jako mrtvý. So oni říkali, OK, budeme dělat jako název kapela Goodbye June. Jako naskladanou červen. Super kapela, doufám máš rád to. Já vybral skladba Riding Through od její party deska a nejnovější deska od 2024 se název Deep in the Trouble. So tento kapela, blues rockové, Goodbye.

0: American Rock Show. Nabídku.
1: V každý American Rock Show máme jednou kapela, jednou skladba, co je divoká karta, wild card. A tentokrát mám něco absolutivní, není normální. Absolutivní nebudeš hrát na Radio Beat do budoucnosti. To není jako nový formát na Beatu. A doufám, Beatu nebude jako zabit mě, protože já hraju tento skladba. Ale a nemůžu řekni, to je skladba. To je jedno slovo, jak se mluví. Ale to je hezký a zajímavé mluvení. To je jenom 2 minuty, ale to pro mě to je jako cesta. To je slovo cesta. So tento zpěvák, ne zpěvák, ale mluvený muž, to je rapper, on je jako rap muž a jeho jméno je Brooks Buford od Montgomery, Alabama. So oni za jich, so to je jako jižanský, můžeme řekni, to není jižanský rock, jako normální hraju, ale to je jižanský muž. So tento je absolutivní, není normální skladba, můžeme řekni. Doufám, máš rád to. To je jenom 2 minuty, so držet. Yes. Držet a to má hodně dobrý konec. So Brooks Buford a to skladba název je Not Rap Rock. Jedeme na to.
2: Yeah, we recording?
3: Yeah.
2: Okay. Hold on a minute. Let me stretch out. B to the R to the O to the O to the K to the S to the B to the U to the F to the O to the R to the D. Yeah, got straight fucked up when he made me. Yeah, go ahead, buck up, grab that mic. Don't give a fuck if you scream all night. You ain't no rapper, quit that shit. Stick the surfboard, suck my dick. I came to clean house, punching roundhouse, rhyming run mouth, straight from down south. That's why all of y'all punks got dropped. I'll be the first to say fuck rapper. I'm pumping Outkast and Goody Mob. What you know about la-di-da? Boogie down in history. How y'all came up, a mystery. I live this hip-hop shit my whole life, and it almost took my life. I die for this, bleed for this, you want this, I need this. Let the world go to hell, I still fill notebooks, and I know just how that coke cooked. Couldn't come to the front, so I came to the back with a band, La Bala Jack. Dog, I ain't stupid, go ahead, let's freestyle. I'll have you look like a shit pile, the ATL version of 8 Mile, with a

vybral jedno skladba The Law and the Road Are One od její první deska od 2004. So doufám, že máš rád to Pig Iron, jižanský rock z Londýně. Jedeme na to.

hele plešione. Ja nejsem, ja neznám jako všechno. Naznám hodně moc kapely, znám hodně moc jako skladby, co je neznámé nebo relativně neznámé. To od můj dětství já vždycky hledal jako kapely, co je nové, něco, co lidi nezná. To byl jako můj koniček. Já myslím od možná 13 nebo 14 let. Znám hodně moc kapely, ale neznám všechny. So já potřebuju tvůj pomoc, jestli můžeš poslat jako tipy na neznámé nebo relativně neznámé kapely za rock, blues rock, jižanský rock nebo country rock, poslat na studio@radiobeat.cz nebo poslat jako zpráva na American Rock Show Facebook stránka, jenom dělat jako komentář tam na post, nebo poslat přes Messenger a jako se tvůj tipy. A každý měsíc já vybrám jedno vítěz, co bude vyhrát jednu noc v The Riverside Apartments v Železný Broad pro dva lidi, včetně snídaní a taky jako půjčovna půjčit dva kola z Ride Isera, taky v Železný Broad, to je vedle The Riverside. A to bude jako tvůj jako cena, jestli vybrám tvůj kapela nebo skladba. So můžeš hledat jako víc informace podle tento dva, to The Riverside a Ride Isera na riversidebroad.cz. So prosím, poslat tipy, já čekám na to. So jedeme teď na další kapela. Tento kapela je Whiskey Myers z Palestine, Texas. A to je jako jižanský rock. Oni už dělali 7 desky, každý deska je super. Whiskey Myers je výborný kapela. Já moc rád tento zpěvák, jeho hlas. Já vybral jednou skladba Die Rockin' od její party deska od 2019 a to má název Whiskey Myers. So doufám, máš rád to. Whiskey Myers, Die Rockin'.

0: American Rock Show, David Gore. A teď jedeme do rock, blues a jižanský rock strán. To je velký strán, ale to je jako tři žánry, co dělá tento kapela. A to kapela je Them Dirty Roses od Alabama. Původný za Alabama, ale jako to kapela předtím, co hrál, oni stěhoval do Nashville, Tennessee pro jako víc úspěch. So oni, její jako vliv z Lynyrd Skynyrd a taky Hank Williams Jr. A oni dělá jako super hudba, to je jako kombinace rock blues a jižanský rock. Já vybral jednou skladba Candle in the Dark od její nejnovější deska od minulý rok. Mají jako celkem 6 desky. A to je jako super skladba Them Dirty Roses. Doufám, máš na to. Jedeme.
1: Na to.

David Gore, American Rock Show, sme spieť. A jedeme teď na jedno country rock spievák. A jeho meno je Frankie Ballard z Battle Creek, Michigan. On je ako spievák, skladateľ a kytarista. A on miel ako dva desky. Ja mám oba, ja mám rád jeho druhý deska lepší, to je od 2014 Sunshine and Whiskey. Bohužiaľ, on dělal jenom dva desky a posledný jako nejnovější od 2014. So, možná Frankie nedělá nic se hudba teď, ale neviděl, jako co on dělá. Ja znám, on měl jako ženská a byl jako ženatý, so možná on měl jako děti a nedělá nic, ale jeho desky je dobrý a já vybral jednu skladbu Drinky Drink od jeho deska Sunshine and Whiskey od 2014 a to je jako skladba o jednou smutná žena, má jako rozbité srdce a on říká, nebýt smutný, jdeš venku na víkend, pít drinky, jako drinky drink, a tanec, dělat tanec a budeš mít jako lepší jako pocit a možná budeš najít nové láska. To je jako o tento skladba, všechno je vevnitř v tento skladba. So, on hlavní jako slovy v tento skladba je, they say you can't drown a broken heart, but you can damn sure try. So, nemůžeš dělat tvůj rozbité srdce pod voda a bude jako mrtvý, ale můžeš zkusit. So, dělat jako drinky drink, dělat drinky a mít jako dobrý zabavný čas. So, jdeme na to Drinky Drink, Frankie Ballard.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, a teď máme poslední skladba, poslední kapela na tento American Rock Show. American Rock Show, jestli neznáš, to je na Radio Beat každý druhý čtvrtek. So za dva týdny bude další American Rock Show od 7 do 8. A jestli máš rád skladby a kapely, co hrají na tento show, můžeš najít playlist na radiobeat.cz webové stránka, vždycky to playlist je tam, nebo American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show. A tam je jako to playlist od každý American Rock Show a taky bude jako tam jako videa a víc informace na to soutěž, co děláme taky jako American Rock Show, kde můžeš vyhrát jako dva noce v The Riverside, v Železný Broad a dva koli jako půjčený z Rádi Zera. Jenom jestli můžeš poslat jako tipy na neznámé nebo relativně neznámé kapely za rock, blues rock, jižanský rock nebo country rock. A já moc těším se na tvoji tipy. Každý měsíc já vybrám jednou vítěz. So, teď máme poslední skladba, poslední kapela a to je Snakehead Ritual. So, to je jako určitě rockové kapely, kapela z Toledo, Ohio. A zajímavé na tento kapela, oni na Grooveyard Records, to je jako to firma, co dělá to desky od tento kapela, ale taky Grooveyard Records dělá jako desky pro další kapely, co je hodně zajímavé, jako Black Mountain Prophet, Blindstone, Bluestone Company, Bullfrog, Free Rock Saints, Four Sticks. Oni dělá jako hodně. So já moc doporučit, jestli můžeš jít na Grooveyard Records a hledat pro ní na internet a mají jako stránka tam se hodně moc zajímavé kapely. So, jedeme teď na poslední kapela Snakehead Ritual. To skladba je Mama od její deska a můj nejoblíbenější deska od ní. To je její druhý deska Ceremonial Thunder od 2016. Jedeme na to a uslyšíme za dva týdny. Čago Belo a hezký večer, Niček.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
4: Večery u Repráku.
0: Na Rádiu Beat.
5: Jeden rychlý pohled na hodiny mi říká, že máme 5 minut po 20. hodině. Dnes je čtvrtek 27. srpna, no a začíná další večer u Repráku. Já jsem Ota Seman, přeji vám příjemný večer. Doufám, že se nějakým způsobem přičiním i o to, aby příjemný byl. Vy, kteří tedy zůstáváte teď večer s Rádiem Beat, tak máte příležitost vlastně tak trochu i ovlivnit to vysílání tady tím, že zavoláte nebo vůbec nějakým způsobem se spojíte se mnou tady ve studiu, můžete to udělat písemně, můžete to udělat telefonicky a můžete to udělat i hlasovou zprávou přes míťáckou apku. Teď vám řeknu všechny ty kontakty, které k tomu patří, to znamená, telefon je 210 32 33 34, SMS brána je 720 001 222, maily můžete posílat na studio@radiobeat.cz a jak se zachází s míťáckou apkou, to už byste měli vědět, jste dospělí. Podívejte se na to v mobilu, vy co ji nemáte, tak si ji stáhněte, můžete ji využívat, jak říkám, písemnou formou, anebo tou formou hlasovou, že tam je nahrávátko, stisknete, nahrajete vzkaz, odešlete. O čem dnes dáme řeč, tak ono se to bude pravděpodobně nějakým způsobem asi vyvíjet po celý ten večer. Mně napadlo, za mě tedy bych možná navrhoval k dnešnímu dni, kdy tedy 27. srpen je prý údajně mezinárodním dnem hamburgerů, tak já za sebe musím říct, že to je jídlo, kterému nerozumím. Jo? Nikdy jsem mu nerozuměl, zkusil jsem pozřít asi 3x, možná 4x v životě a nepochopil jsem, proč se to tak děje, protože když je něco karbanátek vložený mezi měkké opečené housky, které jsou podle mě tedy vždycky sládlý, je to ozdobený nějakým roztaveným sýrem nebo chřupavou slaninou a navíc ještě nějakou, já nevím, omáčkou, nějakým sosem a nějaká ta zelenina do toho, tak já si říkám, kdybych si tohle naskládal na talíř, a k tomu bych skutečně měl tu šílenou chuť, že bych si k tomu dával sladký loupák, tak pak bych to asi jedl samostatně a ne takhle naplácaný na sebe, kde to má vejšku skoro 0,5 metru. A stejně, i kdybych otevřel tu hubu co nejvíc, tak si ji maximálně vykloubím a nikdy si do toho nekousnu. Vlastně přijde mi to úplně nesmyslný takový jídlo. Ale to jenom tak jako na okraj. Je to tedy Mezinárodní den hamburgerů. Pokud máte burgery rádi, tak věřím tomu, že ho dneska můžete oslavit právě tím, že si tuhle tu pochutinu dáte. Já ne. Nicméně je to taky o muzice. Budeme si hrát nějakou tu muziku. Když už zavoláte, když se spojíte se studiem, můžeme se domluvit na tom, že třeba i vymyslíte, co budeme hrát dál. Já jsem teď vymyslel, že si dáme Mahogany Rush a píseň Mona.

0: Ahoj, Petr.
1: Čau,
0: Petře. Hezký večer.
1: Ahoj. Povídej, já čekám, co řekneš, člověče.
0: Já jsem to v hlavě před to, no.
1: Ty jsi se nějak zarazil, člověče. Ty jsi nečekal, že zvednu telefon, jen asi.
0: No, asi tak.
1: Já jsem tě překvapil, vyděsil, vylekal, tak se sklidni, hele.
0: Jo, dobrý.
1: Srovnej to, dobrý. Povídej, co jsi mi chtěl říct?
0: No, že já jsem Hamburgerům taky nepropad.
1: Taky ti to nepřijde jako
0: smysluplný. V životě jsem to neměl.
1: Já neříkám, že bych to v životě neměl. Nechal jsem se k tomu párkrát zlákat a nikdy jsem jako neměl pocit, že je to přesně ono, to, co bych chtěl. Stejně jsem si to musel nějak rozházet, abych to dokázal jíst. Takže jsem říkal, proč mi to prostě nedají, tadyhle karbanátek, tadyhle něco k tomu a já už se s tím nějak poperu, salát nebo tak a já už se s tím nějak poperu. Ale proč to má být všechno v takovýhle pyramidě, v takovým tom sloupu?
0: Já bych si tu hubu taky vykloubil.
1: Že jo? A nebo pak je varianta, pozor, šlápnout na to a udělat z toho placku. A pak je třeba varianta toho, že by si to mohl kousat, ale musíš mít čistý boty, pochopitelně, že to budeš šlapat, že jo? Nebo si umýt nohy, když bosou nohou, no. Takhle bych to viděl.
0: Hlavně někde na chodníku.
1: Jo, no tak. A nebo na to šlápnout a nechat to tam ležet. To je taky varianta.
0: Radši normální karbanátek.
1: Že jo, taky si to říkám, že to tak je.
0: Petře, chleba, hostice, je to.
1: Petře, co budeš chtít zahrát dneska večer?
0: Dneska Judas Priest.
1: Jo.
0: Nostradamus.
1: Nostradamus, hele, to je těžký kousek teda. Tak jo, zamyslíme se nad nějakým tím proroctvím a pustíme si k tomu Judas Priest. Jo? Měj se, čau, ahoj.
0: Jo, díky a hezký večer, děkuju. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večeri u repráku. Na rádiu B.
1: No tady je Pepa, ahoj.
2: Čau Pepo, čau. Pepiku, proč voláš?
1: Já volám na téma.
2: No.
1: Nebo na téma.
2: Zaujali tě hamburgery, nebo máš úplně jiný téma?
1: Hele, já bych spíš vzal jako končí si prázdniny.
2: Jo.
1: Pro spoustu rodičů, když já už jsem dědek, jako já už...
2: Ty máš prázdniny už i mrvére.
1: No. Ještě nemám, ještě musím chodit do práce.
2: Jo, takhle, no, ale v práci prázdniny taky nejsou, že jo, co si budem povídat.
1: No, nejsou, no.
2: Jo.
1: No, to říká hamburgeru, jako jak říkáš ty, jako když to všechno naskládáš na sebe, otevřít hubu, tak jako to ne.
2: No, právě, no. Jako...
1: Já ještě mám jenom jeden svůj vlastní zub. Jo.
2: Takže jenom jeden.
1: Jenom jeden.
2: Tak to jo. To je potom těžký. Hele, s jedním zubem toho moc neukoušeš. Co si budem povídat? To bys to musel nějak nejdřív rozemlít. Což už ten karbanátek sám o sobě je mletý maso, takže bych to jenom semlel všechno dohromady a pak to můžeš jít jako kaši, hele, tak je to.
1: Jo, ale otevřít hubu, ale.
2: Jo. Jeden zub, čověč.
1: Ale měl bych dvě prosbičky.
2: Povídej.
1: První je, jestli máte

0: nějaký informace o panu Hamerníkovi?
1: Hele, Honza užívá si zaslouženýho důchodu a užívá si prázdnin, on takhle lítá, myslím, že nejčastěji na Krétu, nebo tam někam, jo, úplně přesně nevím, a jako věřím tomu, že ten se teďka někde vyvaluje ještě furt.
0: Jo, jako ne, že bych jako nechtěl nějak chytat do toho, že seš v jeho pořadu. Jako
1: ne, to je úplně případě... v pohodě, to je úplně v pohodě. Hele, Honza užívá zaslouženýho důchodu a vůbec není vyloučený, že se zase objeví nějak tady ve vysílání. To jako v podstatě chtěl si trošku oddechnout, orazit, věk nezastavíš.
0: Jo, takhle, takže to není jenom dovolená.
1: No, není to úplně dovolená, on jako říkal, hele, já si dám nějaký čas, pauzu a pak uvidíme, jo, protože přece jenom, jako, víš co, chodit sem takhle večery v tom věku, už to tak jako třeba taky kolikrát si říkal, jasný, jako, že si dám trošku voraz, no, a já mu rozumím docela, proč taky, že jo.
0: Takže tak. Já mu psat na firmní mail nebudu, kdyby se náhodou viděl, tak ho pozdravuji od Pepí.
1: Jo,
0: prvníkáře Pepí, on možná už by vědět.
1: Jasně.
0: Tohle a...
1: Hele, a klidně mu napiš na ten firemní mail, protože on mu funguje, on jako to není, že by jako se si nic nepřečet. Tomu klidně napiš, to není problém. To víš, že jo, jasně.
0: Tak to zkusím.
1: No, to víš, že jo. To není, že by byl vyloučen z kolektivu, na to zapomeň, to vůbec ne. Honza je náš kámoš furt a říkám, když bude mít náladu, chuť a dost sil, tak on se tady zase objeví, neboj se.
0: Tak jo, byl bych rád.
1: No, jasně.
0: A druhá prozbička je teda Bryan Adams, Heaven.
1: Heaven od Bryan Adams. No, dobře, tak jo, jdeme na to. Čau, ahoj.
0: Já ti moc děkuju. Ahoj, krásnou noc.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Vík.

0: B2B.
1: Pojďme probrat nějaký písemný vzkazy přes Býťanskou apku, píše Martin. Ahoj, o to zdravím do Býtu. Můj názor na tuto krmy, tím myšleno samozřejmě ty hamburgery, je velmi podobný tvému, ale každý člověk je jiný. Pokud někomu vyhovuje tento typ gastronomie, nemám nic proti. Hlavně, když mě nenutí se aktivně účastnit. Co třeba Krausberry? Díky, Martin z Tenerife. Pozor, Martin na Tenerife. Tak pošlem Krausberry a pošlem rovnou poselství štěstí, protože já si myslím, že to je takový jako hodně, hodně závažný téma. Nebo zábavný? Asi obojí. Jdeme na to, tady jsou Krausberry.

0: Večeri u repráku. Na rádiu B.
1: Čau, to tady Marek Šovic.
2: Nazdár, Marku.
1: Jak si formulérně možná říkáme, jestli můžu oťas, nebo jestli...
2: No, hele, já nemám rád zdrobněliny. Já musím říct, že prostě, když jsem dostal takový jméno, jaký mám, tak si ho tak nějak nechám. Jména jsou jména a od toho, aby se používala. Vejvodák, to je něco jiného.
1: Nicméně, ty máš specifický jméno.
2: To mám, to je pravda, to je pravda.
1: No nicméně, k dnešnímu tématu, jestli ti do toho můžu teda skočit.
2: No můžeš, povídej.
1: Tak jako, to jsem další, který to nepochopil, přesně.
2: Že jo?
1: Proč tak narvat to do huby, no. To nejde.
2: No.
1: Ale jedna věc ještě další, proč tomu žerou ty hranolky?
2: No to už vůbec nevím, to jako někdo to dělá, to je pravda, jo, a to jako...
1: Každý mu respektuje, když to on za Hamerníku vypráví, tak prostě dostaneš takový hýpák a k tomu dostaneš ještě talíř hranolek,
2: jo.
1: Který prej jsou ze sladkých brambor nějakých divných, nevím, nebyl jsem tam, založí.
2: Jo, jako Honza vyprávěl o hamburgerech z Ameriky jako přímo, jo, jaký jsou tam, jo, tak tam jsem taky nebyl, takže nevím, to nemůžu posoudit.
1: Ale ne, i tady, že se to sem promítlo, tak prostě to... Dobře, tak vidíš před sebou pomalu kilo žrádla a ještě k tomu hranolky. Nebudu brát ten chlast, to vůbec, to je hnus.
2: Jasně.
1: Nic. Jo, ale prosím tě, když jsme nakousli Honzíka, chlapec nám trošku zmizel z éteru. Je dobře?
2: Jo, hele, takhle, on si dal voraz, jo. On je přece jenom důchodový věk, nezastavíš, jo.
1: Právě.
2: A tak si Honza prostě, a nejseš první, kdo se na to ptá, takže Honza si prostě dal voraz, cestuje trošku a do teplých krajin a tak. No a jako takhle, unavovalo ho to, ty večery, byl dlouho a víš jak, ono, než se dostane domů, ono pak zase tou tramvají a takhle. Takže říkám, je pravděpodobný, že ho zase uslyšíme, ale až si trošku jako oddáchne a nejspíš to bude v menší frekvenci, než jsme byli zvyklí, no.
1: Jasně. Ono ve mě hrklo někdy minulej týden, jak bylo, že někde v Chorvatsku spadlo sportovní éro s dvouma.
2: Jo, tak to nebyl Honza.
1: A tak zaplať mám, protože s Honzíkem za tu dobu, co poslouchám víc, kolik 24 roků, tak kolikrát už jsme to probrali a sám mě vyprávěl, že nejkrásnější cesta do Chorvatska je podél pobřeží nějakých, nevím, teď plácnu, on to říkal v těch flítech, nebo to třeba, třeba 300 metrech nebo 400 metrech.
2: Jo.
1: Povídal, to bys nevěřil, jak je to krásný. Říkám Honzíku, nevěřil, protože v životě jsem v tom neseděl.
2: Ne, já i věřil, ale nedovedu si to úplně představit, ale věřil. Jo, protože to, já si myslím, že celkově v letadle to musí být nádherný, jako jo, protože i třeba já vždycky, když jsem sledoval rogalisty na raný, když lítají, jo, anebo tam ty paraglidisty, tak já jsem jim záviděl. Nikdy jsem se k tomu nedostal, teda, abych tohle to zkusil. Ale vždycky jsem si říkal, že tohle musí být fantastický, takhle letět nahoře a sledovat to ze zhora, hele.
1: Volný jako pták.
2: Protože když pak vidím některý videa takhle těch paraglidistů v těch horách třeba, jo, když v Alpách oni se pustějí z nějakého vrcholku a teď letí dolů a mají samozřejmě dneska mají ty kamery na sobě, takže to krásně natočej. A jako člověk by jim i záviděl, no.
1: No, v tom případě věřím, nebo ty bys měl po ruce foťák.
2: Jo. Takhle, nezáviděl bych té paní, co jí sejmulo to letadlo. Jestli jsi viděl to video. Letěla a najednou jí trefilo letadlo, jí sejmulo ten padák, ale ona teda to přežila, ona jenom pár odřenin a dopadla teda velmi dobře, jo, ale bylo to pro ní teda velký šok, když jí to urvalo ten padák.
1: No, to je pravda, letí si svoji pohodu a najednou 300-400 km vodí.
2: Přesně tam,
1: tam
2: ti vrtule najednou rozseká padák, tak rošmelcuje, tak ona to brala pak na nějaký ten záložní a dobrý, jako dopadla. Dobře, no, ale to víš, že asi těch men tam musela dát, no. Bylo to zajímavý.
1: Tak, by to pořád lepší než ten strejda, jak se smál. Já jsem to dočetl až jako teďka nedávno, předevčírem někdy, jak ho to vytáhlo z toho okýnka ven.
2: Jo, myslíš tohleto.
1: Jenže ono to vítá, já jsem myslel, že jako tam třeba prdel byl nadspaný. Ne, on tam jako hlavou ramenama a lapal čerstvý vzduch.
2: Jo.
1: No. Až toho byl celý prej opálený. No, to fakt nechceš. No,
2: to nechceš. Co ti pustím, chlape?
1: Hele, když by to šlo od Arakainu, proč?
2: Když bych to našel, tak by to třeba i šlo, no, tak já doufám, že to najdu. Jo? A kdybych náhodou nenašel proč, tak ti pustím něco jiného o Tarakajnu, jo?
1: Jistě.
2: Dobrý.
1: Tvoje libá ručka uhodí na daný panel a ono je to spustí.
2: Jsme domluvený, měj se, čau.
1: Jasný, ale měj se, čau.

0: večeri u Repráku.
1: Tak už jsme se překlopili do další hodiny dnešního večera u Repráku. Už máme krátce po 21. Já jsem Ota Seman a budu vás i touto hodinou nějak doprovázet. Budu s váma dávat řeč. Doufám, že budete mít pořád dost co říct. Nejen mě, ale celkově i ostatním posluchačům samozřejmě. Tu komunikaci můžeme provádět jednak telefonicky na 210 32 33 34. Pokud byste se nedovolali, pak využijte býťáckou apku. Tam je možnost nahrát vzkaz, jakýkoliv vzkaz přes nahrávátko a odeslat. Můžete ho i napsat samozřejmě a můžete ho psát jak přes apku, tak SMS-kou na 720 001 222, tak i mailem na studio@radiobeat.cz. Takže se těším na vaše názory. Načali jsme ty hamburgery, ale můžeme se posunout v tématech třeba i někam úplně jinam. No každopádně to nechám na vás, o čem budete chtít dát řeč, až mi zavoláte. No a jestli se pak domluvíme i na nějaký muzice, tak to můžeme taky samozřejmě zvládnout. Teď si dáme Supertramp.

0: Kultúre Práku na Rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alena z Mohelnice.
2: Nazdar Alčo, z Mohelnice, zdravím tě taky do Mohelnice, hele.
1: Tak hamburgy jsem nikdy nejedla, ani mě to neláká. Já nevím, co ti lidi na tom vidějí. Přesně jako ty, jak jsi to říkal, no.
2: A mě by zajímalo, jestli zavolá dneska někdo, kdo třeba na tom ujíždí, kdo třeba řekne, hele, to je prostě věc, na kterou já si zajdu, já nevím, dvakrát do týdne, jo, nebo něco. Jo, oni jsou jako speciální restaurace, kde to mají jako fakt extra specialitu. Je to drahý.
1: Ano.
2: A jak říkám, je to prostě karbanátek s loupákem a to mi nikdo nevymluví. Ano, ano. Je to sladká houska a k tomu maso.
1: Ano, to je protivný.
2: No. Ale třeba se najde někdo, komu to fakt jako chutná, no? Kdo by třeba tohleto no. Preferoval. Tak bych byl rád, kdybych slyšel jeho názor, aby jsme tady jenom si jako všichni neříkali tohle, že jo, že to nemáme rádi. Takže s těma hamburgerama, jak říkám, no, karbanátek sám o sobě s bramborovým salátem, s kaší bramborovou, s chlebem, to beru, ale s loupákem bych si to nedal. Tak jo, a co ti zahrajem dneska, prosím tě?
1: No, šlo by to ty ten Avenged Sevenfold,
2: tak jo, tak si je dáme,
1: je to
2: jo?
1: Oblíbená písnička. Takže si užij dnešní večer.
2: Jasně.
1: Krásně moderu, jak to vždycky děláš, já tě ráda poslouchám.
2: Která to byla vlastně ta písnička, ještě jednou název?
1: So far away,
2: jo, už si to vybavuju. Jasně, zahrajem jí. Jo, tak jo, měj se hezky, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Kdo nemá hubu jako vorvaň a nechce se stravovat oblečený do pláštěnky. A ejhle, je nás víc, Vladimír. Dále tady mám pak třeba další vzkaz, a to od Michala. Ahoj k těm hamburgerům, sdílím tvůj názor. Navíc, ať se snažíš sebe víc, si jako prase a všechno to padá okolo. Takhle mě maminka jíst neučila. Když už to Michal takhle nakous s tím prasetem, tak bychom si mohli dát to, co tady napsal Honza, který píše, ahoj, mohli bychom poprosit jedny Pink Floyd, například Pix, díky Honza. Mohli, můžeme si to takhle nějak celý zaobalit a připomenout si trošku takovou, nebo dát si jakou poctu vepřovýmu, no, jdeme na to. Jo? I když ty hamburgery taky nejsou z jiného než z vepřovýho kolikrát, jo? Nebo jsou i z hovězího, že jo? Ale každopádně my si teď dáme Pink Floyd a Pix.

Nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Ota Rádio Beat, halo?
1: Ne, ne.
0: No jo, jo, máš jméno?
1: Vybírám rádio, ať nevás víme.
0: Fajn, máš, máš jméno? Rádio.
1: Jo, jo, ale sorry, Vojta.
0: Vojta, čau Vojto, čau.
1: To je neuvěřitelný. Já jsem chtěl říct něco k těm hambáčům a požádat o píseň.
0: Tak pověz něco k těm hambáčům, povídej.
1: Teďka už jsem ve vstupu, ne?
0: No, jo? Mluvíme spolu, tak to je jasný, že mluvíme spolu, že jo? Tak.
1: prosím tě, jenom jsem chtěl říct, já bych to úplně nezatracoval. Já ty hambáče, jako je to nouzovka, ale když prostě na to přijde, no tak někde, když to je fakt kritický,
0: no.
1: Nebudu jmenovat, tak si dám takovýho, jako ten nadnárodní poskytovatel těch věcí, tak
0: jasně.
1: Si tam dám prostě dva kousky za 40.
0: Jo.
1: Jako přežiju, zažiju mnoho hlad a tak dále.
0: No jasně, ty říkáš nouzovka, ale oni jsou na to speciální restaurace, kde si dáš třeba za 5 kilo a ještě ti tam nahoru zabodnou nějaký sloup s vlaječkou. Ty. To jako, jak jo. To máš jíst?
1: No, to už je jako speciální.
0: To už není nouzovka.
1: Jo, tomu já se vyhejbám. Ne, jo, tak jako ne, jo, jako, ale chtěl jsem říct, protože zaznamenal jsem ty jako takhle ohlasy, že prostě hamburger ne. Takže za mě,
0: tak
1: jako,
0: ty jo.
1: Když přijde fakt jako, no, jako tlustý do tenkýho, tak jo.
0: Jasně. Jako viděl jsi Růžovýho pantera se Stevem Martinem, ten novější, ten vlastně kde...
1: Jo, neviděl.
0: Neviděl.
1: Ne.
0: Tam on letí do Ameriky, Steve Martin ho zahrál, teda pojal ho svým způsobem, Růžovýho pantera, tedy inspektora Clouseau, a učí se, jak si říct, o hamburger, což je teda pro Francouze hodně těžký jako vyslovit, takže on tam furt zkouší hambamber a podobně. A pak na letišti má narval si do kapsy hamburgery a snaží se je pronést a oni ho tam celníci na letišti. Je to dost zábavný tohleto, takže ano, ten má nouzovky po kapsách, ten nemá ten vysoký komín, to je pravda, to je trošku něco jiného. Takže tak, na to jsem si okamžitě vzpomněl, když si říkal, že si koupíš dva takhle jako do ruky, no, tak to jsou ty sešláplí už, ale.
1: Jo, ty jsou hodně takový sešláplí, ale jako říkám, to je lidovka prostě.
0: Jo, jo, jo.
1: Zachrání mě to život v tu chvíli, jako.
0: Jo.
1: Protože no, dokážu.
0: Jasně.
1: Protože třeba za volantem nebo tak nemůžu si dát tekutej chleba a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Tu chvíli, jako, jo.
0: Možná bych v téhle souvislosti doporučil zhlédnout film z 90. let, má název Fast Food Nation. Nebudu říkat, jako už ono samo o sobě, to asi ten název tam leccos vypovídá. A jako stojí za toho vidět tenhle film. Možná, kdyby jsi ho viděl, tak už by si tu nouzovku nikdy nedal.
1: Jo, tak dobře, tak nebudu na to koukat, protože mám ten pocit, že jako tím fakt dokážu. Můžu vyřešit, jako
0: tyhle
1: nouzovky, no.
0: Rozumím. Co ti zahraju, Vojto?
1: Šlo by něco od Katapultu?
0: Něco od Katapultu by šlo, já mám pocit, že něco tady mít budu. Olda nám tu něco nechal.
1: Já myslím, že to je poměrně bohatý.
0: A co konkrétně?
1: Severní
0: nebe. Jo,
1: takový to romantický.
0: No tak jo, tak si dáme romantiku s Oldou Říhou, jo? Dobrý, tak čau, ahoj. Díky za zavolání, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu B. Víťáci, dospěli jsme k 22. hodině, to znamená, že budeme vstupovat do třetí třetiny dnešního večera u Repráku, kdy jsme se rozpovídali o jídle, o konkrétním jídle, Národní den burgerů, je totiž to, co je tématem toho dnešního večera, zdá se, že vás to zaujalo, je vidět, že tohle téma je všem blízký. Jakým způsobem se dá slavit tenhle ten den? No tak umaštěnou pusou, že jo, kde vám to takhle teče z těch koutků a tak, protože ty burgery se asi jinak ani jíst nedají. Už tady bylo řečeno, že je to potřeba i z pláštěnce a podobně. A tedy pokud to nejsou ty placatý, o kterých už tady byla taky řeč, myslím takový ty jednorázovky rychlý. Nicméně, Národní den burgerů je to, co vás zaujalo. Pozor, ne, že vybílíte ledničku a když, no je to na vás samozřejmě. Prej je to nezdravý, jo, ale co vám do toho budu kecat, je to na vás. Jak říkám, proti gustu žádnej disputát. Takže i to můžete třeba teďka večer. No a já vás jenom upozorním na to, že můžete pořád ještě udržovat kontakt tady přímo se mnou se studiem na 210 32 33 34 telefonicky, mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes bíťáckou apku. Tam je možnost nahrávat zvukový vzkazy a nebo třeba i psát. Je to na vás, bíťáci, jaký zvolíte způsob, jakou cestu zvolíte a já jsem zvědav na vaše další příspěvky a názory do toho dnešního večera u Repráku. Příjemný večer vám přeje Jota Semana, pouštím Chris Reu.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Sahám po další zprávě, která přišla přes Beatiánskou apku. Tentokrát je od Harryho. Harry Veverka mi píše: ahoj o to, hamburger jsem nikdy nejedl a Američané k tomu ještě jedí hranolky a tatarku a taky mi to hlava nebere. O tom už tady taky byla řeč. My Češi jsme prostě geneticky vyšlechtění na prase, i o tom tady byla řeč. V jakékoliv podobě, řízek, nadívaný buček, škvarky, sádlo, uzený a tak dál. No, ještě kachna by šla. Mám to stejně a nemohl by si prosím zahrát jedné úžasné slečně, která jako sluníčko teď svítí v mém životě a já si to moc vážím. Telegrafní cestu od Dire Straits. A samozřejmě všem býťákům, kteří poslouchají, a taky Lošovi a Liborovi z Bítové pumpy, prostě všem fajn lidem s dobrým srdcem. Díky, Vojta. A všem taky příjemný večer. Tak, dík, Vojto, za tenhle ten vzkaz, no a pustíme si Telegraph Road. Tady jsou Dire Straits.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Ahoj, o to tady Petra z Jeseníku.
2: Čau, zdravím tě, Petro.
1: Chtěla jsem k dnešnímu tématu hamburgeru a vzpomněla jsem si na film U mě dobrý. Jak tam je takové úsloví. Naši rodiče ještě bojovali ve válce. My jsme taky trošku bojovali, ale mladí bojujou proti mletýmu masu.
2: Jo, počkej, tenhle ten film U mě dobrý, to je z té vody, že jo? To je tam u té vody, jak mají takovou tu chatu a pak se nechali těma skořápkářema obrat.
1: Jo, no.
2: Jo, ten jsem viděl, ano. Bolek Polívka, hrajou tam poměrně, je to dobře obsazený. Jo, Jirka Šmicer.
1: Krásně obsazené.
2: Jo, no, bojujou proti mletýmu masu, no pozor, to už jsou zase potom ty vegetariáni a vegani, že jo? Tak ty si myslím, že hamburgery fakt nedají, jo? Možná jenom tu zeleninu z toho.
1: Ale taky je to proti těm fast
2: foodovým, jo, určitě,
1: žádné
2: jasně, no,
1: podniky.
2: Tak jasně. Bojuje se dneska proti všemu možnému. My ale nebojujeme rozhodně proti muzice. Muzikou si naopak vylepšujeme náladu v tom večeru u Repráku a tak se tě zeptám, co ti zahrajem, Petru?
1: No, líbilo by se mi cokoliv od Sabatu s Diem.
2: Jo, takhle, Ronnie James Dio, Heaven no. and Hell, že bychom si dali něco takového jako.
1: No,
2: mohli bychom. Jo, já myslím, že to není vůbec špatný nápad připomenout si ten začátek 80. Já musím říct, že mně se tahle ta éra u Sabatu taky hrozně líbila. Byť je to sporný, skalní fanoušci Black Sabbath to neměli úplně jako v lásce, na druhou stranu mě to oslovilo tenkrát jako. Takže si dáme si něco z téhletý desky. Jo?
1: Díky moc.
2: Měj se, čau, ahoj.
1: A pěkný večer.
2: Tobě taky.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic. Na rádiu B.
7: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: být.
1: Iva ze Zlína se taky zapojila do diskuze na téma hamburgerů, a to zprávou, kterou poslala z Býťanské Jabky. Doplnila ji fotkami z přírody, krásnými romantickými fotkami přírody, protože se vydala na výlet a píše, mimochodem ty fotky, jo, byla na nějaký rozhledně, tak z rozhledny západ slunce je tady vyfocený. Tak, píše, ahoj o to, zrovna se vracím z Vizovic, dnes už po druhé a shodli jsme se s klukama na tom, že řízek je řízek, ale taková domácí sekaná a třeba i plněná panenkou je parádní. Burgery nemusíme, prosím o Bowieho a Golden Years, díky Iva ze Zlína. Tak, a poslala k tomu tedy ty fotky, které jsou parádní, ono západy slunce takhle pěkně nad lesy, nad nějakými těmi kopci, tak to vždycky stojí za to samozřejmě. Pěkně si na to počkat a pak to cvaknout. Takže pro Ivu je tady David Bowie, Golden Years.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Maloplatný býťáci, blíží se 23. hodina, blíží se taky finále dnešního večera u repráku a já tady mám vlastně poslední takový vzkaz, je trošku delší, budu to muset přečíst, je to tady od býťáka Pavla, který píše: zdravím, tady Pavel, rád bych něco k těm hamburgerům, respektive burgerům obecně. Dřív jsem to nejet, pak jsem ale nějakou dobu dělal ve fast foodu a tak jsem se to naučil jíst. Posledních pár let už to téměř nejím, existuje spousta lepších jídel a můj zájem se přesměroval k jiným druhům gastra, takže spíš si to dám jenom párkrát do roka, nebo když to jde, tak ve fast foodech spíš volím wrapy. Vůbec nevím, co je. Kdo to nezná, tak to má prakticky stejný obsah, jenom to není v housce, ale je to zabalené do tortily. Aha, tak to už si dovedu představit. Mám to tak radši. Ale když se vrátíme zpátky k tomu, co už tu někdo říkal, před pár lety jsem si všiml, že je v módě dělat ty burgery co nejvyšší a to mi přijde jako nesmysl. Jasně, na pohled to možná vypadá hustě, co jsem říkal já, jo, těch vysokých, ještě ti na konci tam zapíchnou špejly a na ní je vlajka. To je úplně lepší, pak už nevíš vůbec, jak to máš jíst. Ale když se vrátíme zpátky k tomu, jo, počkáte, teď jsem se ztratil v tom textu. Jasně, na pohled to možná vypadá hustě, ale jak to má člověk jíst, aby se mu to vešlo do pusy a aby se to celý nezačalo rozpadat, rozjíždět a podobně. Už jsem někoho viděl, jak to jí příborem a tím se vracíme k tomu, že potom jsou vlastně burgery úplná kravina a bylo by lepší mít ty ingredience normálně na talíři vedle sebe a je to. To říkám já pořád. A vyhodil bych ty sladký housky z toho. Celkově zastávám názor, že velké burgery by měly být spíš velké spíš do šířky a ne do výšky, aby se to dalo nějak rozumně jíst. No a k hudbě přál bych si Living in the Limelight od Rush. Díky. Limelight je samostatný název, jo, alespoň u skladby, která je z Moving Pictures z roku 1981. Není to podstatný, Limelight si prostě pustíme, Limelight od Rush a bude to vlastně takový už závěr, je to finále dnešního večera u repráku. Tak jsme se pěkně najedli, popovídali jsme si o tom, no a uvidíme, o čem bude řeč příští týden. Tak se mějte, dobrou noc.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Bík.

0: Půlnoční album na beatu.
1: Sure, gods are powerful, but

0: Petr Korál.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začínají další uši a mým dnešním hostem je osoba velmi vážená a mám obrovskou radost, že do rádia být přišla. Vítám paní Marii Rotrovou. Hezký večer.
2: Hezký večer přeju.
1: Tak uši jsou o tom, abyste komentovala, jak vás ta, která píseň osloví, případně čím a případně pokud budete mít k danému interpretovi i nějaký vztah, tak třeba se pochlubit s ním, v uvozovkách pochlubit. Tak já myslím, že bychom nemuseli otálet a šli na první písničku, co vy na to?
2: Dobře,

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, mým dnešním hostem je zpěvačka Marie Rotrová a má slovo. Tvářila se při té písni spokojeně, bylo to tak?
2: Ano.
1: A proč?
2: Strašně se mi písnička líbí a teď si nejsem jistá, jestli to Bruce Springsteen není.
1: Rod Stewart.
2: Ježíš, ano. Oni mají takový ty hlase. Rod Stewart, ano. Rod Stewart je skvělý zpěvák a je to ikona mýho kamaráda, zpěváka Petra Němce, který se mnou jezdí jako host, tak ten úplně zbožňuje Roda Stewarta. Já jsem natočila jednu jeho písničku taky, jmenuje se to Lhář v českém provedení. A tak co říct o něm, tak je to skvělý britský zpěvák.
1: My budeme hrát i samozřejmě písničky česky zpívané a ta první z nich přichází právě teď. Trošku přitvrdíme, ale prostě jsme na rockovém rádiu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Rádio Beat, posloucháte Uši. Znovu připomínám, že jejich dnešním hostem je Marie Rotová a já se ptám vždycky stejně, zda něčím zaujalo a případně čím.
2: Řekla bych, že to je taková jedna z nejtvrdších písniček Davida Kollera.
1: Ano.
2: A že super, strašně dobrá.
1: Byla to ještě stará Lucie, ale samozřejmě za mikrofonem David Koller.
2: Samozřejmě.
1: Máte ráda Lucie nebo Davida Kollera?
2: Mám. Ujížděla jsem na tom jednu dobu hodně, protože David Koller zpívá skvěle a má zajímavé takové prdlé texty některé, které mě zaujaly. A hlavně jeho výraz zpívání a hudba celkově. Celkově Lucie dobrá.
1: Tohle byla písnička z roku 94, teď se vrátíme ještě o dalších téměř 20 let nazpátek do roku 76, což mi dochází, že je to vlastně teď rovných 50 let. Tak se nechte překvapit.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Písnička, která právě dozněla, se jmenovala Rock'n'Roll Doktor. A co na tohoto rock'n'rollového lékaře říká Marie Rotová? Jsem zvědav.
2: Je to Black Sabbath.
1: Ano.
2: Samozřejmě Ozzy Osbourne je naprosto výjimečný zpěvák a už ty různé efekty na jeho hlase jsou zřejmé skoro v každé písničce, ale on má nezaměnitelný výraz a to, jak zpívá, to je oživení, vždycky bylo to oživení té rockové hudby světové. Black Sabbath byly skvělí vždycky.
1: Já jsem záměrně vybral píseň z alba Technical Ecstasy, vlastně která je hned vedle She's Gone, tedy písničky, kterou vy dobře znáte. A Skovoníš deštěm. Poslouchala jste někdy třeba tohle album komplet celé?
2: Neposlouchala vždycky jenom jednotlivé písničky. Já na album nemám nervy. Jako vyposlechnout si celý album, aby mě to zaujalo. Prostě po páté písničce vypínám. Potřebuju jinou muziku, zase někoho jiného poslouchat.
1: Takže jste spíš takový ten singlový typ.
2: Singlový typ, ano.
1: Dobře, teď vám pustím opět interpreta českého, který je velmi zkušený a vlastně na té scéně se pohybuje stejně jako vy už od 60. let, ale bude to něco novějšího.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Nezačít tenhle vstup tím, že tam se zpívalo samozřejmě o kočkách a já třeba jsem velký milovník koček, nevím jak Marie Rotrová a jestli vás ten text bavil nebo iritoval, jak to máte?
2: Bavil mě, protože mám kočičku také.
1: Výborně.
2: A mám mě ráda, já ji mám také ráda. A fakt je ten, že láska je podivný pocit. Vladimír Mišík samozřejmě, ano. Souputník, dá se říct, že jo, skupina ETC, jsme společně hráli na Beatovém festivalu, kdysi v 68. skupina Flamingo. Hráli taky Framus Five, ale skupina ETC s Vladimírem Mišíkem, nebo nevím, jestli tenkrát už byla ETC.
1: Tenkrát ještě myslím, ne.
2: Myslím, ještě ne.
1: Ještě ne, ale Vladimír Mišík je
2: Vladimír
1: jasný.
2: Mišík, jasný, ano.
1: Teď si dáme něco zase z let 70. Nevím, jestli to budete znát, ale to nevadí. Prostě bezprostřední dojem z toho, co budete slyšet.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Počítám-li dobře, za námi je pátá píseň dnešních uší, jejíž hostem je zpěvačka Marie Rotrová a já se opět ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a případně čím a proč.
2: Líbilo a moc. A pokud se nepletu, tam zpívali snad tři zpěváci různí, nebo se pletu?
1: Ku podivu, to byl jeden, ale jeden. Prostě má více
2: ale
1: poloh.
2: Ale teda má více poloh, tak to, já tu písničku neznám, ale působí skvěle, samozřejmě výborná věc.
1: Byla to skupina od jejíhož kytaristy, Joea Perryho, jste takhle svého času udělala
2: Joe
1: písničku.
2: Perry, jasně.
1: Takže to byl Aerosmith.
2: Aerosmith. Je, yeah. Tak to mě moc mrzí, že jsem ho nepoznala.
1: A já mohu prozradit už vlastně, že tu písničku od Joe Perryho si dáme na závěr, jako jak já říkám vždycky, bonusovou píseň. Ale teď tu máme něco jiného, teď tu bude opět jeden tuzemský kolega z Trenčína.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Předcházející píseň měla v názvu Blues, ale ono to úplně blues nebylo. A jak se to líbilo Marii Rotrové? Opět se ptám.
2: No, zní to hodně skotsky, ano. Řekla bych. Ano. A je to Michal Prokop, Framus Five. Taková burcující píseň. A Michal má skvělý hlas právě pro takovýhle dramatický písně, úžasný.
1: K tomu není co dodat. Tak teď jsem si na vás připravil písničku, kterou budete velmi dobře znát, ale s tím počítám a jsem opravdu zvědav, jaké emoce to ve vás bude vyvolávat.

0: hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši Rádia Beat, mým dnešním hostem je zpěvačka Marie Rotová a ptát se na to, kdo to byl a jak se jí to líbí, je téměř zbytečné, ale pravidla jsou jasně daná, musím se zeptat.
2: Líbí se mi to moc a líbilo se mi to natolik, že jsem tu písničku natočila také. Je v originále, je to skupina Chicago, ano. 25 or 624. A já jsem to natočila k Tisíc tváří lásky. A dneska to na koncertem hrajeme jako orchestrálku, takovou krátký takový začátek koncertu.
1: Ta věc je báječná i v tom vašem podání. Zrovna včera jsem si ji zase dával a musím říct, třeba vás to potěší, že i lidi, kteří hodně jsou na funky a jsou, tak že i tu vaši verzi opravdu berou jako báječnou. Vlastně vzpomínka na staré Flamingo, že jo?
2: Jasně, ale jo, my jsme byli rocková kapela právě s dechama, takže jsme hodně vyhledávali písničky, protože tenkrát se u nás tyhle desky nedali koupit, tak jsme chtěli zprostředkovat nějakou muziku ze západu. Že jo, americká kapela s dechama, takže to bylo fajn. A myslím, že ta ostravská nahrávka je pěkná.
1: Jak jsem říkal, myslím si to též. Tak teď se vydáme za někým, koho si myslím, že dobře znáte. Je to taková malá nápověda, ale třeba nebude potřeba. Pojďme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jak jsem říkal už před touhle písní, tak tady jsem si byl téměř jistý, že Marie Rotová pozná, o co jde. Předpokládám, že poznala.
2: Já miluju desku Prout. Martin, můj syn, myslím, že byl skvělý rocker a že psal dobrou muziku, kterou uměl dobře zaspívat a hrál na kytaru skvěle. A tak jako je mi jenom hrozně líto, že odsud odešel, že v tom nepokračoval. Protože pak začal dělat jinou hudbu v Kanadě a já si myslím, že tohle byla jeho parketa, u který měl zůstat.
1: A té hudbě se věnuje nadále? Ono tady o něm není moc slyšet, že jo? Nevíme pořádně, co se s ním děje?
2: No, tak on dělá pro nějakou cizí produkci, pro dětský seriály, což není vůbec jeho parketa, jsem tam nějakou reklamu. Teď je trošku marot, tak je mi to líto a spíše píše muziku do šuplíku, ale vždycky dobrou.
1: Tak jak se říká, nikdy neříkej nikdy a třeba i na nějaký návrat skupiny Prout s Martinem Kučerem dojde.
2: Je, to by bylo krásný, jo, musíme ho zpracovávat, ano.
1: Výborně. Tak teď přichází poslední zahraniční píseň určená do uší Marie Rotrové.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dneska už jsme si pouštěli jednoho zpívajícího bubeníka, Davida Kohlera. Tohle byl shodou okolností další zpívající bubeník, ale já myslím, že to ani nebyla žádná nápověda. Předpokládám, že Marie Rotrová, host dnešních uší, asi poznal, o koho šlo, že?
2: Zpívající bubeník Phil Collins.
1: Tak.
2: Kapela Genesis.
1: Tohle byla jeho solovka.
2: To byla solovka, aha, dobře. Ale krásná, super.
1: Z jakého důvodu super?
2: Protože ho mám ráda. Mám ráda Phila Collinse už od Genesis. Stejně tak jako Polis a Stinga. Prostě to byly dva zpěváci, který jsem strašně milovala. A Phil Collins má takový řezavý, ostrý hlas, skvělej.
1: Pro
2: tuhle tu hudbu.
1: Jasně. Tak k tomu není co dodat, prostě pochvala až na půdu. Proč by ne? Přichází poslední píseň, respektive předposlední, slíbili jsme bonus, ale poslední určená k tomu, abyste ji zhodnotila. Tohle zase asi znát nebudete, ale vysvětlím potom ten důvod, proč to pochvala.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jsme téměř na konci dnešních uší, dozněla desátá a předposlední píseň a od toho, aby zhodnotila ze svého pohledu nebo spíš poslechu, je tady samozřejmě nadále Marie Rotrová, tak jděte do toho.
2: Je to skvělá rocková písnička, která zvedá ze židle přímo na taneční parket. A je to Vitacit.
1: Ano.
2: Teď dobře poslouchám texty.
1: Ano, všimnul jsem si, byla tam ta nápověda. To byl Vitacit z roku 84 už. A teď ten důvod, proč jsem to pouštěl, to byla totiž také písnička od Joe Perry Projectu. Vlastně jiná solovka kytaristy Aerosmith, jiná, než kterou jste udělala vy a kterou si za chviličku pustíme, ale než si pustíme, tak samozřejmě logicky ode mne v úzovkách poslední otázka, co máte v plánu v nejbližší době, co vás čeká?
2: Mě teďka čekají takové větší koncerty. Příští týden mám přeložený z těch veder velkých, kterých jsem se bála a který jsem dvakrát zažila na koncertu, tak jsem přeložila koncert ve Strakonicích v letním kině. Takže ten bude příští týden, ale potom budou jako větší města. Chystám se do Olomouce, Ostravy, Pardubic, Brna, Bratislavy, Prahy.
1: Takže žádné zahálení.
2: Ne,
1: není
2: nebude.
1: Na něj čas.
2: Nebude zahálení.
1: Tak to má být. Tak pojďme si zaspomínat na, tuším, že to byl rok 1983, když jste natočila písničku Pátý měsíc toho roku, což je právě písnička, kterou napsal Joe Perry.
2: A český text napsal Martinův spolužák, který měli taky kapelu kdysi v Ostravě a já jsem tu jejich novou vlnu napřed punk a novou vlnu sledovala. A musím říct, že ta nová vlna mě prostě chytila. A dokonce jsem natočila pár písniček, které byly v tomto duchu. Tak Pátý měsíc tohoto roku je jedna z nich.
1: Tak to byla Marie Rotrová. Já moc děkuji za návštěvu. Ať se daří.
2: Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí i Petr Korál a tady už slíbená píseň Pátý měsíc toho roku.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Před třemi minutami odbyla 20. hodina a navíc je úterý, přátelé. To znamená, že tady opět roková zpovědnice. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu. Minulej týden jsme se převážně bavili o divadle, protože tady byl Martin Janouš a bylo to velice zajímavý, protože Martin Janouš, jak nám sdělil před týdnem, tak je nejen hercem, muzikantem, ale i taky scenáristou a režisérem. No, tak to bylo o divadle. Ovšem, dnes to bude o, to musím říct slušně, nebo se mu jeho znasere, o výtvarném umění. Tak, já to musím říct vznešeně. Já vám ještě neřeknu, kdo to je, ale mnozí už to samozřejmě víte z upoutávek. Za chvilinku ho pustím ke slovu, protože bude vyprávět. Ne, to já nechám na něj. Co já si budu namáhat hlavu? Je toho hodně a hodně se změnilo. Jenom naznačuju. Tak, teď to odseknem, ten začátek kapelu Whitesnake. Here I go again.

0: Rádio B. Roková spovědnice.
1: Tak, ještě jednou dobrý večír. No a já už teď můžu prozradit, kdo je mým hostem. Řeknu především, je to malíř. Pak taky je to řezbář. Mimo jiné taky výrobce nábytku. Byste chtěli nábytek, skvělý nábytek, když on to dělá jenom pro své potřeby, když ho, pozor, to tady minule nebylo, když mu manželka poručí. Protože představte si, dámy, máte smůlu, Petr Gorotor, který je mým hostem. Čau, Peťo.
2: Ahoj, Dané.
1: Se nám vdal.
2: Oženil. Ano, já jsem se vdal, to no. Je pravda. Ne, vlastně já jsem se oženila. Každopádně děkuji ti, velice děkuji za tenhle ten úvod, protože škoda, že ten stůl je tak dlouhý, že víš, že bych ti hnedka jednu plesknul.
1: Proč, že jsi se vzdál? Jako
2: ne, za to, že se teďka rejpeš v zubech, když spolu hovoříme, jo, že to není slušný.
1: Ne, to je nervozitou.
2: Jo, to je nervozitou, tak no. V tom případě je to
1: já
2: v pořádku.
1: Já jsem měl, hele.
2: Tak to je v pořádku. Já si
1: na kameru,
2: teda,
1: hele.
2: Já si teda nemeju, já si čistím, ale dobře. Ale každopádně, Dané, dobrý večer, děkuji za pozvání a samozřejmě chtěl jsem hlavně pozdravit naše posluchače, takže přátelé, ale omlouvám se za ty Danovy invektivy a chci vás pozdravit. Dobrý večer, přátelé.
1: Ano, tak všimněte si, jak je Peťa Gorotor takový distingovaný, slušný, kultivovaný, ale když s ním sedíte na pivu, tak normálně mluví jako prase. No, ale tak to je jedno. Ví, kam má promluvit kultivovaně a kde nemusí. Dobře, u mě je to stejně, já mluvím furt stejně, takže s tím jenom podalci. Hele, aby jsme to rozdělili, protože od minula, ty jsi tady byl před rokem, 3/4 rokem zhruba, no to jenom nemusíme to počítat na dny.
2: Byl to přesně rok, zrovna v ten den zemřel Ozzy Osbourne.
1: Fakt jo, ano, jak jsme ano, měli, ano, bohužel ano, ano. Trošku na půl nejdřív veselý večer, potom pak už jsme museli zvážit,
2: ano,
1: protože
2: to nehodil. Jsme to ve vzpomínku na Ozzy Osbourne.
1: Jasně, tak já jsem si dneska kontroloval všude na internetu, jestli dneska náhodou neumřel nějaký význačný rocker. Jako zaplať pámbu, ne, teda, jo. Takže to bude dobrý. Říkám, těch profesí, který Petr dělá, je vícero, ale především je to to malířství. Mimochodem, a to všichni malíři, nejen Petr, asi nemají rádi, když jim řeknete, on vám ukáže nějaký nový svůj obraz třeba.
2: Neříkej, že jsem to nakreslil.
1: Přesně jsem to chtěl říct. A říkej, Peťo, to si krásně nakreslil. Jo, tak to přejde hned humor a má takový podivný vzteklej výraz ve tváři. Mm-hmm. Prosím vás, malířovi nikdy neříkejte, že něco nakreslil. Musí, jako on to prostě, ne, že mu říkaj, že to krásně naškraval. Namaloval, jo, to jsem měl na mysli. Takže hlavně ty obrazy. Ale jak říkám, od minulý doby se hodně změnilo, protože Petra v té době před tím rokem znal už samozřejmě spoustu lidí. Už měl velký jméno. Nejen co se týče obrazu, ale i přebalů na desky rockových kapel. O tom ještě můžeme samozřejmě mluvit, protože v tom se taky určitě něco pohlo. Ale dneska Petr Gorotor, nebo během tohoto roku, toho uplynulého, Petr opravdu zaznamenal velký úspěchy a teď si nedělám srandu, je to tak, on o tom bude vyprávět, zvlášť jedním obrazem, ten myslím zaznamenal, na to se tě taky zeptám konkrétně, na ten, který zaujal. A nezaujal jenom mě, ale zaujal mraky lidí, jak vidím z ohlasu, protože je to obraz, ještě nebudu prozrazovat, co na něm je, je to obraz, který spojuje takovou fantazii a hlavně úžasný vtip. V čem je ten vtip tkví, to vám vysvětlíme, ale zase mnozí posluchači, protože já jsem z Facebooku viděl, jak se těší na ten večer s tebou dneska, tak ten obraz znají a ten obraz je velice žádaný. Představte si, že jsem si ho koupil i já. Ano, přátelé, koupil. On mě ho nedal, Petr Gorotor, on mě ho prodal z prosťák jeden. O tom budem taky mluvit. Budem potom mluvit ještě, to se chci zeptat taky v průběhu tohohle večera, máme spoustu času, na vlastně typovost těch témat a obsahu Peťových obrazů, protože tam rozděluju takový tři kategorie, tak o tom taky dáme řeč. No, tak teď jsem kecal jenom já, tak teď řekni něco, takhle ne, řekni něco k úvodní písni, kterou jsi vybral.
2: No tak k úvodní písni, já jsem absolutně svobodomyslný člověk, v žádném případě a už vůbec ne na tomhle rádiu se nechci bavit o politice, ale můj totální guru, co se týče, nechci říct folku, nevím, jak to nazvat, je samozřejmě Karel Kryl a všichni víme, že byl nedávno 21. srpen, takže já jsem tě poprosil na úvodní píseň našeho společného večera o píseň od Karla Kryla a jeho Karavanu mraků.
1: Ano, 21. srpen si musíme každý rok určitě připomínat.
2: Je to tak.
1: A o to víc si musíme připomínat Karla Kryla.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: A Petr Godotor, malíř, dnešním mým hostem. Peťo, já jsem se zmínil, že se od té doby, co jste byl naposled, tedy před rokem, mnohý změnil. Mám na mysli počet tvých výstav a tak dále. Vysvětli nám teda, přibyli. Já vím, že furt, jako když ti voláme, si jdem na pivo, tak prostě tady mám výstavu, teď tady já stavím nějaký stojany, nebo co já vím, nebo jak tomu říkáte, to je jedno. A že prostě furt někde si teď instaloval ty obrazy. Vím, že do Břichovice, to, co jsi mi říkal ty, potom ten, jak tam teče ta Vltava a je tam takový zámek a velký park a mě tam pokousal málem pes a jmenuje se to tam...
2: Veltrusy.
1: Veltrusy, ano, no,
2: ano, ano.
1: A další, no tak povídej, rozpovídej se.
2: No já nevím, jako konkrétně na co se mě ptáš, ale prostě no. Od té doby, co jsem tady byl naposledy, jak jsi řekl, tak já vím, zní to divně, některý lidi by to mohlo i... když to řeknu slušně nasrat, ale co se týče malířiny, raketovým tempem prostě roste zájem o moji tvorbu, což já jsem samozřejmě rád. To jako, asi jako muzikanti jsou rádi, když jim chodí lidi na koncerty, nebo se jim prodávají CDčka, LPčka a tak dál. A zájem o moji tvorbu prostě stoupá. To jsem opravdu přešťastný.
1: Já jenom taková technická.
2: Ano.
1: Samozřejmě muzikanti jsou rádi, když na ně přijdou lidi, nebo herci, nebo zase výtvarníci, když na jeho výstavu přijdou lidi. A já znám jednoho člověka, který to nesnáší.
2: Ano, a to je.
1: To bylo někde hospoda na Mítince, nebo co? Že si pořídil hospodu, ale chodili mu tam lidi a to hrozně
2: sralo.
1: To byla samozřejmě tipná moje
2: suvka.
1: No, povídej dál. Takže na ty výstav je víc. A ještě na ně chodí víc lidí, je to tak?
2: Je to tak, protože vlastně já jakoby osobní rekord, co se týče výstav, tak už si nepamatuju přesně rok, ale tehdy tam byla světová špička. Já jsem měl tu čest vystavovat na megafestivalu Brutal Assault, že jo? A tam v té době to byl rok, kdy tam hráli Slayer, kdy tam hráli Sodom, kdy tam hráli Venom, jakoby s Kronosem, jako to byl opravdu silný ročník a tehdy jako tím prostorem, kde jsem vystavoval, mimochodem jsem tam vystavoval teď, bohužel, teda jako asi zapracoval věk, už si nespomenu a moc se omluvám. Vlastně jsem tam vystavoval s člověkem, který dělal všechny covery, všechny obaly desek pro Sodom, jo, což naprostá legenda, jako úplně bomba jako prase, opravdu jako skvělý. A tak to byl jakoby v té mé historii jakoby největší zářez, ale ono nějakým způsobem, znova nechci se opakovat, jako prostě zájem roste a já vlastně tento rok už mám čtvrtou výstavu a letos vlastně, letošní rok zakončím vlastně pěti nebo šesti výstavami, což
1: to je super.
2: Je to
1: já
2: super.
1: Já si pamatuju, že se známe docela no, dlouho, ne za stolek, ale dva roky, tři roky.
2: No, asi tak 16 let, no.
1: To není pravda.
2: Já vím, no, děleno
1: třeba. No, já s tebou je to zážitek, tak že za jeden večer star nebo pět let, takže to může být klidně 20 ano, let, ano. Co se známe.
2: Asi tak.
1: Ale pamatuju si, jak jsme se bavili, že jak jsi říkal, že jestli někoho neznáme jako kámoši, kde by bylo nějaký pěkný výstavní prostor, jasně, že by se tam jako... No, tak jsme to, já jsem to v těch Dobřichovicích zkusil, to vyšlo, z čeho mám velkou radost, a pak jsem úplně koukal, jak se ti to rozjelo úplně samo a už naopak ne, že ty někde chodíš a říkáš, že můžu tady vystavovat, ale lidi už se ptají, mohl byste u nás vystavovat, pane Godotore?
2: No,
1: tak to je právě, a to je, ale to počkej, je to... ale víš, co je zajímavý?
2: Ano.
1: Co si pamatuju, že to bylo během jednoho roku.
2: Ano.
1: To je normální udělal, nebo je to běžný takhle, to je asi u každého, jak to přijde.
2: To určitě to musí být jako silně individuální, u každého, já teda nesnáším slovo umělec, jako já bych praštil idiota, který si založí Facebook a první co je, že se tam nazve umělcem, jako tyhle ty lidi totálně absolutně nesnáším.
1: A proto já ti ze slušnosti neříkám pane malíři, ale matlale, že jo, tak jako.
2: Výborně.
1: No, ano, že, ano, a to máš
2: ano,
1: radu.
2: Ano, to v tom se zhodneme. Ale jak jsi řekl, bez nějaký sebelásky a píchy, jo, prostě začal být zájem a teď opravdu, já nevím, pro mě největší šok byl, když mě navštívil vlastně člověk, zástupce, jako by, měl jsem vystavovat v benediktínském klášteře. To jsem úplně zíral, jako kdy ten člověk, Rajhrad u Brna.
1: Rajhrad u Brna, jo.
2: Rajhrad u Brna. Čili jsem tam jel, bylo to super, prostory jako fakt úžasný, fakt bomba jako prase, nádherný, důstojný prostředí, všechno. Ptal jsem se, protože lidi, kteří znají moji tvorbu, tak jako když jsem zveřejnil na Facebooku, že asi budu vystavovat v Rajhradu v benediktinském klášteře.
1: Tak se
2: jako,
1: divili.
2: Tak se divili, jako cože?
1: A vysvětli, proč se divili.
2: No řekněme, dělám lehce kontroverzní témata. A...
1: Prosím vás, ne akty nějaký nebo porno to, ne, to, ne, ne, tam to
2: ne,
1: není.
2: Ne, já dělám lehce kontroverzní témata, ale ještě trošku odbočím, že já třeba jeden z mých obrazů je, kde je Ježíš Kristus a objímá ho vetřelec a to právě zase viděl jiný kněz, teď nevím, nebyl to benediktín, jestli byl klasický křesťan, já se v tom samozřejmě nechci nikoho urážet, nevyznám. A ten člověk jako se málem skácel, jako pro, co to je? Když je to urážka a tak dál a tak dál a tak dál a ve finále my jsme se jako velice dobře shodli a jsem říkal, takovou chytrá věta mě napadla, já říkám...
1: S tím benediktínem ovšem jste se shodli. Ne s tím tamtím.
2: Ne, teďka hovořím o tom konkrétním obrazu, ten Kristus s tím vetřelcem, kdy ten kněz, já jsem mu řekl, nezlobte se na mě, nechci vás urazit, ale ani jednoho, ani druhého nikdo nikdy z nás neviděl. Nebo vy jste ho viděl? A jako ten člověk byl rozumnej, normální, tak se zarazil jako a ve finále já říkám, já nikoho neurážím. Já jsem pouze prostě namaloval pro mne, ne pro vás, pro mne, dvě osoby, nebo jak to nazvat, který nikdo nikdy neviděl. A že se objímají, to je tak nějak jejich problém, mě to nezajímá. To
1: sami, přece jim nebudeš kecat do vztahu.
2: Nebudu jim kecat do vztahu. No a s těmi benediktýny to dopadlo jako hezky, protože v podstatě se začala připravovat výstava, vytipovali se konkrétní prostory v klášteře, byli jsme spokojeni s tím kurátorem, no a pak to viděl nějaký hlavní benediktín nebo kdo, no a ten se málem skácel, že v žádném případě tohle to tady viset prostě nebude. No a tím to skončilo.
1: Tak to začípil.
2: To už se mi stalo po druhé v životě, poprvé se mi to stalo v Polsku. No, jako. Tam mě prostě málem, když to řeknu, nadneseně málem uřízl hlavu, jako jo, za mě. Jo, bylo to vtipný.
1: No já se nechci taky nikoho dotknout konkrétního člověka, jenom ještě se vrátím k tomu konstatování, že Ježíše ani vetřelce nikdo z nás neviděl. Já jsem vetřelce viděl.
2: Já vím, že máš zrcadlo.
1: Ne, právě to nebylo zrcadlo, to je zase jiný příběh, jo, to je jako Daníček v kraji divu a za zrcadlem, ale to je něco jiného, ale viděl jsem, když z hospody v Miškovicích ze dveří po těch skutách, na mě vypadl požralý Vildačok, tak jsem viděl poprvé v životě vetřelce. No nic, Vildo, promiň, no, ale tak... Byl takový rozsuchanej, no. Fajn. Pustíme si další muziku od tebe a teď, přátelé, začali jsme Karlem Krylem, což byla samozřejmě velice nádherná, něžná písnička. Ale Petr Godotor, krom toho, taky jsem to zmiňoval, je autorem přebalů různých kapel. On nám o tom ještě bude samozřejmě vyprávět a bude nám říkat, kterých. Mimo jiné i kapely, kterou teď pustíme. Petře, představ.
2: Prosím tě, pěkně mě se stalo, byl to nějaký rok 2015, 16, nevím přesně, kdy na troskách Citronu, nebo já nevím, jak to říct, nebo kdy se rozdělil Citron, nevím,
1: prosím,
2: jak to říct.
1: Nemluvíme teď o zenilém ovoci.
2: Nikoli věk.
1: Jednice, ale o kapele.
2: O legendární ostravský kapele.
1: Chci dělat srandu, ty jsi vlastně vážnej, ty vole, dneska.
2: No tak když se na tebe koukám, tak víš.
1: No dobře, to, no tak ne, povídej.
2: Není nic hezkýho, tak jsem zaražený trošku, no. Takže prostě, když skončil Citron...
1: Sáro, přines zrcadlo, ať se podívám na sebe, jo. Uvidíš, jak se hned rozveselit. No, tak povídej, Citron,
2: vznikla,
1: ano.
2: Vznikla kapela Limetal a oni mě požádali o vlastně jejich debitovou desku, nebo CDčko, nebo jak to nazvat. Takže jsme se domluvili a vlastně prvotní požadavek nebo hlavní požadavek byl čas. A
1: jako téma.
2: Téma čas, protože jo. Je tam skladba Chiméra času. Takže jsem namaloval vlastně Chronose boha času, jak sedí.
1: Na záchodě, počkej, ukaž mi ho.
2: Ne, nesedí na záchodě.
1: Ne, nesedí, jo, ne, takhle, ne. Už to vidím. No, tak ty to otáčíš ruce a to nespostřehnu.
2: Tomu rozumím, no. To víš, tak jako musí být rychlejší. Jo. A takže mě požádali o ten obál, já jsem byl samozřejmě velice rád. A jediný požadavek byl, aby ten Chronos třímal mezi prsty, prostě tu kartu s tím pikovým esem. Takže to bylo jediný, protože já zas ještě, abych se sám sebe pochválil, když chce po mě kapela obal na desku, tak já chci pouze téma, ale zpracování je na mě.
1: Jasně, no jasně,
2: absolutně.
1: Aby si nebyl úplně svázaný, jasně.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Tady je kamera.
2: Ano.
1: Víží tady.
2: Ty,
1: kdybys byl tak laskav a tu titulní stranu.
2: Počkej, ty jsi řekl původně tu titulní, takže kterou?
1: Radši tu titulní ukážem potom. Teď ukáž, trošku blíž ty kameře můžeš. Tak takhle to vypadá, jo. Limetal, jejich úvodní album, CDčko a ta titulní, tu titulní, ale bude řeč později. Stránka zavřeval. A co si pustíme, no asi Limetal, že jo?
2: Asi už to tak vypadá.
1: Tak vypadá, no.
2: Tak jdeme na to, ne?
1: Hele, a teď počkej.
2: Ano.
1: Teď mě prostě tě nerozptiluj, protože víš, jak vždycky zmačknu jiný čudlik. Tak, čudlik je tohle, ne, to je telefon, to ne, to nebudu mačkat. CD, hele, to bude možná ono.
2: Asi, tak to bude DCčko, dobře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: chtěl být.
1: Peťo, já si teď dovolím normálně. Takže
2: ano.
1: Jo.
2: Ano.
1: Hrát si na uměleckého kritika přes výtvarný umění, ty vole. To zní znešeně, vej.
2: Úžasně, úplně.
1: Ne, počkej, budu kecat nesmysly, ale třeba se tak trošku trefím.
2: A tak jako ty kecáš nesmysly furt, ano, takže právě, to je v pořádku.
1: Tak, no tak když se trefím do toho mýho normálního standardu, tak budu jenom rád, jo.
2: No,
1: to znamená,
2: super.
1: Já vždycky se tomu směješ, děláš si ze mě srandu, no a...
2: To bych si v životě bych, nedovolil.
1: Ne, to, já vím, že jsi velice seriózní člověk. v každém případě. Hele, ale teď zkusím trošku vážně.
2: Ano.
1: Já ty tvoje, nebudu říkat obrázky. Já mám rád, já už znám ty tvoje obrázky, co jsi nakreslil. Znám tvoje obrazy, co jsi namaloval.
2: Ano.
1: A kurva, že jsou to plátna, teda jako se sakramensky velký přes celou, to je jak ty, jak ty největší televize, co se vyrábí, některý mají
2: ten rozdíl.
1: No vážně, jsi se všim, říkal, ten obraz, no, ten Peťa, no je to hezký, no hezky to nakreslila. Byl bych radši, kdyby mě dal nějakou tu televizi asi takhle velkou. Jako.
2: Mimochodem, teďka ve vší vážnosti, víš, jaký je největší můj obraz?
1: Já nevím.
2: No, to
1: 4x5 metrů.
2: Tu budeš koukat. Jako je to, jsou to téměř 4 metry krát 120 cm a je to Erbenova kytice. Na ten obraz, na ten tak, jsem udělal všech 13
1: tak,
2: balat.
1: Tak, a tak. Ty už mě to bereš, tu otázku.
2: Já, promiň.
1: Jo, už mě to bereš. To je přesně ono. Takže ty tvoje obrazy znám. Některý mě děsej.
2: Proč?
1: Jako ne, děsej. No, to téma těch... O tom budeme mluvit, já nevím, jak bych ho... Hororový, já tomu budu říkat třeba, jo.
2: Ne, mluvme o tom
1: ne,
2: hned.
1: A ne, to... No, to tak počkej. Rozdělím to na tři, já to vnímám.
2: Dobře.
1: Že máš takový ty ďábelský hororový témata, když tak to uprav potom tu moji charakteristiku.
2: Mm-hmm.
1: Pak máš romantický témata,
2: tak
1: máchovský takový, bych řekl.
2: Ano,
1: to je pro mě, ale Mácha je romantik, ty vole, to se na mě nezlo.
2: Ano, zrovna jo. Jsem tě chtěl seřvat, ale ano.
1: Tak, já jsem se zachránil před smrtí, teď to přátelé, teda. Jo, viděli jste záchranu před smrtí v přímém přenosu. A potom si, a to jsem si předtím u tebe nevšiml,
2: ano.
1: A to mě strašně překvapilo. Já myslím, že to ti teď... fakt zvedlo popularitu. A to je nový téma, který jsi namaloval. To je ten obraz, co jsem se o něm zmiňoval, že ho už mám doma, ještě ho v Řepčicích nemáme kde ze sárbu věsit, protože nám tam trčí dráty ze zdi. A to je nádherná záležitost.
2: Mm-hmm.
1: Navíc, nezvykle podaný, to znamená jako černobílé.
2: Mm-hmm.
1: Jo, s nějaký, možná si udělal nějaký ty barevné nástěny. Ne, jako, víš, jak to myslím, jak černobílá fotka je do okrova, jo, nebo do takový tý star, jo, to nevím, ale tohle, co mám já a co máš ty na tričku, teda ten svůj obraz, což svědčí o všem a o mnohem, že ten obraz je neskutečně vtipnej, krásný a uklidňující především.
2: Mm-hmm, rozumím.
1: Takže to je ta třetí poloha, kterou vnímám a to je jako, chci říkat, satirická, ne, humorná, prostě taková, jak to říct, já vám popíšu ten obraz, jo. Pokud koukáte na webkamery a vidíte Peťu, jakože ho vidíte, kdyby si trošku takhle stoupnul, tak uvidíte ten obraz na těch kamerách, je to blbě vidět, ale to je jedno. Je to černobílej obraz, 4 potápěči v takových těch skafandrech a la... Gilles Verne, jo, tady ta doba.
2: A Karel Zeman.
1: Ano, no, a Karel Zeman. Za nima je zaparkovaná ponorka, zřejmě Nautilus, teda jestli se nemýlím.
2: Samozřejmě, že Nautilus.
1: A ty 4 potápěči takhle z těch skafandrů stoupají ty bublinky jak rejchají. Sedějí na takových butrácích na dně moře a uprostřed a čumějí do ohně. A to je, ty vole, já když jsem to viděl, tak jsem říkal, tohle já chci, ten obraz.
2: Mimochodem, promiň, ještě třeba zmínit název toho obrazu, že to je Čekání na Nautilus.
1: Čekání na Nautilus. A pozor. Teď, nevím, jestli jsi to ukazoval, já jsem úplně už, jak jsem starý a víš, a vypitej. Ne, to jsem nechtěl říkat.
2: Ne.
1: Tak si, ty tady tu tady ten motiv v něm pokračuješ dalším obrazem, ano, není-liž pravda?
2: To je druhý obraz.
1: Taky černobílej.
2: Ten už jsem zveřejnil, takhle. Jestliže nás někdo poslouchá, kdo opravdu o to stojí, tak ať se podívá na www.godothor.cz, protože oba dva obrazy jsou na tom webu nebo na mým Facebooku Petr Godothor, aby teda při tom našem žvaní se na to podíval. A ten první obraz, tak jak si řekl, čtyři potapiči sedí u ohně a čekají na Nautilus.
1: Ale ten Nautilus tam je, ale zaparkovaný. Ale to je jedno. To
2: tak seděl jsi někdy v potapický helmě a slyšel jsi, že už přijel Nautilus?
1: Ne.
2: No vidíš to, takže jako...
1: Maximálně autobus, no, ale nevím, ale... jestli jsem měl potapickou helmu.
2: Tak si představ, že oni nevědí, že už ten Nautilus žil.
1: Ale jsou
2: proto
1: někdy,
2: na něj čekají.
1: Za mého mládí se chtěl takový stavy. Někdy třeba k druhý, k třetí ráno, že jsem čekal na autobus a na hlavě jsem neměl nic a přitom jsem měl pocit, že tu hlavu mám potápěcký přilbě. Znáš to taky?
2: Znám velice dobře, ano, když jsem...
1: Po 12 pivek
2: jo. Ale já jsem měl teda ohromný štěstí, že jsem tenkrát doprovázel nějakou dívčinu, kdy člověk v těch 17, 18 si říká, že něco jako...
1: A blbě se ti dechala, ona ti dala umělý dechání.
2: Nikolivěk, já jsem ji doprovodil až domů, ona u dveří domů řekla tak díky, zabouchla mi dveře před rypákem a já jsem přesně s tou hlavou, jak o ní mluvíš, šel zpátky na vlakový nádraží, což dnešní generace už nezná, protože by si zavolala Bolta přes mobil. A jak jsem šel v těch 5-6 ráno zpátky, cigára, nic, takový ten napsťák, potom Big Beatu, že jo, to byl nějaký benefit nebo něco.
1: Placka prostě, rumu prázdná, to znám.
2: Tak jsem šel a víš, co jsem našel?
1: Ne, jinou žensko.
2: Ne, vedle silnice někdo ztratil startky bez filtru a jedno pivo. Takže to byl, víš co, to byl objev.
1: Ztratil lahváče v té době. Teda.
2: Jednoho lahváče ztratil.
1: Nerozbitýho teda.
2: Nerozbitýho.
1: Který... A startky, jo.
2: A startky, ty vole, takže to bylo prostě, celá roštěnka mohla jít...
1: Klejně, ty vole, ať si jde spát. Přesně. Ať si klidně spí v tepláka.
2: Přesně.
1: Když jsou startky a lahváč, tak je to hned, ten svět je hned krásnější. No tak, pokračujeme tedy.
2: A ptal ses na ten
1: čtyři
2: druhej...
1: potápěči u ohně.
2: A ten druhý se... obraz právě tam mě napadla, nebo takhle, protože abych to vysvětlil, já jako od malička zbožňuju filmy Karla Zemana a knihy Žila Verna. A mě tenhle nápad se mi rodil v hlavě minimálně rok. Minimálně rok jsem přemýšlel, jakým způsobem to uchopit, jak to udělat, jak to pojmout.
1: Předtím jsi takovýhle témata prostě nemaloval.
2: No protože víš co, já nevím, co se mi v té hlavě urodí, co mě napadne a co druhý den...
1: To neví nikdo. No, v tom případě už vůbec teda.
2: Takže prostě druhý obraz byl, namaloval jsem ponorku, která přistála na měsíci a je to přistání na měsíci, protože měsíc je pod vodou, takže teďka si myslím, že veškerý plochozemci a podobný prostě lidi, že mají určitě radost, protože měsíc je vlastně pod vodou a Nautilus přistál na měsíci.
1: Aha. Tady s těma třeba čtyřma potápěčema.
2: Přesně který... tak a jdou jim pochopitelně ty bubliny od těch hub, jo, respektive s helem a Nautilus sám zrovna taky v tu chvíli vypouští vzduch, takže ten obraz je prostě, já, abych byl slušný, je to prostě neskutečná prdel a kdo to viděl, tak se u toho tlemil jako blázen a byl jsem milionkrát nazván,
1: aha,
2: že jsem magor.
1: A ten mě popřípadě taky asi prodáš, veď?
2: No, my se
1: ne, já nemám originál, prosím vás, ještě chci upozornit. Jo. No. Máme samozřejmě kopii na tom, jak se to přetiskuje na to plátno. Ano, přetisk. Správně jsem to řekl. Přátelé, kdybyste věděli, za kolik mi to prodal, no nekřesťanský prachy, já to mám na splátky dokonce. Ty vole, abych neměl ani na co na víno, já bych neměl ani na rum. To bych to dal všecko najednou.
2: A to ale, je špatně. To je špatně.
1: Takže v podstatě si započal další ze svých obsahových témat, což by se mohlo jmenovat Underwater třeba, že jo, tady ta série.
2: To zní dobře.
1: Že jo, veď?
2: To zní dobře.
1: Kdyby jsi potřeboval nějaký nápad, otoč se, ale bude to drahý.
2: Rozumím, já ti rozumím. A je škoda, že teďka jako...
1: Dám ti nápady za obraz, vole. No.
2: A je škoda, že o tom nemůžu teď hovořit, ale třetí část této trilogie tak to si myslím, že až to uvidíš, tak to s tebou pleskne a přátelé máte po vašem oblíbeném moderátorovi, protože mě napadla taková kravina, že to asi nějakých...
1: Tak to neprozrazuji zatím.
2: Tak myslím, že nejsem blbý, abych
1: prozradil
2: to prozradil
1: obrazem,
2: teďka.
1: Jasně, samozřejmě.
2: No, přesně tak.
1: Dobrý, tak fajn, to je hele skvělý. Tak koukám na hodiny, utekla první hodina jako voda, když už se bavíme o tom novém tématu. Co nám pustíš teď?
2: Prosím tě, teďka, abychom se vrátili zase zpátky, jak jsme načali to dnešní v uvozovkách téma našeho pořadu, nebo tvýho pořadu.
1: Tvýho pořadu, jseš host.
2: Dobře.
1: Já jsem tady technik, vole.
2: Tak jo, tak se prohodíme, prosím tě, anebo rovnou běž někam, já si to tady udělám sám, takhle, jak budu potřebovat. A dnešní...
1: Tak já jdu teda.
2: Tak jo, ahoj, Dané, ahoj.
1: Já jsem na něj zvědavý.
2: Ježíši Kriste.
1: Já jenom prásku, kde jsem na něj, nelekejte se.
2: Ale pořádně. Tak přátelé, Dan je pryč a máme konečně pro sebe klid, takže abych vám to vysvětlil. Dan jako není špatný člověk, je lehce retardovaný, ale já si myslím, že na nějaký odvoz do nemocnice a podobně, to asi ježíš, on už je zas tady. Tak jo, Dane, takže a teďka vážně, druhá písnička, nebo respektive druhý obal, který jsem dělal mý milovaný, úžasný, skvělý, přenádherný kapele, protože já prostě zbožňuju Debustrol. To je prostě trashová legenda, s Martinem Kolincem už jsme opravdu velmi, velmi, velmi dobří kamarádi.
1: Já zase s Filem Kolincem.
2: Nevím, já Filé nemusím. Jako, mám rád ryby, ale Filé nemusím. A já jsem jim opatřil, nebo respektive jsem Filé to požádán, Kolinc, abych jim udělal obal na jejich dvoj CD a jedno DVDčko a tehdy to pojmenovali i celý ten program 33 let Antikrista a teďka Dan pustí z toho živáku jednu skladbu a to je právě moje úplně nejoblíbenější od kapely Debustrol. Mimochodem, Collins, děkuju moc, ty vole, jako jsem rád, že tě znám, a moje oblíbený Údolí hádu.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: 21 hodina, 1 minuta, dnešní roková spovědnice. Narážím teď na tu předchozí upoutávku. Bude taky v tom tvrdším duchu díky mým hostu Peťovi Godotorovi. Za chvíli samozřejmě už mu předám slovo a tu druhou hodinku odstartujeme Mejdnama, no. Já myslím, že se to hodí.

0: Hlboková spovědnice.
1: A mým hostem malíř Petr Godotor. Chtěl jsem se zeptat, jak se bavíme taky o těch přebalech, CDček, a že jsi jich už namaloval mraky. Říká se tomu na tom přebalu, že jsi ilustroval album kapely, nebo já vím, že to není nějak tak extra důležitý.
2: No,
1: nebo
2: ale...
1: dá se to tomu tak říct, že jsi to ilustroval? Přebal, nebo...
2: Upřímně řečeno, já nevím, jak na tohle odpovědět. Jako prostě já nevím, povětšinou jsem uváděn jako autor obalu.
1: Tak.
2: Autor malby, nebo jo, ale nevím.
1: Ne, to mě jenom tak napadlo, to je pičovina, jako na vůbec tomu nevěnuji pozornost. Nazdárek. Jak říkám, dělal z těch přebalů, nebo obalů, opravdu hodně. Co je zajímavý, nebo pro mě zajímavý,
2: ano.
1: Že jsou to všechno, že to všechno muzika žánru metalu. Je to tak?
2: Je to pravda, ano.
1: Někdy jsi nedělal třeba nějaký folkrockový projekt, nebo poprockový, nebo rockový, nebo hardrockový, nevím, to je jedno.
2: Takhle, já jsem
1: vždycky
2: to jsi
1: dělal tu tvrdou muziku. Je, je to tím, že ty kapely tě o to požádali, aby si jim...
2: Po každý
1: tě ano. Požádali a vždycky to byly ty metalové kapely. Má to souvislost s tématem, s jedním z tvých témat, tvých obrazů. To znamená Vetřelec objímá Krista, různý...
2: Rozumím.
1: Takový, jak se jmenoval ten malíř, takovej ten, jak dělal ty takový ty opravdu hororový obrazy, myslím, že to byl, ne Van Dyck to asi nebyl, viď? Já tomu nerozumím, tomu to neměl pomoct mi, ty to budeš vědět. Takový ty, jak byli, počkej, vožralí pod tím stromem, jak odpočívají po tom mejdanu, takový velký slavný obraz, nevím, jak se jmenuje. Byli tam, víš, koho myslím?
2: Vím, a tohle je výborný, vážení přátelé, kdo nás posloucháte, to je přesně ono, tyhle. Začíná nám vypadávat paměť.
1: Přátelé, to není jenom dneska večer, jo? To jako o vás uklidním a sebe se nám vypadává paměť prostě během jako 24 hodin denně už asi 10 let, takže jo, to je v klidu. Ale počkej, Goya, bych řekl, můžu přirovnat Goyu k těm tvým, k tomu tématu takových těch portrétů, co děláš.
2: Dane, já si proměnil teď jako opravdu...
1: Barevností, takovou tou tajemností.
2: Nesmírně vážně, ano, protože jenom hovado by se nějakým způsobem by dovolilo nechat se přirovnat k takovým titánům.
1: O to nejde, žiž, takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel typ, ten obsah.
2: Já ti rozumím. No. A to je právě to, kdyby jsi mě chviličku jako hosta pustil ke slovu, tak já bych možná i...
1: Ne, ty bys mluvil samý blbiny, to je radši
2: Rozumím.
1: Ne, povídej se. No, tak povídej, vysvětlej to.
2: Ne, je to já čmárám pocity a vnitřní pochody a záležitosti, o kterých lidi neradí mluví, obzvláště když jich se to týká. Jo, třeba já jsem udělal obraz obří, jmenuje se Pachuť hostie, kdy tam lidi navlečený, jeden je lehce v kněžským a ostatní jsou takový ty bohatý měšťané, prostě ty krejzlíky mají na sobě a oni tam všichni lížou prostě krev v kostele z tý, teď nechci nikoho urazit, nevím, jak se jmenuje ta nádoba, a oni tam prostě lížou krev. A ta krev padá z takový napůl schnilý hlavy, která je u stropu. A je to pachuť hostie. A to není o tom, že urážím církev, urážím kohokoliv, je to o tom, že je to o zneužití moci. A to je jedno, jestli je to církev, jestli je to politika, ať je to cokoliv. Je to prostě zneužití čehosi. A za těmi lidmi, kteří tam prostě s tou chutí lížou tu krev, takový ty přežraný, jo, v tom bohatě oblečený, no za nima jsou ty chudáci, co na ně čumějí.
1: Znal se obrazovky takový, no ten je nebudu.
2: A za nima potom je už jenom zástup těch zklamaných duší, které jsou tam jakoby udělaný ve smyslu lebek namalovaný a úplně vzadu je prostě ten Ježíš, který má místo srdce má díru, že je skrz toho Ježíše jakoby vidět a to je vlastně jeho zklamání. A to je pachuť hostie.
1: Mm-hmm. No, jo. No a právě to mi připomíná toho, jak jsme nepřišli na to, který to je Hieronymus Bosch, může to být on?
2: Je to možný,
1: že jo?
2: Jo, něco jo to... víš co, jako tady kdybychom...
1: Jo? Nebo, no, Bruegel nebo Bruegel, jak se mu taky říká, protože maloval takový ty obrazy, kde byl opravdu bordel jakoby v tom zobrazení nějakého prostě momentu, nebo to. Prostě tohle mě to připomíná. Hmm. Jako, já říkám tomu, teď se mě pan tví kamarádi výtvarníci budou strašně smát. Jako je to taková, pro mě taková ta olejová klasika, takových těch klasických obrazů, jako kdyby smaloval. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Přičemž zase Nautilus, tady čekání na Nautilus, to je zase úplně jako kdyby to maloval někdo jiný. Jo? I když tam samozřejmě ty rysy asi budou stejný, ty techniky a tvýho stylu, tak se tomu říká.
2: Chápu. Mm-hmm.
1: Ale tam to je úplně něco jiného. Jako kdybych koukal, prostě, jako kdybych byl, já ti to řeknu takhle. Jako kdybych byl někde na nějakém zámku, třeba ve Francii, někde na nějakém zámku na Loáře, a tam jsou ty krásný takový ty obrazy, kde jsou ty kontrasty.
2: Rozumím.
1: Víš, jo, teď to řeknu blbě, bílej krajzlíček a temný pozadí, takový výrazný vlastně, tak to mě připomíná ten jeden druh tvých těch. No a vrátím se k tomu těm přebalům nebo těm obalům. A to ty muzikanti, ty metaloví, ty tvoje obrazy museli vidět, protože si myslím, že právě je to styl, který vyhovuje k tomu tématu a obsahu té metalové muziky.
2: Ano.
1: Když se máš severský metalový kapely, že?
2: Ano.
1: Jaký je téma těch textů? Že? Jsou to legendy?
2: Jasně, ano.
1: Jo? Jsou to kontrasty života a smrti?
2: Jistě.
1: Když to řeknu takhle. A to se právě ty tvoje obrazy k tomu perfektně hodí a inspirují možná. A ty jsi zase inspirovaný podle mě tou metalovou muzikou. Že si pouštíš, když maluješ prostě tady ty metalové pecky tam v ateliéru, nebo ne?
2: Vivaldiho.
1: Posloucháš mě, viď?
2: Vivaldiho, Bacha, Mozarta.
1: Až